0: urologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
1: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením magnetickou rezonancí nejčastěji do Hradce Králové nebo do Libereckého a Středočeského kraje. Nemocnice Jičín má spádovou oblast s asi 80 tisíci obyvateli. Plzní jezdí o prázdninách historické trolejbusy. Speciální linka je v provozu o víkendech a svátcích až do konce srpna. Svezení může kromě zážitku přinést i pivo zdarma, kávu za korunu nebo slevu do centra Techmania.
2: Nová linka jezdí po trase Malvíny, Techmania, depo 2015, hlavní nádraží, Prazdroj a přes depo a Techmanii se vrací zpátky na Malvíny. Jízdenku zájemci pořídí přímo v historickém trolejbusu za 100 korun a v daný den platí na libovolný počet jízd. V ceně jsou zahrnuty výhody, když se cestující prokáže jízdenkou v Techmánii, má vstup za 170 korun. V kavárně depa si může dát kávu za korunu a na horní výčepu na spilce v Prazdroji se osvěží pivem zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Albánci dál brání svůj ostrov před Trumpovou rodinou. V metropoli Tiraně se odpoledne střetla policie s protivládními demonstranty. Ti už přes měsíc protestují kvůli pravděpodobné korupci spojené s developerskými projekty podél pobřeží a v blízkosti chráněných oblastí. Vláda úplatkářství popírá. Protesty vyvolaly plány Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Trumpa, který chce vybudovat luxusní resort na neobydleném ostrově Sazan, který je přírodní rezervací a kde žijí chránění plameňáci. Demonstrace postupně přerostly v obecnější projevy odporu proti současné vládě a premiérovi Ramovi. Tisíce protestujících v posledních týdnech vycházejí do ulic, někteří s vyobrazením plameňáků. Protestům v Albánii už se proto říká plameňáková revoluce. Vedení druholigového Artisu Brno si bere čas na rozmyšlenou. Rozhodne se, jestli přijme nečekanou nabídku na postup do první ligy. Rezimé oznámí v pátek v 16 hodin. Vedení klubu intenzivně zvažuje všechna pro a proti. Brno dostalo šanci po tom, co Karvinou definitivně vyloučili za ovlivňování zápasů. A když druhý tým tabulky z Táborska možnost postupu dnes kvůli stadionu a kádru smetl ze stolu. Pokud by nakonec řekl ne i Artis, osloví fotbalová asociace jako poslední možnost sestupující pražskou Duklu. V pátek čekáme polojasno až oblačno, postupně se vyjasní s teplotami kolem 22, na jihu Moravy bude až 27 stupňů.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy, zdraví vás Jiřina Součková. Do Karlových Varů se slétají hvězdy. Jako poslední dnes dorazila i americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaal. U nás známá třeba z pokračování batmanovské série Temný rytíř. Zítra převezme cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu. Gyllenhaal na festivalu v sobotu uvede svůj nejnovější autorský film Nevěsta. Umělkyně doplnila čtveřici slavných kolegů, kteří už dnes dorazili do Varů. Na festival přiletěli američtí herci Jesse Eisenberg, známý třeba z filmu Zombieland nebo Social Network, Harvey Keitel a hlavní hvězda festivalu Dustin Hoffman. Mezinárodní filmový festival ve Varech startuje zítra. Na jeho jubilejní 60. ročník zvou organizátoři i takzvané baťuškáře, studenty a návštěvníky, kteří neplánují příliš utrácet. Výkonný ředitel Krištof Mucha si myslí, že vstupenky jsou opravdu levné.
2: To je jedna z hlavních věcí, která odlišuje Karlovarský festival od ostatních festivalů na světě, že my díky Ministerstvu kultury, našim partnerům, městu, kraji, můžeme držet ceny lístků tak, aby byly dostupné pro každého.
1: Slavnostní zahájení jubilejního 60. ročníku filmového festivalu ve Varech začíná v pátek v 18 hodin. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Dnes odpoledne to na síti X oznámili hasiči. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu. Ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí den na to. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. V uplynulých hodinách se čeští záchranáři zaměřili na odklízení sutin a vyhledávání obětí. Podle včerejší informace úřadu je potvrzených úmrtí zhruba 2300. Desítky tisíc lidí se ale stále pohřešují. Další pozůstatek předloňských povodní je minulostí. Řidiči se opět můžou projet Čaploveckou ulicí v Těrlicku na Karvinsku. Tamní vozovku předloni v září utrhla velká voda. Starosta David Běgun je rád, že se stavařům povedlo svah vystužit.
3: Jsme museli přistoupit na variantu injektáže, kde tady byl celý ten svah provrtán, ať už šikmými vrty anebo kolmými vrty, právě proto, aby došlo ke zpevnění celého toho svahu.
1: Pod Čaploveckou ulicí v Těrlicku je nový drenážní systém, který odvádí spodní vodu do místního potoka. Ten je téměř vyschlý, během povodní v něm ale byly skoro 3 metry vody. Jiří Lehečka, Marie Bousková a Linda Nosková postoupili do třetího kola tenisového Wimbledonu. 24-letý Lehečka porazil na londýnské trávě Slováka Molčana 6-3, 6-2 a 6-4. Bousková zdolala v All England Clubu Italku Grantovou 7-5 a 6-3. Do třetího kola turnaje v Londýně postoupila i Linda Nosková. Osoriovou z Kolumbie porazila 6-3, 4-6 a 6-2. Neuspěla naopak Karolína Plíšková podlehla ve druhém kole úřadující šampionce Polce Švjontekové po setech 1-6 a 3-6. A ve druhém kole skončil i semifinalista letošního Roland Garros Jakub Menšík. S Bulharem Dimitrovem prohrál po setech 6-7, 6-4, 5-7 a 3-6. Utkání ztratil po víc než 3 hodinách. V pátek budou bojovat o postup do osmifinále Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Přes den nás čeká polojasno s kupovitou oblačností. Do večera se vyjasní, naměříme 20 až 27 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

panstvo nečeká, dlouhý schody do nebe a štreka dalka do nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak kopni do tý bedny, ať na

0: S rodinou máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte ještě, že nás máte, jo?
5: Určitě.
2: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
2: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Cestující na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou musí počítat s komplikacemi, a to kvůli opravám kolejí mezi Kolínem a Přeloučí. Od neděle 5. července nahradí České dráhy regionální spoje autobusy. Ty pojedou podle 3 různých linek. Dálkové rychlíky a expresy přitom mohou kvůli jednokolejnému provozu nabírat zpoždění. České dráhy doporučují cestujícím, aby průběžně sledovali výši zpoždění a s otázkami ohledně přestupů se obraceli na personál ve vlacích. Národní dopravce navíc v souvislosti s teplými dny upozorňuje, že klimatizace se v úsecích stavebních prací dočasně vypíná. Lidé by proto měli v kupé zavírat dveře, aby jim neutíkal chladný vzduch. V jičínské nemocnici už jede magnetická rezonance. Nové pracoviště má zlepšit zdravotní péči a zkrátit čekací doby na vyšetření v celém regionu. Mluvčí jičínské nemocnice Lucie Prouzová říká, že pacientům díky nové magnetické rezonanci odpadne složité cestování.
7: A také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
2: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením magnetickou rezonancí nejčastěji do Hradce Králové nebo do Libereckého a Středočeského kraje. Nemocnice Jičín má spádovou oblast s asi 80 tisíci obyvateli. Plzní jezdí o prázdninách historické trolejbusy. Speciální linka je v provozu o víkendech a svátcích až do konce srpna. Svezení může kromě zážitku přinést i pivo zdarma, kávu za korunu nebo slevu do centra Techmania.
8: Nová linka jezdí po trase Malvíny, Techmania, depo 2015, hlavní nádraží, Prazdroj a přes depo a Techmanii se vrací zpátky na Malvíny. Jízdenku zájemci pořídí přímo v historickém trolejbusu za 100 korun a v daný den platí na libovolný počet jízd. V ceně jsou zahrnuty výhody, když se cestující prokáže jízdenkou v Techmanii, má vstup za 170 korun. V kavárně Depa si může dát kávu za korunu a na horní výčepu na Spilce v Prazdroji se osvěží pivem zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: Albánci dál brání svůj ostrov před Trumpovou rodinou. V metropoli Tiraně se odpoledne střetla policie s protivládními demonstranty. Ti už přes měsíc protestují kvůli pravděpodobné korupci spojené s developerskými projekty podél pobřeží a v blízkosti chráněných oblastí. Vláda úplatkářství popírá. Protesty vyvolaly plány Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Trumpa, který chce vybudovat luxusní resort na neobydleném ostrově Sazan, který je přírodní rezervací a kde žijí chránění plameňáci. Demonstrace postupně přerostly v obecnější projevy odporu proti současné vládě a premiérovi Ramovi. Tisíce protestujících v posledních týdnech vycházejí do ulic, někteří s vyobrazením plameňáků. Protestům v Albánii už se proto říká plameňáková revoluce. Vedení druholigového Artisu Brno si bere čas na rozmyšlenou. Rozhodne se, jestli přijme nečekanou nabídku na postup do první ligy. Rezime oznámí v pátek v 16 hodin. Vedení klubu intenzivně zvažuje všechna pro a proti. Brno dostalo šanci po tom, co Karvinou definitivně vyloučili za ovlivňování zápasů. A když druhý tým tabulky z Táborska možnost postupu dnes kvůli stadionu a kádru smetl ze stolu. Pokud by nakonec řekl ne i Artis, osloví fotbalová asociace jako poslední možnost sestupující pražskou Duklu. V pátek čekáme polojasno až oblačno, postupně se vyjasní s teplotami kolem 22, na jihu Moravy bude až 27 stupňů.
6: Radio Impuls. Radost ze života.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko nechávám na zemi.

tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
1: Haló, tady Impulzory.
0: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy, zdraví vás Jiřina Součková. Do Karlových Varů se slétají hvězdy. Jako poslední dnes dorazila i americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaal. U nás známá třeba z pokračování Batmanovské série Temný rytíř. Zítra převezme cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu. Gyllenhaal na festivalu v sobotu uvede svůj nejnovější autorský film Nevěsta. Umělkyně doplnila čtveřici slavných kolegů, kteří už dnes dorazili do Varů. Na festival přiletěli američtí herci Jesse Eisenberg, známý třeba z filmu Zombieland nebo Social Network, Harvey Keitel a hlavní hvězda festivalu Dustin Hoffman. Mezinárodní filmový festival ve Varech startuje zítra. Na jeho jubilejní 60. ročník zvou organizátoři i takzvané baťuškáře, studenty a návštěvníky, kteří neplánují příliš utrácet. Výkonný ředitel Krištof Mucha si myslí, že vstupenky jsou opravdu levné.
3: To je jedna z hlavních věcí, která odlišují Karlovarský festival od ostatních festivalů na světě, že my díky Ministerstvu kultury, našim partnerům, městu, kraji, můžeme držet ceny lístků tak, aby byly dostupné pro každého.
2: Slavnostní zahájení jubilejního 60. ročníku filmového festivalu ve Varech začíná v pátek v 18 hodin. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Dnes odpoledne to na síti X oznámili hasiči. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu. Ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí den na to. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. V uplynulých hodinách se čeští záchranáři zaměřili na odklízení sutin a vyhledávání obětí. Podle včerejší informace úřadu je potvrzených úmrtí zhruba 2300, desítky tisíc lidí se ale stále pohřešují. Další pozůstatek předloňských povodní je minulostí. Řidiči se opět můžou projet Čaploveckou ulicí v Těrlicku na Karvinsku. Tamní vozovku předloni v září utrhla velká voda. Starosta David Běgun je rád, že se stavařům povedlo svah vystužit.
4: Jsme museli přistoupit na variantu injektáže, kde tady byl celý ten svah provrtán, ať už šikmými vrty anebo kolmými vrty, právě proto, aby došlo ke zpevnění celého toho svahu.
2: Pod Čaploveckou ulicí v Těrlicku je nový drenážní systém, který odvádí spodní vodu do místního potoka. Ten je téměř vyschlý, během povodní v něm ale byly skoro 3 metry vody. Jiří Lehečka, Marie Bousková a Linda Nosková postoupili do třetího kola tenisového Wimbledonu. 24-letý Lehečka porazil na londýnské trávě Slováka Molčana 6-3, 6-2 a 6-4. Bousková zdolala v All England Clubu Italku Grantovou 7-5 a 6-3. Do třetího kola turnaje v Londýně postoupila i Linda Nosková. Osoriovou z Kolumbie porazila 6-3, 4-6 a 6-2. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, podlehla ve druhém kole úřadující šampionce Polce Švjontekové po setech 1-6 a 3-6. A ve druhém kole skončil i semifinalista letošního Roland Garros Jakub Menšík. S Bulharem Dimitrovem prohrál po setech 6-7, 6-4, 5-7 a 3-6. Utkání ztratil po víc než 3 hodinách. V pátek budou bojovat o postup do osmifinále Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková.
5: Krásné dobré ráno, tak už tady mám konečně holku, je tady Klára Šedová.
6: Krásné ráno, tak, a Honza Daněk.
5: Takže dneska bude vysílat jenom Klára Šedová s Klárou Šedovou a bude to o Kláře Šedový, abyste věděli. Po 14 dne kapsťáku, krásné dobré ráno.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová

sedm, to je smůla, drahá, podívej.

0: Ty se pak se snad dovolený kroutila na nějakou taneční letní písničku.
1: No, nekroutila.
0: Ne.
1: Vůbec nekroutila, ale každý večer měli nádherný, ale nádherný vystoupení různý lidi. Takže jsem si to užívala, hráli na kytary, zpívali, tahací harmonika, prostě bylo to boží.
0: Neskutečně.
1: Ale nevlnila jsem
0: ale
1: se
0: v rytmu.
1: Ne.
0: Tady na Impulzu prožíváme české prázdniny v rámci letního speciálu. Vyhledáváme netradiční řemeslníky, rodinné firmy i lokální produkty. Tento týden jsme na Čech. Včera večer se reportér Tomáš Kabát vydal na prohlídku unikátní šperkařské dílny.
2: Svou dílnou mě provádí Olga Vondráková, tak co kolem sebe vidíme, mně to připadá jako v laboratoři, než v dílně tady.
3: Přesně tak, je to vypadá jako alchymická středověká laboratoř a tady v této laboratoři já vyrábím unikátní šperky z pravých pokovinných přírodin. Takže to, co tady vidíte, jsou galvanické lázně, ve kterých připravuje se ty šperky.
2: Co je to tak galvanoplastika?
3: Je to pokovování nikovových předmětů. Já jsem zrovna věnuje přírodninem a tady v těch lázních pokovuje jak mědí, tak i v té velké digestře provádím pokovování čistým stříbrem.
2: Čili vezmete skutečný list a vložíte ho do té lázně?
3: Ano, přesně tak. Základem je opravdový, skutečný přírodní, který tady sbírám v okolí nebo pěstuju sebe na zahrádce. Pak na to dám vodivou vrstvu, která bude podkladem pro tu měď, bude ji přitahovat a pak už vložím do lázní a další kouzlo odvede elektrický proud.
2: Výsledkem jsou potom šperky, jsou křehké?
3: To nejčistější otázka. Ne, nejsou ty šperky křehké, vrstva kovu občas dosahuje i celou milimetru pro ty, který potřebuje větší odolnost, například na rámky nebo spony do vlasu. A je to šperky ohýbatelný, tvarovatelný, můžete ještě nějak s nimi zacházet, ale vůbec nejsou křehké.
0: Dnes se s Tomášem v Jihočeském kraji podíváme na výrobu rožmberského medu a taky na to, jak se uživují zapomenuté recepty v zájezdním hostinci u Jiskru. Těšíme se.

0: No, teď pátek je, tak dobrý, všecko dobrý, Marku. Posloucháte Impuls, minutka po 7:15, Honza Raněk a Klára Šedová, krásné ráno.
1: Dejte mi vědět, jak to u vás vypadá s počasím. Já jsem se vrátila a málem jsem se upekla ve vlastní šťávě, protože u nás je tak dusno. Úplně jako neskutečně, takže mě zajímá, jak je u vás. Pište na WhatsApp, má číslo 605-222-007.
0: A stejné číslo můžete využít, pokud s náma chcete vstoupit do vysílání a rozebrat život a nechat si zahrát písničku Na cestu. Mám tady třeba Michala Davida, Lien Martin, Miraje a třeba si vyberete něco vlastního. Takže stačí napsat jedu na 605-222-007 a my vám zavoláme zpátky a vstoupíme spolu do vysílání. Pište jedu na 605-222-007 a my vám zahrajeme písničku Na cestu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jsou tady, zdravím všechny šoféry. Porouchané auto máme hlášeno na D10 na 30. kilometru ve směru od Prahy na Turnov. A v Praze je omezený provoz v obou směrech ve Kbelské mezi sjezdem z Liberecké a nájezdem na Cínoveckou. V průběhu dne tam čekejte komplikace a zdržení, které hlásíme dřív než ostatní také na Impulzu.

0: Daniek Šedová, krásne ráno. A s náma ve vysielaní je posluchač Vladimír. Vláďo, vydržalo spojení?
1: Jo, super.
0: Bomba.
2: Vláďo, krásne ráno, kam jedete?
1: Dobré ráno, pracuji se z Francie do Německa. Dobré ráno, Klárko, vítám vás po dovolený.
2: Ježiš, děkuji, vy jste zlatíško. Takže z Francie jedete teďka do Německa, jo?
1: Ano, z Francie do Německa. Budeme nakládat v Německu ty auta s tou hvězdičkou, ale zeme na loď, která je pouze do Anglie.
2: Auto s hvězdičkou. A zajišťku do Prahy byste si neudělal?
1: A když minule jste chtěla černý a když se vám ho nabízel, tak jste cukla potom.
2: Jo, já jsem cukla, jo.
1: Už jsme spolu mluvili asi před měsícem, no.
2: Fakt, jo.
1: Černý do Prahy, s těma čtyřma kroužkama, no.
2: Tak to nevím. Jo, no, počkejte, to je možná supletu značku, možná proto to nechci.
1: To jste vysílal Vláďo, on to byl na dovolený.
0: Jo, já si vás totiž nepamatuju, víte.
1: No,
0: byl tady Jaroš. Já tam... Byl tady Jaroš.
1: Jo, tam. Aha, tak to jo. Tak
2: a
1: pardon.
2: Teda jaká je cesta?
1: Super, počasí trošku bylo 30, ale už se dá, i večer se dá spát.
2: Jo, tak dobrý, to je hlavní. Tady je strašně dusno, taky je tam tak strašně dusno.
1: Ale tady už ne, tady v Francii už se trošku ochladilo, byli jsme v Lyonu, jeden s dvouma kolegama, ještě jsme tři kamiony a v noci už se dá spát, už to padá pod 20. A budeme víkendovat v Německu, no a tam už by mělo být 20 u toho moře nahoře. No,
0: tak... A co to je, když kamionáci víkendují v Německu? Že znamená, že si rozděláte nějaký oheň a něco se ugriluje, nebo?
1: Ne. Jste v kabině, skoro jste jak pes u boudy, jo.
0: Ježiši.
1: Ty dva dní musíte vydržet.
0: To je
1: a teď letě máme zákazy sobotní, takže budeme stát asi už odpát.
0: Aha. No tak jak si to zpříjemníte, já nevím, bude se spát, nebo co se dělá, tak něco se musí dělat, ne?
1: Povídá se, grilluje se, sedí se,
0: hraždička. No, jsem říkal, jestli se grilluje, ptal jsem se vás. Co vám zahraju?
1: Něco úplně jedno.
0: Mám tady Michala jedno. Davida, jeho Perpetuum mobile, to se bude hodit.
1: Třeba.
0: Tak jo, jenom pro vás, Láďo. Šťastnou jízdu.
2: Šťastnou cestu, naslyšenou.
0: Ahoj.
1: Na tvé.
3: Písnička na cestu.

0: Posloucháte Halo, tady Implozovi Honza a Klára.
1: A já vám prozradím, jaké nás dneska čeká počasí. Bude polojasno, počítejte s oblačností a místy taky s deštěm nebo přehánkami. A večer oblačnosti ubude, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28. V Havířově je teď 15, hlásí Iva. Velké Hoštice u Opavy, tak tam máme 18 stupňů a lehce tam poprchává. A Verča píše z Velešína po cestě do práce taky krásných 18,5. Děkujeme za všechny vaše zprávy, pište nám dál. Náš WhatsApp má číslo 605-222-007.
2: Minutu po půl šesté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Muž a pět dětí po zasažení bleskem na táboře na Jindřichohradecku už opustili nemocnice. Poslanci by měli zahájit závěrečné schvalování rozsáhlé stavební novely. Česká společnost ornitologická se chystá na Vysočině vyhlásit první ptačí park. Úřady v souvislosti s útokem na ukrajinského oligarchu v Monaku pátrají po ženě. A tenisté Lehečka, Nosková a Bousková jsou ve třetím kole Wimbledonu.
0: Holky, bude prodloužený víkend, pondělí je volno, a tak se ptám, co budete dělat, nebo co děláte většinou, když máte třeba den navíc?
3: Hele, já jsem hrozná, ale já doháním resty a protože byly vedra, tak jsem už se úplně vykašlala na zahradu, tak to musím prostě dohnat.
0: Kalinka.
4: Já budu prát po dovolené.
0: Tak a je program. O program je postaráno, no a když máte den navíc, což bude teďka v pondělí, co budete dělat vy, milí posluchači, klidně se svěřte přes náš radio WhatsApp s číslem 605-222-007 a napište nám do ranního tématu.
5: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Spice Girls nebo taky holky kořenářky, chcete-li. Tady jsou Impulzovy krásné ráno. Když máte den volné navíc, co uděláte jako první, ptáme se vás? I ranní glosátorky Zuzky Bobílkový.
1: Dobré ráno, Bubu.
2: Zdravím, Impulzovi. Den před mimořádným volnem ponocuji a dopoledne spím. Na to se těším už týden, zejména když je v noci nějaké vrcholné světové sportovní klání z opačného konce planety, což je právě teď. Miluji mistrovství světa ve fotbale, baví mě pozorovat

0: pocity hry, rychlost hráčů a pozorovat jejich účesy, které jsou zejména u Afričanů a Jihoameričanů skoro umělecká díla. Až se divím, že jim ty ananasy a dredy vydrží celý zápas. Z Evropanů se mi líbí dvoumetrový dlouhovlasý Nor Erling Haaland a také to, jak Norové dokážou přimět stadion, aby s nimi po vítězném zápase podle úderu na buben vesloval. Určitě nevynechám Argentinu kvůli Messimu. Nechápu, jak 170-centimetrový hráč dokáže obelstit i o hlavu vyšší soupeře, kteří se na něho lepí.
1: No, tak jsme probrali, co budete dělat v noci a dopoledne. A co ve zbytku dne?
0: Kromě sportu a koníčku chci sepsat všechny humorné a zajímavé příhody, které průběžně prožívám a zapomínám, což je škoda. Včera jsem se například vracela z Olomouce a na vlakovém nádraží jsem koukala, odkud mi to jede. Najednou zezadu slyším, kam jedete, slečno? Otočila jsem se. Ten zaražený výraz asi 25-letého studenta vidím ještě dnes. Zjevně nepočítal s tím, že když se to zezadu liceum otočí, změní se na muzeum. Vaše Zuzana Bubílková.
2: No i vy můžete napsat, co budete dělat, když máte den navíc.
1: Naďa napsala, že den navíc využije tak, že budou stáčet med. To je hezký a vloženě vlastně jako sladký. No a Verča napsala, že jí začíná dovolená, takže to bude jízda. Verunko, užijte si dovču, užijte si medíky, ať je všechno sladké, příjemné a krásné.
2: Nahrát nám to můžete přes Radio WhatsApp s číslem 605 222 007. Co budete dělat vy?

0: taková letní škola vědomostí a znalostí, to nemusí být vůbec na škodu, tak jsme pana profesora nechali řádit i o prázdninách. A tento týden jsme v jižních Čechách a obohacuje nás, takže za malou chviličku se přihlásí do vysílání a vy si ho můžete procvičit už teď taky na našem webu www.impuls.cz. No, utekla mi myšlenka právě v tuto chvíli.
1: Tak já to vyplním nějakým zajímavým povídáním. Jo, počkej, strašně mě bolí za krkem, ale úplně brutálně a celá ruka a já jsem někde prochladla pod klimatizací a chytil jsi tu myšlenku, nemohem pokračovat.
0: Jo, chtěl jsem říct, že na D2 máme problémy a zpozorní by lidi měli na Českolipsku, protože se chystá nejrychlejší dopravní servis z celého území České republiky a je tady.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D2 na 22. kilometru směrem od Břeclavy. Na Brno narazilo nákladní auto do svodidel. Počítejte s omezením, ale kolona tam zatím není. Na Jablonecku v Albrechticích, v Jizerských horách hasiči odklízejí strom, padlý na silnici. Nehoda osobáku se stala na Karlovarsku u Děpoltovic, a to ve směru na Odes. A spozorněte na Českolipsku u Brenné, ve směru na Božíkov, pohybuje se tam na vozovce stádo telat. Další informace můžete nahrát i vy, třeba přes aplikaci Impulzu.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Hezké prázdninové ráno, studenti. Naše prázdninová letní škola má tento týden zastávku v jižních Čechách. A protože máme hudební výchovu, tak se zaměříme na božskou Emu. Jasně, mám na mysli slavnou operní divu Emu Destinovou, která jižní Čechy milovala a patřil jim i závěr jejího života. Ema Destinová měla různé choutky, například vášnivě rybařila, a mě zajímá, jaký zámek v jižních Čechách jí patřil. Za A, zámek Jindřichův Hradec, za B, zámek Stráž nad Nežárkou, za C, zámek Třeboň. Nežárka byla tou řekou, kde Ema Destinová tak ráda rybařila, a tudíž je jasné, že zámek Stráž nad Nežárkou byl jejím sídlem. Božská Ema ho koupila v roce 1914 a stal se jejím útočištěm. Dnes tu najdete největší muzejní expozici věnovanou jejímu životu a kariéře. Tak ať je vám dnes do zpěvu. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: vysílají Klára s Honzou. Klárka je po dovolené zpátky na značce. Krásné dobré ráno.
1: A řeknu vám, jak bude. Čekáme polojasno s oblačností, taky může zapršet a večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 21 až 25 stupňů a na jihu Moravy až 28.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Táborníky z Jindřichohradecka zasežené bleskem propustili z nemocnice. Kriminalisté vyšetřují děčínského primáře kvůli vraždám pacientů. Španělský brankář přepsal historické tabulky fotbalového mistrovství. Je 6 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Muž a děti po zasažení bleskem na táboře na Jindřichohradecku jsou v pořádku. Včera opustili nemocnice. Děti byly hospitalizované v Jindřichově Hradci a muž v Českých Budějovicích. Blesk udeřil v úterý večer na táboře u Číměře do stromu a odtud zasáhl sekundární výboj 5 dětí ve věku od 10 do 15 let a dospělého ve stanech. Muž byl krátce v bezvědomí. Už po příjezdu záchranářů byli všichni bez potíží. V nemocnici zůstávali kvůli preventivnímu pozorování. Kriminalisté vyšetřují děčínského primáře, podezřívají ho z předávkování pacientů opiáty. Případ podle CNN Prima News vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolika pacientů se případ týká, zatím není jasné. České automobilky zažívají nejlepší léta. Loni měli druhý nejsilnější rok v počtu vyrobených osobních aut, o něco slabší než předloni. Absolutní rekord v minulém roce ale trhla tuzemská výroba autobusů.
5: Z našich výrobních linek sjelo přes 5,5 tisíce autobusů a téměř 1,5 milionu funglových osobáků. Automobilový průmysl dává práci zhruba 500 000 Čechů. Předseda divize dodavatelů a účelových organizací Miroslav Dvořák pro Impuls důrazně odmítl, že bychom byli montovna.
6: Jsme dodavatelé. Škodovka má veliký vývoj, Bosch má vývoj. I když máme slevárny, tak ty věci musíme vyvinout tak, abychom ho vyrobili, abychom ho odlili.
5: Našim továrnám se daří prosazovat i v zahraničí. Nejvíc aut posíláme do Německa. Podle prezidenta Sdružení automobilového průmyslu Martina Jána se nám daří, přestože právě u našich sousedů se výroba spíš utlumuje.
7: Ono se říká, že když Německo kýchne, tak Česká republika chytí rýmu. Tady se ukazuje, že export Evropy nám pořád svědčí.
5: Dobrý rok tuzemských automobilů. Bilek nezhatil ani 60% propad výdělku ve slezském závodě Hyundai v Nošovicích. Tamní fabrika se prý připravuje na chystané výzvy v technologiích a zákonech, což musí dělat i všichni ostatní. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: České prázdniny s rádiem Impuls mají před sebou poslední den v jižních Čechách. Reportér Tomáš Kabát se při pátku zaměří na lokální med a na vysokou gastronomii. Ahoj Tome.
8: Já vás zdravím. Mé kroky nejprve míří skoro k hranicím s Rakouskem. Společně se podíváme na včelí farmu, kde vzniká rožmberský med. Jeho tradice sahá do roku 1955. Rodinný produkt má i certifikát kvality. Na pozdní oběd nebo brzkou večeři se pak podívám do zájezdního hostince u Jiskrů. Šéfkuchař Martin Jiskra nabíral zkušenosti po celém světě, aby nakonec pozvedl hostinec, jehož historie sahá až do 19. století. Slibuje zážitek z české a středoevropské gastronomie a prý oživuje i zapomenuté recepty, tak jsem zvědavý. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
2: S Impulzem na fotbal.
4: Na fotbalovém šampionátu padl další rekord. Až do včerejšího večera platilo, že králem fotbalových mistrovství světa mezi gólmany je legendární Ital Walter Zenga. Ten držel v roce 1990 neprůstřelnost 517 minut v kuse. Jeho šňůru ale včera překonal Španěl Unai Simon vítězstvím v prvním kole play-off nad Rakušany 3-0. Jeho čisté konto se táhne už od posledního mistrovství světa. Na šampionátu v Kataru naposledy inkasoval v duelu proti Japonsku. Jeho neprůstřelnost má zatím 519 minut. Zengu překonal o 2 minuty.
9: Kačenko, tak můžem pokračovat už, jo?
4: Pojďte na to Impulzovi.
9: Nechceš nic říkat, ne? Jo? Dobrý, v pohodě, jedu.
10: A já jsem dneska stál a říkal jsem si, dneska bude mluvit jenom Klára. Takže mluv.
1: Krásné ráno, milí posluchači, tak jestli chcete, abych mluvila jenom já, tak napište na náš WhatsApp 605 222 007 a uvidíme, co půjde.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
5: Podívejte se na paní, ona prostě nechává rozhodnout auditorium, jo? Ona prostě vyzve.
1: Tak uvidíme, víš co, jak to
5: místo,
1: dopadne.
5: Místo, aby převzala iniciativu, nechala mě odpočnout, vyzve vás, no dobře, uvidíme.
10: Už zase skončil

zase to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: summer. U sebe nasi to sama. Přeber si to sama.
1: Klárka je podovolený a tak jsme se rozhodli, že vás vyzveme k tomu, aby mluvila víc Klárka dnes já, protože jsem 14 dnů mluvil většinou já, takže jestli chcete, aby mluvila jenom Klárka, rozhodněte na našem radiu WhatsAppu 605-222-007.
2: No a třeba Anička píše, že rozhodně spolu, protože spolu nám to krásně ladí a že se těšili všichni lidi na to, až se vrátím, protože spolu jsme ta správná dvojka. Ale třeba další posluchač Ivo napsal jedině Klárka, ale zase nevím, jestli myslí jenom to moderování, anebo jestli do toho nezahrnuje i něco navíc. Každopádně pojďme zpátky k našemu tématu.
1: Myslím, že tě miluje.
2: Jo, i to se může stát. Já zase miluju všechny posluchače a jsem ráda, že jsem zpátky. Já jsem se strašně těšila. No nic. Vraťme se zpátky k tématu. Co uděláte s tím jedním krásným dnem navíc, tedy s volným pondělkem? A Janička napsala, já ač už mám dovolenou, jedu se podívat do školy. Bude tam klid a ticho. Jani, i to se někdy hodí. Ani nevíte, jak já vám rozumím. Anička napsala, že ne tedy ona, ale že spousta lidí bude trávit ten víkend prodloužený ve Varech, protože ve Varech samozřejmě začíná filmový festival a ptá se, jestli jedeme. Já nejedu, ty Honzi jedeš.
1: Ne, já to neprožívám.
2: Jo, no a já jsem byla dvakrát a byla jsem nadšená z té atmosféry a z filmu, ale přece jenom já, jak nemám ráda velké množství lidí najednou, tak tam už bylo tolik lidí, že jsem byla ráda, když jsem pak zase odjela, ale filmy boží. Iva píše, ještě nevím, co prodloužený víkend, asi pondělí, mě fiklo v zádech, tak uvidíme, co bude dnes. Rozhodně jedeme na Podhajskou, tam mají léčivou vodu na pohybový aparát. No a nebo to vyřeší whisky, no. Tak Ivo, i tak přejeme, aby prostě bolest přešla, protože to je nepříjemné.
1: I tak přejeme, aby se to vyřešilo. Konečně je před námi prodloužený víkend, jak ho budete trávit vy. Kdo u vás doma rozhoduje, jak bude volno vypadat a kam nejradši vyrážíte, když je třeba den volna navíc. Zkuste se ozvat taky. Nahrajte svoji zkušenost anebo tip přes radio WhatsApp 605-222-007.
3: Žijeme létem. Žijeme muzikou. Na rádiu Impuls. Chihuahua.

0: Párka s Honzou zase spolu. Da, zásadní věc. Halo, tady Impulzovi. Spustili jsme registrace a už v úterý příští týden budeme hrát. Jaký je princip tohoto kola? Strašně jednoduchý. Řeknete výherní heslo Halo, tady Impulzovi, máte hezkých 10 tisíc. No, jenže pak se můžete rozhodnout. Necháte si 10 tisíc, nebo to zdvojnásobíte na 20 tisíc korun. A jak se bude dvojnásobit? Kolo teď odpočívá, my vám totiž budeme pokládat otázku. Ale z jakého okruhu budou otázky? Každý týden jsme v nějakém regionu. Tento týden v jižních Čechách, příští týden to může být třeba Jižní Morava. A my budeme klást ty otázky, které se týkají daného regionu, vašeho města, vesnice, výsky, kde bydlíte. Když dobře odpovíte, bum, přibude tam dalších 10 000 korun. Když odpovíte špatně, bum, přijde to všechno. To je princip letního kola hry. Halo, tady Impulzovi. Řekl jsem to srozumitelně, krásko?
1: No a takže my dáváme nejenom vlastně jako ty peníze a radost z těch peněz, ale my vás ještě jako vzděláváme. Aha.
0: Aha, takže to chceš. Nezapomeňte se přihlásit zdarma přes Impuls.cz nebo přes aplikaci Rádia Impuls. Na první hru příští úterý se těší Klárka Šedová a Honza Daněk.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou, českou muzikou. Zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz. Radio Impuls, doprava 007.
1: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Příjezd do Prahy od Chomutova je tam téměř 2-kilometrové zpomalení před exitem na letiště. Provoz je tam dlouhodobě pomalejší, počítejte s tím, pokud třeba pojedete nebo povezete někoho k odletům. Praha, velká rekonstrukce k Belské. Mám na mysli úsek Letňany Novopatská. Silný provoz, počítejte se zdržením. Připomínám, uzavřené sjezdy a nájezdy od Letňan, Proseka a Kbel. České Budějovice, výjezd směrem na Vodňany, srážka osobního auta s motorkou před kruháčem, místo je průjezdné jen se zdržením. Ostrava, Rudná ulice, policie šetří nehodu osobního a nákladního auta před nájezdem na Místeckou směrem na Havířov. Polec Pelhřimov, u Záhoří se začínají tvořit kolony, se sílícím provozem se zdržení bude prodlužovat. D2, 22. kilometr od Břeclavy na Brno, nákladní auto tam narazilo do svodidel, kolona se netvoří. Ještě D1, příjezd do Brna od Jihlavy, exit 182, místy ucpané, počítejte s pomalejším provozem. Kdybyste měli doplňující info do dopravy, to můžete nahrát přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Krásné ráno.

0: Rádia Impuls.
1: A přesunujeme se na Vysočinu, kde se bude konat zajímavý motoristický podnik. Jak víme, Zuřivec nás pozve. Aleši, krásné ráno.
2: Dobré ráno, Aleši.
3: Impulzovi, krásné dobré ráno, tak já vás právě teď zdravím z Vysočiny, konkrétně z Pacova. Tady je automotoklub Pacov, kde se bude za týden konat skvělý podnik mistrovství České republiky ve sprint motokrosu. Úplně přesně to bude 11.7. tady v Pacově a mě zajímá, mám tady dva skvělý kluky, závodníka Daniela Mandise, dobré ráno.
4: Dobré ráno všem.
3: A Aleše Faru, který se tady o to tak jakoby produkčně stará. Dobré ráno, zdravím.
4: Hezké ráno.
3: Tak já jsem říkal sprint motokros. Co to znamená? To je nějaká nová disciplína nebo jak?
4: Přesně tak, je to nová disciplína, kde vlastně v klasickém motokrosu jsou dvě dlouhé rozjížďky, ale sprint je od 20 krát... Já jsem to pokazal.
3: To je jedno. Od nádechu, od čárky, cokoliv.
4: Klasický motokros jsou vlastně dva dlouhé závody, ale sprint motokros je 20 dynamických rychlejch rozjížděk, kdy v každý jsou vlastně jenom 4 závodníci a jede se na 2,5 kola tady u nás v Pacově, takže prostě nebude to o vytrvalosti, ale bude to o agresi a o rychlosti.
3: Počkat, tak jestli teda se umím představit, tak normální motokros je nějakých 3/4 hodiny nebo kolik, že jo, plus 2 kola třeba, nebo něco takového. A vy tady tam máte, to je velmi rychlý, myslím tím jako časově, ale velmi teda rychlý asi i pro ty závodníky a pro ty stroje.
4: Přesně tak, jedna jízda bude trvat víceméně 2 minuty a opravdu je to něco absolutně novýho, na co se strašně těšíme a bude to neskutečný zážitek.
3: Jak jsme říkali, bude to 11.7. příští týden tady v Pacově, v automotoklubu a tak já se tam teda závodníka přímo, který teď na to trénuje a to je, jak jsme už říkali, Daniel Mandis. Daniel, vy tady sedíte teďka na 250, na té kategorie MX2, tak jak to potom probíhá u vás závodníků?
5: Tady to bude naprostej masakr už od prvního kola, pojedeme stejně strašně u sebe, bude to kontaktní, agresivní a jsem na to zvědavý, jaký
3: no
5: to
3: tak
5: bude.
3: Jo, tak pojďme na trať teda, takže nastartujme, vy tady máte teda tu svoji 250 MX2. Tak.
5: Krásně.
3: Tak Impulzovi, to je jenom jedna motorka z těch, který tady pojedou a budou tady příští týden závodit na trati, tak se nechte pozvat a my tady odtud z automotoklubu Pacov se přihlásíme opět za hodinu. Zatím dobré ráno.
4: Hezké ráno.

0: Vlnovka na Impulzu, pátek 3. července, je před náma prodloužený víkend a to chceš. Jak ho budete trávit, ptáme se dneska v ranním tématu, ozvat se můžete třeba přes aplikaci nebo Radio WhatsApp.
1: A já vám prozradím, jaké nás čeká počasí. Bude polojasno s oblačností, taky někde může sprchnout a teploty mezi 21 až 25 a na jihu Moravy 28 stupňů. Aktuálně zahrádky u České Lípy 13 a polojasno, zdraví Vladimír, a v Pardubicích 17 a oblačno, píše Standa. Zdravíme vás, ať už jste kdekoliv. Napište nám, jak to teda u vás vypadá, na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Právě vychází týdeník Téma. Chronický zánět, skrytý zabiják. Tiše putuje tělem a po letech udeří. Urychluje naše stárnutí i vážné nemoci. Proč vzniká a jak se mu bránit? Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd

0: apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: 5 minut po půl sedmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Na Odře v Ostravě hynuly ryby kvůli nedostatku kyslíku po dešťové přívalové vlně. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely postižené zemětřesením tuto neděli. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary včera v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Francouzská vláda bude v souvislosti s vlnou veder čelit v pondělí hlasování o nedůvěře. A rychlobruslařka Martina Sáblíková si vzala dlouholetou partnerku Nikolu Zdráhalovou.
2: Hele, Dustin Hoffman, viděli jste Tuci?
3: Ano.
2: Že jo? Takže když je ve Varech Hoffman, tak to já do Varu teda pojedu. Říkal jsem, že nepojedu, ale rozhodně jedu. A zase spolu Klárka Šedová
3: a Honza Daněk.
2: Vaši ranní společníci, dneska v ranním tématu ptáme se vás, jak strávíte prodloužený víkend. Plánujete Vary? A nebo pojedete třeba do Beskyd? Kdo u vás rozhoduje, kam se pojede?
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
2: Přihlaste se i vy do ranního tématu.

0: Samozřejmě posluchače určitě bude zajímat, který naladili až teďka, jak se s Klarinko měla na dovolený.
1: Já jsem se měla skvěle, kdybych se měla ještě líp, tak už bych to asi nepřežila.
0: Až tak.
1: Ne, měla jsem se opravdu nádherně. Byla jsem v nádherném hotelu, na nádherném místě. Moříčko bylo takový, jako mám ráda, to znamená téměř mrtvý. Jo, ale hnedka první den, co jsem tam vlezla, ne první, počkej, druhý den, normálně mě žahla meduza. Jako v tom moři nikde nic nebylo, ani rostlinka, ani rybička, prostě nic, opravdu vypadalo jak mrtvý. Já to prostě nemám ráda, jo, a za chvilku cítím, že mě začala pálit ruka. Říkám, proč mě pálí ruka, něco mě štíplo, dostala se mi do toho sůl, nebo jsem se třeba škrábla.
0: Jo.
1: No a já jsem vylezla a normálně na ruce ty žahance, ty stopy. Já jsem říkala, ty máš kliku, že jsi uplavala, protože nedej bože, abych já ti dostala pod ruku.
0: Prosím tě, a víš, že na to se musí dát horká voda?
1: Dala jsem teplou vodu,
0: ano.
1: Přestalo to pálit, ano. A nějaký 3 dny jsem tam měla takovou jako jizvičku a pak sama zmizela. Ale to víš, že jako ta další návštěva v moříčku už nebyla tak příjemná jako ta první.
0: Ty, ale já si na tom, já jsem takhle žahanec od meduzy dostal před 2 lety a od té doby se taky dávám pozor na holky. Já nevím, já mám takový pocit, že přitahuju tyhle ty věci. Prostě.
1: No ale tam byly vlny, tam si řekneš, prostě tam nic nebude a nic nebylo vidět, ani prostě jako byla nějaká taková ta průhledná, úplně jako třeba malinká. Nepotvora prostě mi dala.
0: Chtěl bych to uzavřít. Takže my dva jsme vlastně požahaný. Ne
1: no,
0: požahaný,
1: no,
0: požahaný.
1: No, no.
0: Oba dva od meduzy.
2: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Tady je nejrychlejší dopravní servis z celého Česka. Krásné ráno. Přes 2 kilometry dlouhá kolona se táhne před Prahou na dálnici D7 z Chomutova před exitem na letiště. Kvůli velké rekonstrukci Kbelské ulice v Praze v úseku Letňany-Novopatská počítejte se silným provozem. Připomínám, že jsou uzavřené i nájezdy od Letňan, Proseka a Kbel. Momentálně se už zdržíte od Březiněvsi na Cínovecké ulici ve směru od Ústí nad Labem. Dále na výjezdu z Českých Budějovic před Kruháčem směrem na Vodňany se srazilo osobní auto s motorkou. Na příjezdu do Brna po dálnici D1 směrem od Prahy počítejte s přerušovanou kolonou převážně kamionů v pravém pruhu mezi 180. a 196. kilometrem. A na trase z Humbolce do Pelhřimova před omezením u Záhoří se začínají tvořit kolony. Zdržení bude se sílícím provozem narůstat. No a co my dva si počneme? Pustíme někomu písničku na cestu?
1: Přesně tak. Chystáme pro vás další zpříjemnění vaší jízdy. Stačí nám napsat právě teď na náš WhatsApp 605 222 007 heslo jedu. A my vám zavoláme a tu písničku zahrajeme a popovídáme si s vámi.
0: 605 222 007 napište jedu a my vám pustíme písničku na cestu. Bacha, volám zpátky, ale je to skrytý číslo, berte to.
2: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu

0: příjemnou letní atmosféru. Teďka v éteru zajistili holky a za mikrofonem Klárka, Honza a s náma ve vysílání Adéla. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
2: Adélo, krásné ráno, kam jedete?
1: Já jedu do Olomouce na zkoušku, kterou jsem jednou neudělala, tak doufám.
2: Adélko.
1: No.
2: Jste tam, dobrý, ono to vypadalo, že to vypadlo. Na co zkoušku, z čeho je ta zkouška?
1: Zkouška je z automatizace a mechatroniky, já si dodělávám vysokou školu, magisterský studium, tak se příjemňuji prázdniny jako učitelka teďka tady tou zkouškou, no.
2: Vy jste hustá. A když to uděláte, tak plánujete to, že změníte obor, anebo zůstanete učitelkou?
1: Ne, já chci zůstat učitelkou, no, takže když to udělám, tak budu mít hotovej tenhle semestr a můžu přejít na další rok, no, tak doufám, že to vyjde.
2: No to vyjde, samozřejmě, že to vyjde. A v kolik máte tu zkoušku?
1: Tu zkoušku mám v 8 za hodinu, ale vyjela jsem brzo, protože jedu až znám ještě nad Oslavou, tak to mám hoďku a 3/4 a přesto Brno je ta cesta taková.
2: No a Adélko, my tady v 8 budeme strašně držet palce.
1: Děkuji.
2: A vy třeba už o 8:30 budete vědět, jestli jste to dala.
1: No budu doufat, že budu vědět.
2: Tak nám napište, jak to dopadlo. My to řekneme posluchačům, protože všichni teďka posluchači vám v 8 hodin budou držet palce, abyste tu zkoušku dala. A vy nám ale musíte rád vědět, jak to dopadlo.
1: Určitě dám vědět.
2: No, tak jo, to je boží, to jsem ráda, že jsme se domluvili.
0: Vy jste ale docela jako šikovná holka, předpokládám podle hlasu, zdá se mi to teda, že jo?
1: Jste
0: ambiciozní. Já si taky budu teďka dělat testy z autoškoly, skupina A, rozšíření na velkou motorku, a tam jsou takový chytáky a věci, že já jsem z toho úplně říčný, já se do toho nemůžu dokopat. Máte nějakou učební metodu, jak si to nalej do hlavy, šprtat?
1: Šprtat, no,
0: že
1: to jsem dělala teďka poslední týden a akorát, že to moc nešlo, protože ještě ke všemu jsem těhotná, tak jsem hodně spala, nebylo mi dobře, ale snad to prostě
2: jste hustá.
1: Nějak dopadne.
0: Hele, tak my přejeme, aby to všechno dobře dopadlo, i v tom bříšku, i s tím testem. A budeme vám držet velký palce, prostě všechno. Máme velký palce, teda já rozhodně. A mám tady nabídku Queen, nebo kanadský zpěvák The Weeknd, a nebo si můžete vybrat něco českého, co máte ráda.
1: Můžeme dát Queeny.
0: Tak jo, budou jenom pro vás. Mějte se.
1: Děkuji moc, mějte se krásně.
2: A dejte vědět.
0: Ahoj.
1: Dám vědět.
0: Naslyšenou. Písnička na cestu.

0: Kaleden The Weeknd na Impulzu, krásné ráno před 7 hodinou.
1: Dnes bude polajasno s oblačností, taky s deštěm, někde i s přeháňkami a večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28.
0: Dneska se v ranním tématu ptáme, jak budete trávit den volna. Navíc ozvat se nám můžete přes náš Radio WhatsApp s číslem 605 222 007.
2: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou.

0: Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer. Na rádiu Impuls.
1: Ty jo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
2: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
2: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Rybám v Odřechy Bělky Svík. V Karlových Varech je malý velký muž Dustin Hoffman. Rychlobruslařka Sábíková se vdala. Je 7 hodin. Zprávy nese Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Úhyn ryb zaznamenali rybáři na Odře v Ostravě. Důvodem byl nedostatek kyslíku ve vodě po přívalovém dešti. Voda sebou nesla splašky, kaly a bahno. Pomoc poskytli rybám hasiči, kteří čeřili hladinu řeky ve snaze dostat do vody více kyslíku. Řeku přehradili nornou stěnou, která zachytávala už uhynulé kusy ryb. Po vlně veder uhynuly i ryby na Břeclavsku. K prudkému poklesu rozpuštěného kyslíku ve vodě došlo včera u jezu v Bulharech. I tam byly instalované norné stěny a vodu hasiči s pracovníky povodí Moravy provzdušnili. Do Karlových Varů dorazil Rayman. Americký herec Dustin Hoffman převezme na mezinárodním filmovém festivalu Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. 88-letý držitel dvou Oscarů uvede zítra svůj legendární film Absolvent. Do Karlových Varů už dorazili i další američtí herci Jesse Eisenberg a Harvey Keitel a režisérka a herečka Maggie Gyllenhaal. Ta dnes převezme cenu prezidenta festivalu Karlovy Vary. Zítra pak uvede svůj nejnovější autorský počin film Nevěsta. Počet obětí ruského útoku na Kyjev vzrostl na 27, dalších 90 lidí utrpělo zranění. Na místě pokračuje odklízení trosek a pátrání po nezvěstných. Poslední ruský úder na ukrajinskou metropoli je nejsmrtelnější v letošním roce. V Kyjevě na dnešek vyhlásili den smutku. Prezident Zelenský řekl, že Ukrajina na ruský útok odpoví. Šikmý kostel v Karviné po letech opět září historickými barvami. V jednom z nejvyhledávanějších moravskoslezských chrámů právě dokončili obnovu střechy a fasády. Kostel se znovu zbarvil do bílé, šedé a červené.
5: Fasáda je šedobílá, červeně září střecha. U fasády nešlo jen o její barevnost, ale také o obnovu, protože dlouhodobé naklonění kostela způsobené poddolováním stavbu poškodilo. A co se týče střechy, eternitovou krytinu z 90. let minulého století nahradili pálené střešní tašky typu Bobrovka. Po celou dobu oprav probíhaly v kostele bohoslužby a jen loni chrám navštívilo víc než 16 tisíc lidí. Teď o letních prázdninách se tady konají každý pátek, sobotu a neděli i komentované prohlídky. Eva Panošová, Rádio Impuls Karviná.
4: Martina Sáblíková je vdaná paní. Bývalá rychlobruslařka si vzala dlouholetou partnerku a reprezentační kolegyni Nikolu Zdráhalovou. Reportér Tomáš Zemánek připomene, co o jejich vztahu víme. Dobré ráno, Tome.
6: Hezký den. Obě atletky tvoří pár už 13 let. Veřejně přiznaný, stejně jako orientace olympijské ikony, je pak něco přes rok. Když se sportovkyně seznámili, Zdráhalová teprve dospívala, zatímco Sáblíkovou už znal celý olympijský svět. Dnes je jim 39 let a na Instagramu už se chlubí fotkou v bílém. Zatímco mladší Nikola pózuje v šatech, starší Martině fanoušci chválí oblekovou vestu, košily a kalhoty. Příspěvek, který za chvíli překročí 100 000 lajků, si vystačil se strohým komentářem Naše navždy a už nazbíral i spoustu gratulací od slavných osobností. Ozval se Petr Čech, Eva Farná nebo Monika Absalonová. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
7: A my se samozřejmě připojujeme. Za mikrofonem vaše ranní společnice Klárka Šedová
8: a Honza Daněk.
7: 4 minutky po 7 hodině. Když máte den volna navíc, co budete dělat? A kdo u vás plánuje, co se ve volnu bude dělat? Ptáme se dnes v ranním tématu.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
7: Tak to s náma pojďte rozčísnout a nahrajte vaši představu nebo třeba i tip na náš radio WhatsApp 605 222 007. Krásné dobré ráno do celého Česka.

0: Následující tři dny, tady se Klárka s Honzou od rána.
1: Tak dobré ráno, impulzáci. Tak co budu dělat o prodlouženém víkendu? Vzhledem k tomu, že 5.7. mi bude 57, takže 2×5, 7, tak 6.7. budu střízlivět. Hezký den, Jirka.
0: Hodně štěstí, zdraví, Jirko.
2: To je dobrý plán, tohleto.
0: Jo, boží plán.
2: My se možná s Honzíkem připojíme, my to budeme slavit s váma.
0: Pošlete adresu.
2: My se můžeme připojit i na dálku, víš?
0: Tak jo, na dálku.
2: Maruška píše, v pondělí budu pracovat dokonce 12, protože pracuju na benzínce. Maruško, budeme myslet i na vás, ať vám to tam utíká, na všechny, kteří musí do práce. Rádě napsala, pozor jo, a to je nádherný. My jedeme oznámit mým rodičům, že budou prarodiče. Ne. Těším se na jejich reakce.
0: Mám radost, rodina se musí podporovat a myslet na sebe.
3: Dobré ráno, kdo rozhoduje, kam pojedeme? No, máme 3 psy, takže to už je trošku překážka. Pak tam jsou slepičky, husy, kachny. Takže vlastně my jezdíme na zahradu, protože nás to tam baví. A to ještě přibydou křepelky a všecko je to na maso. Tak přeju hezký den, Jarda.
0: Jardo, a tohle já naprosto chápu, díky, že jste se ozval. I na vás budeme myslet, i na ty křepelky.
4: Čau, tady Jirka. No, den volna je navíc, ale jak pro koho? Já třeba v pondělí ve 2 ráno vyrážím a jedu na Slovensko skládat, pak domů, to se vrátím v úterý, jede se dál, takže klasický normální týden. Čau, pěkný den všem.
0: Pěkný den i vám, pojďte to namluvit přes aplikaci nebo radio WhatsApp. Jak si užijete den volna navíc?
5: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu

0: Pozor, spustili jsme registrace do nového kola hry Halo, tady Impulzově, to letní kolo. Registrace běží na webu impuls.cz ve žluté mobilní apce pomocí prémiové SMS na 906 1109 a hned po svátcích úterý 7.7. začínáme hrát a věříme, že to bude vaše šťastné číslo. Moc se na to těšíme.
1: Mě úplně jako naskočila asociace. Já nechápu prostě z jakého důvodu, jak jsi říkal, to kolo, jo? Takže mně přijde, že prostě jako přes léto jsou ty lidi kulatý, kulatější, jak se sedí ven, popíjí se na zahrádkách, doma se griluje, takže prostě jako v to léto prostě to kolo k tomu patří.
0: To je asociace. Paní, je vidět, že paní Šedová debuširovala na dovolení, má dobrou náladu a to je strašně, ale strašně důležitý. Proto, aby byla rodina v pořádku. Ještě něco.
1: Už radši nic.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Halo,
0: tady Impulzovi. Nové výherní kulo.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
4: Blue!
6: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
7: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno vám všem, kteří jste na silnicích. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Tady dvojice na 22. kilometru ze Slovenska na Brno se likvidují následky po nehodě nákladňáku do Svodidel. Průjezd je omezený částečně, projíždí se bez kolon. Převážně nákladní doprava zpomaluje na D1 před Brnem od Prahy v dlouhém úseku mezi kilometry 175 a 196. Na trase ze Svitav na Brno za Černou horou blokuje provoz porouchané nákladní auto. Zdržení je zatím kolem 5 minut. Kvůli zásadní rekonstrukci vozovky na Kbelské ulici v Praze čekejte v místě a v okolí silný provoz. A zúžení komplikuje provoz také na příjezdu do Prahy po Chomutovské D7. U letiště kolona má zhruba 2 kiláky a doprava vázne i v protisměru. Ještě se nám hlásí agent s policejní hlídkou. Kde si máme dávat bacha?
2: Dobré ráno, agenčer. Pozor, příjezd do Zábřeha za Kruháčem, u benziny Shell, bílá Octavie a Mědi.
1: Díky čerte a opatrně, dobře dojďte. A vy ostatní taky.
3: Burácení motorů bude pokračovat za chvilku se zuřivcem na Vysočině.

0: Rádia Impuls.
1: Alešem, jedeme na Vysočinu a míříme na motokros. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Jo.
4: Impulzovi krásné dobré ráno. Já vás zdravím opět z Vysočiny, z Pacova, konkrétně z automotoklubu Pacov, kde se za týden bude konat mistrovství České republiky v úplně nové disciplíně tady ve sprint motokrosu. To, co jste slyšeli, tak byl motocykl motokrosový kategorie 250 MX2 a přijel s ním závodník Daniel Mandis. Danieli, dobré ráno, ahoj.
5: Dobré ráno, ahoj.
4: Tak, jak se ti jezdilo?
5: Jezdilo se mi hezky, tratě super, baví mě to a... Dobrý.
4: Tak dobře, ten závod je takový jako rychlej, zkrácený. To není klasický motokros na dlouhou dobu, to je vlastně na dvě kola. Takže jaký nejdelší skok tam je pro vás motokrosaře?
5: Nejdelší skok, možná, kdybych se hodně rozjel 40 metrů, ale to bych nějaký skok musel přelítnout, normálně kolem 20-30 lítáme tak běžně.
4: No, protože to je vlastně tak, že vy na startu jste jenom 4 motorky a jedete velmi rychlá, jenom 4 závodníci, 2 kola, je to tak?
5: Je to tak, no, je to masakr prostě, není tam žádný prostor na nějaký čekání, na nějaký chyby, ano. Prostě od začátku do konce plnej plyn, pořádný souboje a není na co čekat vůbec.
4: Tak. No a já tady mám i závodníka z té kategorie právě 450, Rudu Plcha, tak Rudo, ahoj, dobré ráno.
6: Dobré ráno.
4: Ať víme jako jenom, jak to vlastně je, protože Daniel nám tady ukázal 250, tak ty nadlábni prosím tě 450.
2: Jo.
4: Je to trochu ostřejší, čověče. Tak Daniel, jestli můžeš teda ty ještě, tak přidej 250 a uděláme si koncert.
2: A rozhodně.
4: Tak impulzově, to je nádhera. Všichni, kdo máte rádi motory, motocross samozřejmě, takhle ty jednoválce tady nádherně teďka předou. Možná bych to radši na chvilku vypnul, si děkuju. Ještě jednou zveme všechny sem do Pacova, konkrétně do automotoklubu Pacov, kde se za týden, konkrétně 11.7. bude tady, vlastně přijde už na celý den, závody budou od kolika odpoledne, že jo?
5: A ve 4 hodiny odpoledne myslím, že vypukne ten hlavní závod, ten masakr a to pořádný závodění teprve.
4: 11.7.2026 tady v Pacově. Takže kluci, zatím dobré ráno a jdeme na trať. Ahoj.
5: Jdeme na to.
2: To byl koncert, panečku.
1: Co ti líbilo,
2: to bylo neskutečné,
1: ale jsem slyšela.
2: Ale já jsem viděla, jak tě to úplně nechávalo chladnou, vy.
1: No, to mi nic neříká, no.
2: To kdyby bylo o kabelčičkách něco, to by
1: a
2: bylo.
1: A šatičkách, ježiš.
2: Tahle písnička, milí posluchači, oslavila úctyhodných 40 let od svého vydání. Je z roku 1986 a mnozí v tom máme svoje mládí. Na Impulzu zpívá Madonna.

0: jsme ráno. Miláčku, jak to s tebou podovolený vypadá? Já ti řeknu, co je hlavní téma našich posluchačů. Všichni se diví, proč si v pátek šla do práce.
1: No teďka to čtu tady Kostě, jako jestli to mělo cenu jít do práce.
0: A to napsal jenom Kostě, psalo jich asi 10 už.
1: No mělo, mě se po vás stejskalo. A tady potom zvířeti, co sedí za mikrofonem. Jako mělo to cenu, co děláte lidi. Já na vás přišla udělat kuk a vy se ještě divíte.
0: Jak to s tebou vypadá?
1: Co jsem vám chtěla říct, teda to je důležitá věc. Strašně důležitá. Jsem zpátky. A cesta byla boží, protože když jsme sedli do letadla, tak jsem zjistila, že 3 řady kolem mě jsou prázdné. Takže já jsem měla celou řadu sedaček pro sebe, 3 vedle sebe. Takže já jsem cestu zpátky prospinkala. Akorát se mi teda podařilo zaparkovat se tak, že jsem si tu područku, která nešla zvednout u okýnka, narvala do prostřed čela a jak jsem spala, tak jsem o tom nevěděla. Normálně lidi, já tam mám důlek doteď. Jako, já jsem vypadala, jako kdyby mě vytáhli od někaď ze skladiště, hodně použitou. Já mám normálně džůlek doteď, ale sedačky zpátky byly boží a tím jsem zakončila dovolenou. A příští týden začneme novinkama. Mám pro vás spoustu zpráv z domova. Těšte se na to.
0: Holka, ta elasticita po té 30 prostě utíká, no. Mužům i ženám, jo?
1: Jo, takže... tak snad do večera ten dělík
0: do neděle.
1: Zmizí, no.
0: Já myslím, že do neděle, pak už to bude do... Posloucháte, halo, tady Impulzovi, nádherné ráno. Dneska bude polojasný den. Jsem tam oblačnost, místy i doznívající deštík a přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat a teploty 21 až 25. Na jihu Moravy čekejte až 28 stupňů Celsia.
1: Mnichov u Strakonic aktuálně 17 a je po dešti. Zdraví Danka. Máme hlášení z Aše od Karla o 11 stupních a v Holíšově 17 stupňů, to píše Jirka, a to je na Plzeňsku.
0: I vy se můžete klidně ozvat přes náš radio WhatsApp s číslem 605-222-007, kam můžete napsat nebo nahrát zprávu, jak budete trávit prodloužený víkend.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Zlatíčko, miláčku, nechtěla bys si zase hrát s tím elektrickým slonem? Mami, je mi 12. Jestli chceš, abych vyluxovala, tak mi to normálně řekni.
4: Právě vychází týdeník Téma. Chronický zánět, skrytý zabiják. Tiše putuje tělem a po letech udeří. Urychluje naše stárnutí i vážné nemoci. Proč vzniká a jak se mu bránit? Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
5: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Becherovku půl litru při koupi od 2 kusů za 149,90 za kus pouze v pátek a Kokolíno Gelvan Rvoš 37 dávek za 299. Bila. To dobré začíná u nás.
10: 4 minuty po 7:30 začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Kvůli netěsnosti potrubí jsou v Praze 4000 domácností bez teplé vody. Poslanci by měli zahájit závěrečné schvalování rozsáhlé stavební novely. Počet potvrzených

0: Honzo, krásné dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Posloucháte Impulzově dneska s otázkou, když máte den volna navíc, co budete dělat a kdo u vás doma rozhoduje, jak bude volno vypadat. I na to dneska můžete klidně zareagovat.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Naš radio WhatsApp má číslo 605 222 007.

0: A já se ptám, ano nebo ne? I vy ostatní nám klidně dneska můžete do vysílání nahrát, jestli budete mít volné pondělí a jestli si prostě jednoduše užijete den navíc, a to přes aplikaci Radio Impuls nebo Radio WhatsApp 605 222 007.
1: Napsala Dana, na zítra mám upéct dort, na neděli 50 mini pavlov a potom dva dorty. A ukázalo se, že Klárka je rozumná žena a vrátila se, a tak jsem se rozhodla, že na oslavu upeču ještě jeden dort navíc. Ano, to je krásné. Ano, vrátila jsem se. Ještě se mě často ptáte, co jsem si nakoupila. Prosím vás, nic. Jo, všechno tam bylo takový jako prázdný, teda co se nakupní možností
0: týká. No řekni to na plnou
1: posou. No prostě nic tam nebylo, bylo to na samotě u lesa.

0: U lesa.
1: A jediný, co tam bylo vlastně při odletu do Tifrí, protože na výlet jsme nejeli, protože nás zapomněli vyzvednout. Takže tak, no. Zpátky k vašim plánům na víkend. Píše nám Kupkis, že bude s rodinou na zahradě. Bazének, možná grill a pohoda. Fitko a v pondělí hurá do práce, ale že prý jen na chvilku. Kupkisi, to nás velmi mrzí. Jirka napsal, že začal... Jo, ano, měl v profilovce rugby fotku. Jirka napsal, že už včera začal Pekelný ostrov a já jsem nevěděla, co to je Pekelný ostrov.
0: Nějaká reality show zase, ne?
1: Ne, prosím tě, ne. To je hudební festival.
0: Aha, jo, sorry.
1: Takže už vyrazil na hudební festival.
0: Já jsem se sekl.
1: Přeje všem příjemný víkend. No, užijte si to na Pekelném ostrově, to bude asi nějaký jako hardcore festival.
0: Asi jo, ale mně to fakt zní jako reality show, prostě dokážu si představit. Reality show ve strašení třeba. Tam bych se chytl. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Ptáme se vás, jak budou vypadat vaše následující tři dny.
2: No, zdravím. Tak v pondělí se bude vstávat do práce, ale tak na čtvrtou a do devíti. Takže mám dalších 5 hodin k dobru, kdy můžu zkusit umořit státní dluh a schle.
0: No jo, no. Vy to berete realisticky a velmi prakticky. Tam jsme se moc neinspirovali. Ale já pracovat nebudu v pondělí. Ne a ne a ne. Ani Klára nebude.
1: Nebudem.
0: Ne a ne a ne. Za 4 minutky 3:15 na 8. Krásné dobré ráno.

0: Larinka přišla do vysílání a ptá se mě, o čem je ta prázdninová škola pana profesora, to reprizujeme a říkám, kde pak, Láry, vůbec žádný reprizy to nejsou, profesor je nesmírně edukativní, je to nový člen rodiny, určitě už jste si čekli i jeho předchozí díly na naší stránce impuls.cz a protože jsme tematický, protože jsme o prázdninách v Česku, pan profesor je taky tematický. Tento týden jsme v jižních Čechách a slavná operní pěvkyně Emma Desinová měla k jižním Čechám hluboký celoživotní vztah a tato krajina se stala jím milovaným domovem, útočištěm i místem posledního vydechnutí. Víc už neprozradím, edukovat vás společně budeme za malou chviličku.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské

0: gastrošef Herman Gazda.
1: Já vám dneska povím, jak ten smrad povýšit na michelinskou úroveň, bo zapečené tvarošky si ještě nežvykal. A bacha, je to trošku nadýmavé, tak až to na tebe přijde, val si radši prdnout ven před barák, bo ti jinak vyhlasí stará válku.
0: Vařte jako michelini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Posloucháte 007, jak to jezdí, tak poslouchejte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, přerušované kolony a silný provoz, hlavně kamionů, které popojíždí, jsou na D1 ve směru od Prahy do Brna mezi 174. a 196. kilometrem. V obou směrech počítejte s přerušovanými kolonami před užením na silnici 34 na trase Pelhřimov Humpolec v úseku mezi Rybníkem a Komorovicemi. Na Chomutovské D1 u exitu na letiště komplikuje v obou směrech provoz zúžení. Ve směru do Prahy má kolona 3 kiláky, proti směru se stojí pár minut. Pomalu se jede taky na Kbelské ulici v obou směrech v úseku Letňany Novopatská kvůli dlouhodobé rekonstrukci a v Praze v ulici v Holešovičkách na úrovni zastávky MHD Kuchyňka směrem do centra došlo ke srážce osobáku s motorkou. Zdržení je zatím jen nárazové. Kdybyste měli doplňující informace nebo chtěli třeba nahlásit hlídku, udělejte to přes aplikaci Rádia Impuls.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: A škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Hezké prázdninové ráno, studenti. Naše prázdninová letní škola má tento týden zastávku v jižních Čechách. A protože máme hudební výchovu, tak se zaměříme na božskou Emu. Jasně, mám na mysli slavnou operní divu Emu Destinovou, která jižní Čechy milovala a patřil jim i závěr jejího života. Emma Destinová měla různé choutky, například vášnivě rybařila, a mě zajímá, jaký zámek v jižních Čechách jí patřil. Za A, zámek Jindřichův Hradec, za B, zámek Stráž nad Nežárkou, za C, zámek Třeboň. Nežárka byla tou řekou, kde Emma Destinová tak ráda rybařila, a tudíž je jasné, že zámek Stráž nad Nežárkou byl jejím sídlem. Božská Emma ho koupila v roce 1914 a stal se jejím útočištěm. Dnes tu najdete největší muzejní expozici věnovanou jejímu životu a kariéře. Tak ať je vám dnes do zpěvu. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Neuvěřitelně naučný, viď, Klarinko? Taky se ti to líbí, viď?
3: No já chci taky zámek.
2: Jo, tak to bys musela být... To bys musela být
3: zámeček, malinký.
2: Počkej, nech mě domluvit, miláčku. To bys musela být Taylora Swiftová. Pak bys si mohla koupit všechny zámky v Česku.
3: Jo?
2: No, kdybys byla jako ona. A přitom ona taky je taková jako vysoká, ruka, noha, nikde nic a prachu má, hele.
3: Jo, tak to jsme přesnej opak.
2: Teď si ji pustíme v našem ranním vysílání. 9 minut před 8 hodinou. Krásné léto všem, tady jsou Impulzovi.

0: osmé hodině rozebereme, jak vstoupit do nového letního kola hry Halo tady Impulzvy a rozebereme také to, co budete dělat, když máte den volna navíc. Posloucháte Kláru s Honzou v Halo tady Impulzvy.
1: A dneska bude polojasno s oblačností, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer se to bude zlepšovat a ty teploty budou mezi 21 až 25 stupni, na jihu Moravy až 28. Co?
2: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro vás.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Na rádiu Impuls. Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Část Prahy je bez teplé vody. V Karlových Varech startuje svátek filmu. Tenisté Lehečka, Nosková a Bousková jsou ve třetím kole Wimbledonu. S 8 hodinou jsou tu další zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Část Prahy se ocitla bez teplé vody. Dodávky přerušila netěsnost na primárním potrubí vedení na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Porucha se dotýká podle pražských vodovodů a kanalizací 13 000 domácností v Praze 4. Obnovení dodávek společnost předpokládá ve večerních hodinách. Karlovy Vary se načas stávají středobodem Česka. Dnes v lázeňském městě startuje jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na programu je zahajovací ceremoniál v hotelu Thermal a vítání prvních vzácných hostů. Reportér Tomáš Zemánek připomene, jaká slavná jména se letos na červeném koberci předvedou. Dobré ráno, Tome.
5: Hezký den. Hostem číslo 1 je letos Dustin Hoffman. 88-letý Američan se pro nás Čechy nejvíc proslavil rolí autisty Rainmana, ve které zářil po boku Toma Cruise.
6: Ray, víš, jaká je druhá odmocněna z 2030?
7: 46,15192304.
8: Myslím, že je to úžasný, mohl by pracovat pro NASA nebo něco takového.
6: Kdybys měl dolar a utratil 50 centů, kolik peněz by ti zbylo?
7: Asi 70.
8: To je příliš pro NASA.
5: Hoffman dnes obdrží cenu prezidenta festivalu. Sklízet uznání ale dorazila taky Maggie Gyllenhaal, režisérka letošní adaptace Frankensteinovského příběhu Snímku nevěsta. Festival potrvá 8 dní až do příští soboty a nabízí program jak pro akreditované návštěvníky, tak i širokou veřejnost. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli, oznámili to hasiči na síti X. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu a ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí v neděli 28. června. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. Podle posledních údajů je potvrzených úmrtí zhruba 2600. Desítky tisíc lidí se ale stále pohřešují. Do Venezuely přijeli pomáhat týmy z několika desítek zemí. Některé se už ale vracejí domů. Podle agentury Reuters před Českem své mise oznámili ukončit záchranáři ze Švýcarska a z Německa. První červencový víkend patří na Moravě dnům lidí dobré vůle. Dvoudenní akce se koná už po 27. Jako vždy míří na Velehrad tisíce lidí.
9: Sobota patří na Velehradě jako už tradičně bohatému kulturnímu programu, samozřejmě nejenom jemu. Mimo jiné zpestří DLDV, neboli Dny lidí dobré vůle, sourozenci Ulrichovi. Ti zdobí naši hudební scénu už docela dost přes půl století. Neděle to je pak hlavní pouť a tisíce poutníků. Letos, co se počasí týče, velmi v pohodě. Být to o týden dříve, měli by zdravotníci u slovutné baziliky práce asi jako ještě nikdy. Jan Čada, Rádio Impuls, Velehrad.
0: Sport.
4: Další Češi se probojovali do třetího kola tenisového Wimbledonu. Jiří Lehečka porazil na londýnské trávě Slováka Molčana. Linda Nosková zdolala Osorijovou z Kolumbie a Marie Bousková si poradila s Italkou Grantovou. Neuspěli naopak Jakub Menčík a Karolína Plíšková. O postup do osmifinále si dnes zahrají tři české tenistky. Karolína Muchová se utká s Thajkou Savangekovou. V souboji krajanek proti sobě nastoupí předloňská šampionka Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková.
10: Rodina je zase kompletní, Klára už je za mikrofonem.
11: Krásné ráno.
10: A všichni se diví, proč šla v pátek do práce a proč si to dovolenou neprotáhla.
11: Se mi stýskalo.
10: A teď tu ošípkové růžence.
11: Se mi stýskalo.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: Teď mě sleduj, Kláry, teď mě sleduj, prostě sleduj mě, jo? Zahrajeme si něco.
1: A nesmíš být moc rychle, já jsem docela pomalá.
0: Já vím, že já jsem zrychlený a že ty občas máš s tou energií jako ne problém, ale říkáš si Kristovan nohodenku.
1: No ale tebe dostihnout víš jak. No pojď, počkej, už tě sleduju.
0: Vydrž, já jenom hledám ještě jeden bedík, vydrž chviličku, hledám jeden bedík, aby to tady měl všechno připravený a teď. Halo, tady Impulzovi, zvedni telefon a řekni výherní heslo.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Výborně, paní Šedová, máte krásných 10 000 korun.
1: Vítejte
0: v novém letním kole hry Halo, tady Impulzovi.
1: Já mám radost.
0: Jsem rád, že jste řekla výherní heslo Halo, tady Impulzovi. Kam jsme se dneska dovolali?
1: Do východních Čech.
0: Jsme ve východních Čechách, výborně. Jak se tam máte, jaké máte dneska počasí?
1: Krásně. Se mám ve východních Čechách.
0: Teploty?
1: Teploty, hele, tady vždycky je tak jako trochu chladněji, než třeba jako v Praze nebo na jihu, takže kolem 20 stupňů.
0: Dobře, máte 10 000 korun, chcete pokračovat ve hře v našem letním kole, totiž můžete výhru zdvojnásobit na 20 000 korun, ale musíte správně odpovědět na doplňující otázku. Jdete do toho?
1: Je těžká?
0: No to vám nemůžu říct, ani vám nemůžu říct žádnou nápovědu, protože to bych vám pak řekl asi všechno. Víte, já jsem prořízlá huba, znáte mě.
1: Tak já to zkusím.
0: Dobře, v pořádku. Které ze dvou uvedených měst nepatří do východních Čech? Trutnov anebo Turnov?
1: Tak tohle to čirou náhodou vím. A já mám dokonce i mnemotechnickou pomůcku pro ostatní, protože Trutnov je v Krkonoších, jak tam máš tr a kr, jo? Trutnov Krkonoše. Když to Turnov, hele, to je český ráj.
0: Paní Šedová, máte nádherných 20...
1: Jo!
0: Přesně takhle se můžete radovat i vy už od úterý 7. června v novém kole hry
2: Halo, tady Impulzovi!
3: Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: tančili jste taky letní impulzový pátek 3. července. Před námi prodloužený víkend. Otázka zní jasně. Když máte den volna navíc, jak ho většinou trávíte, kdo určuje, jak se u vás bude trávit volno? I o tom dneska debatujeme v ranním tématu. Klárko, píšu posluchačům.
1: Radek píše, že bude víkend trávit na Lipně a přeje všem krásný víkend. A Zdeňka napsala, že v pondělí má 9,5 hodin a tím pádem, že je to jako svátek, tak 100% navíc, takže proč nejít do práce? Zdeňčko, přejeme, ať vám to rychle utíká a korunky ať jen hrnou.
0: Přesně, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka dodáme za chvilku.
2: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzově.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno, 007. Hlásím nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na konci dálnice D11 u Jaroměře ve směru z Hradce před Kruháčem počítejte momentálně s 2-kilometrovou kolonou. A náš agent volá, co se tam stalo.
8: Ahoj, tady Tigr. Sjezd za Jaroměří. Na kruhým objezdu je odouchaný kamion. Doprava je odkláněna na Jaroměř. A nebo přes Hořenice.
0: Tak ať to rychle odstraní, ať se závada opraví. Zhruba 2-kilometrové kolony jsou také v obou směrech na Ústecké D8 u Prahy před exitem na letiště kvůli zúžení. Kvůli velké rekonstrukci k Belské ulice v Praze v úseku Letňany-Novopatska počítejte se silným provozem. Připomínám, že uzavřené jsou také nájezdy od Letňan, Proseka a k Bel. Momentálně se už zdržíte od Březině vsi na Cínovecké a ve směru od Ústí. A v protisměru se zdržíte na Novopatské od dálnice D10. Na D52 na 21. u Pohořelic ve směru na Brno blokuje pravý pruh nepojízdné nákladní auto, doprava zpomaluje. Na D1 před Brnem od Prahy zpomaluje hlavně nákladní doprava od 174. kilometru. A nehodu šetří policie na Královéhradecku v Klumci nad Cidlinou. To na Klicpedově náměstí. Kdybyste měli doplňující info do dopravy, jsem s ním 605-222-007 univerzální linka anebo použijte aplikaci Rádia Impuls.
1: Opatrně, na těch silnicích to není žádný motokros. A jestli chcete motokros, tak vyrazte za chvilku se zuřivcem na Vysočinu.

0: Naladili jste Impulzovi. Krásné ráno přejí Klára a Honza.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: A taky Aleš, který nás zavede na Vysočinu. Jdem na sraz motokrosu. Krásné ráno.
0: Příjemné ráno přejeme.
3: A naskok. Dobře, tak. Impulzovi krásné dobré ráno znovu z automotoklubu Pacov, který jsem na Vysočině a teď tady právě probíhá trénink na akci, která se bude konat za týden a jeden den. Je to jedinečná záležitost pro všechny fanoušky motokrosu. Nic takového nikde jinde neuvidíte a vlastně ani neuslyšíte. Mistrovství České republiky ve sprint motokrosu. Ten závod se koná příští týden 11.7. a bude to vlastně v odpolední. Závod jako takové v odpoledních hodinách po 16. hodině. Mám tady teďka sebou dva kluky, kteří se o to starají. Jeden teda bude konkrétně už tady jezdit. A to je Aleš Fara. Aleš, ahoj, dobré ráno.
4: Hezké ráno.
3: A závodník se svojí 450 kroskou Ruda Plch. Rudo, ahoj, dobré ráno.
4: Krásné dobré ráno.
3: Tak, nejdřív se tam Aleše, ty si říká o 16 hodin, ten příští týden, viď? Ale důležité je, pojďme ještě jednou vysvětlit všem, co to znamená ten sprint motocross.
4: Absolutně nový formát, který v Česku na téhle úrovni nemá obdoby a vlastně pojede se 20 krátkých rozjížděk na dvě kola a v každý jízdě budou 4 závodníci, takže opravdu to bude o té výbušnosti a rychlosti, co ty kluci mají. Nebude to o vytrvalosti, ale fakt o tom, kdo to tam pošle.
3: Prostě 4 závodníci naplný do těch zatáček, na ty skoky tady, na ty tobogány a být za ty dvě kola co nejlepší. Co Ruda Plch na to jako závodník, že jak jsme říkali už v nějakých stupech, ty si zvyklý tahat za tu motokrosovou motorku 3/4 hodiny, jo? A teď najednou dvě kola. Takže na co se diváci můžou z tvýho pohledu těšit? Nebo i závodníci vlastně?
4: To bude úplně se něco novýho a bude záležet hlavně na startu a na výbušnosti těch jezdců, prostě bude to hodně zajímavý.
3: Pánové, děkujeme za pozvánku a hlavně důležitá věc je, je to za týden, jak jsme říkali, v sobotu, tedy konkrétně 11.7. Automotoklub Pacov, mistrovství České republiky ve sprint motokrosu, což je vlastně v tom motokrosu úplně nová disciplína, kterou vymysleli kluci právě tady. Hodně štěstí a úspěchu všem závodníkům. Ahoj.
4: Díky moc a těšíme se na vás v Pacově.
0: To bylo parádní vrčení, co? Haha, posloucháte Halo, tady Impulzovi. Zdravím všechny příznivce jedné stopy a nejen ty. Právě teďka Hladové oči opěvuje Erik Kerman. Žijeme muzikou z teda Impulzu 7 minut před půl devátou.

0: Šedová.
1: Dneska to bude takové no.
2: Dobrý.
1: A občas ještě do toho zaprší. Ale jako je to hezký, 21 až 25, no. Na jihu Moravě až 28. A celý víkend bude stejný, takže si myslím, takový vlastně jako ideální letní počasí.
2: Posluchači nám píšou taky na 605 222 007.
1: V Domažlicích oblačno 14, píše Ruda. Jaruna nám hlásí z Frýdlantu nad Ostravicí 16 a zataženo s větříkem. Libáň, píše Honzík 15 a všem přeje krásný víkend. A Janička, Novosedli u Mikulova 20 stupňů. Děkujeme za všechny vaše zprávičky, které se týkají nejen počasí, ale i vašich plánů na prodloužený víkend. Pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
3: Právě vychází týdeník Téma. Chronický zánět, skrytý zabiják. Tiše putuje tělem a po letech udeří. Urychluje naše stárnutí i vážné nemoci. Proč vzniká a jak se mu bránit? Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
4: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více info v restauracích.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: 2 minuty po půl deváté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Na Odře v Ostravě hynuly ryby kvůli nedostatku kyslíku po dešťové přívalové vlně. V New Yorku se u sídla OSN upálil muž z Tibetu, který chtěl vznést apel za nezávislost tohoto území kontrolované Čínou. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely postižené zemětřesením toto neděli. Česká společnost ornitologická se chystá na Vysočině vyhlásit první ptačí park. A rychlobruslařka Martina Sáblíková si vzala dlouholetou partnerku Nikolu Zdráhalovou.
2: Takže prodloužený víkend. Budeš doma prát?
1: Budu prát, no.
2: To je celý, nepojedeš do Varu?
1: Nepojedu nikam.
2: Nepojedeš ani na výlet, neprojdeš se ani?
1: To jo, to se
2: projdu. Procházka bude určitě.
1: No, prač se zpátky.
11: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: 1, 2, 3, krásné ráno, Impulzovi.
1: Posluchačka Adélka, se kterou jsme mluvili ráno v naší rubrice Písnička na cestu, nám volala zrovna po cestě do Olomouce, kde skládala zkoušku. A teďka momentálně nám napsala, že to má! Gratulujeme! Adélko! Ona to psala a já jsem čekala, až to dopíše, proto jsem to natahovala, abych vám to mohla říct. A má to. A zrovna opět a Radeček zaspívali, nemáme to za pár, ale za tři. Ono je úplně jedno za kolik. Hlavně, že to je. Adélko, nádherné prázdniny. Užijte si to, oslavte to. A Adélka ještě nejenom, že se učí a ona učí, je učitelka, ale zároveň i čeká miminko, takže to bude plné léto emocí.
0: Neskutečný. Patříte do rodiny. Děkujeme. A je tady trávení volného času při prodloužených víkendech. Ptáme se, jak budou vypadat vaše následující tři dny.
2: Tady Jana z Horního Slavkova. Zítra vyrážíme na moji milovanou Moravu, samozřejmě Moravské Slovácku, kde nesmí uchybět sklípky, koupání, turistika, památky. Už se strašně těším po náročném měsíci. A samozřejmě taky bereme z našeho čtyřnohého parťáka, který s náma jezdí.
0: Pozdravujte ho.
3: A co se týká toho využitýho dne, tak já využiju ten den navíc k tomu, že si udělám prodloužený víkend a vyrazíme s manželkou na kola do Nového Boru.
0: Zdravíme Nový Bor a zdravíme i vás a paní manželku. Ještě jedna zprávička je tady.
4: Tady Miloš, můj plán na víkend je jasný. Dneska si po práci jedu do Prahy pro vnučku skoro čtyřletou. Budeme jim mít s babičkou poprvý bez rodičů na víkend. No a v neděli vrátíme a v pondělí to budeme rozdejchávat.
0: Napište, jak to dopadlo, když to je poprvý, že jo? My jsme vždycky zvědaví.
1: Janička napsala, že prodloužený víkend bude trávit v Římě. Jani, nádherný víkend, my na vás budeme myslet, my s Honzíkem milujeme Řím.
0: Rozhodně, a když už jste teda načal...

0: vážený víkend. Ptáme se dneska, ještě klidně stihnete napsat třeba svůj tip přes WhatsApp 605 222 007. Já pro vás mám jeden tip, můžete se celá rodina přihlásit do nového kola hry Halo tady Impulzovi. Registrace běží na webu impuls.cz v naší žluté mobilní apce nebo pomocí prémiové SMSky na 906 11 09. Hned po svátcích úterý 7.7. začínáme hrát a věříme, že to bude vaše šťastné číslo.
1: Peťa napsala, že jedou na svatbu, takže se budou pak léčit. Svatby, vidíš to teďka v létě, to je terno víkendy.
0: To pravda. Jo, je to a tak. Teď bude těch svadeb, páni. Pátek 3. července, na chvilku doprava a vtiblasty Korce.
2: Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
3: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malý kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
2: Je srdečný.
4: Těšíme se na vás. Takhle z Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
2: Je talentovaný.
5: Jo, to je moje první hra na fujaru.
6: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Budík vypnutej, kafe hotový a Rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte? Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů. Po pojíždí na D1 ve směru do Prahy. Od Prahy do Brna mezi 168. a 196. kilometrem. Zhruba 2-kilometrové kolony jsou v obou směrech na D7 u Prahy před exitem na letiště kvůli zúžení. Silný provoz a přerušované kolony vidím taky na Pražském okruhu ve směru, kde jedna mezi 23. a 19. kilometrem v opačném směru k letišti. Vyjedete do 2-kilometrové řady před 15. kilákem. Kvůli velké rekonstrukci k Belské ulice v Praze v úseku Letňany Novopatská počítejte se silným provozem v obou směrech a na D10 na 46. kilometru u Mladé Boleslavy ve směru na Prahu dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Z dopravy je to všechno. Dobře, dojďte.
1: Vlastík ve studiu. Ahoj, Vlastíku.
7: Vítej zpátky, dcero.
1: Děkuju, na tebe jsem se taky těšila.
7: Opálená, spokojená.
1: No jsem, viď, hele, no ale k tomu budu mít taky ještě promluvu příští týden k tomu opalování, je to bída.
7: Je to bída, je a to já bída. Ještě, že tomu nerozumím, ale jsem rád, že jsi zpátky. Užila jsi to?
1: Užila jsem si
7: to
1: moc.
7: Hlavní. To
1: tak,
7: je hlavní.
1: Tak co, už dáme vtípek, nebo ještě
7: jdeme do něj. Pozor. Haló, dobrý den, prosím vás, je to Policie České republiky?
8: Ano, tady je Policie České republiky.
7: Prosím vás, soused prodává marihuanu.
8: Cože, marihuanu a za kolik?
7: 50 korun za gram.
8: Ale co, ne, v pořádku, kde je problém?
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Krásná písnička Marty Kubišový, je pátek 3. července, krásné léto přejem. Ano, my jsme vaše rodina, rádiová rodina, každé všední ráno mezi 5. a 9. Honza Daněk a Klára Šedová.
1: Já jsem se vrátila a vy jste se ptali, proč jsem se pro boha vracela v pátek? No, protože se mi stískalo. Často jste se ptali na to, jestli se mi podařilo zabalit. Podařilo, ale ze 13 kabelek zůstalo jenom 7. A taky jste se ptali na to, co jsem si nakoupila. Nic, byla jsem na samotě u lesa. Samozřejmě další podrobnosti z dovolené a další podrobnosti z domácnosti, protože tam se děly věci, vám budu vyprávět. Příští týden.
0: V úterý stačí, když naladíte mezi 5. a 9. A hlavně nezapomeňte procvičovat výherní heslo, protože tu máme první hrací den v novém kole hry. Halo, tady Impulzovi. Pokračuje Vlastík Korec a krásný den vám přejí Honza Raněk
1: a Klára Šedová.

0: Jak to zbývá, Marek Ztracený, o tom v pátku, tak jakože jo, jakože jsme se dočkali, už je pátek. Pátek 3. července, prázdninový, plný slunce, co víc si přát. Pokud máte teď v tomto okamžiku takový okamžik, že spřádáte plány na dnešní den, tak poslouchejte informace o počasí, budou se hodit. Čekáme polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy 28, v 1000 metrech na horách 15 stupňů Celsia. Hezký den!
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
3: Halo, tady Impulzory.
2: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzory. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Podvodníci připravili děti o tábor. Bytů na prodej je nejvíce za poslední roky. Španělský brankář přepsal tabulky fotbalového mistrovství. Je 9 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Místo odjezdu na tábor vybalování kufrů. Tenhle scénář ve středu potkal necelou stovku dětí z dětských domovů, kterým se očekávané letní zpestření rozsypalo z hodiny na hodinu. Jak ale zjistil reportér Tomáš Zemánek, příběh má šťastné pokračování. Dobré dopoledne, Tome.
7: Hezký den. Problematické jednání spolku Tábory Aurora mělo poškodit ne jeden, ale řadu dětských domovů. V den plánovaných odjezdů místo svozových autobusů dorazil mail s informací o zrušení pobytů kvůli komplikacím s ubytováním. Zatímco tedy domovy krizově stahovali zaměstnance z dovolených a museli neplánovaně obnovovat standardní režim, situaci už hodnotil ombudsman Ministerstva školství pro ústavní a ochranou výchovu Štěpán Jílka. Ten chování Táborů Aurora označil za totální prasárnu. I on tak přispěl k internetové vlně emocí, ale naštěstí i solidarity. Aby děti o prázdninovou zábavu nepřišly, spolky blíž domovu a z Nesnáze 21 rychle zareagovali a veřejnou sbírkou. Jejíž kýžené 2 miliony korun lidé naposílali během několika hodin a prozatím přidali i 500 tisíc navrch. Otevřená je sbírka ještě dnes. Peníze mají posloužit na tábory náhradní, letní výlety, ale třeba i pokrytí mimořádných nákladů dětských domovů. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
5: V Česku roste počet volných bytů na prodej. Navzdory silnému růstu cen nemovitostí a jarnímu zdražení hypoték, tak může být letošní rok pro lidi schánějící vlastní bydlení překvapivě dobrý. Růst nabídky je znát především v nejžádanějších lokalitách, tedy v Praze a Brně. Vyšší nabídka podle serveru Novinky.cz sama o sobě neznamená, že by ceny bytů v dohledné době měly klesat. Zdražování sice zpomaluje, jeho tempo ale stále zůstává nadprůměrné. V New Yorku se v blízkosti sídla OSN zapálil muž z Tibetu. Chtěl tímto způsobem znést apel za nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína. Newyorská policie incident potvrdila a uvedla, že muž popáleninám podlehl. Tento týden vstoupil v platnost nový čínský zákon o etnické jednotě. Vytváří sdílenou národní identitu mezi 55 etnickými menšinami. Tibeťané po celém světě se proti tomuto zákonu postavili. Znepokojení nad novým zákonem vyjádřili i Spojené státy a Evropská unie. České prázdniny s rádiem Impuls mají před sebou poslední den v jižních Čechách. Reportér Tomáš Kabát se při pátku zaměří na lokální med a na vysokou gastronomii. Ahoj, Tome.
8: Já vás zdravím. Mé kroky nejprve míří skoro k hranicím s Rakouskem. Společně se podíváme na včelí farmu, kde vzniká rožmberský med. Jeho tradice sahá do roku 1955. Rodinný produkt má i certifikát kvality. Na pozdní oběd nebo brzkou večeři se pak podívám do zájezdního hostince u Jiskrů. Šéfkuchař Martin Jiskra nabíral zkušenosti po celém světě, aby nakonec pozvedl hostinec, jehož historie sahá až do 19. století. Slibuje zážitek z české a středoevropské gastronomie a prý oživuje i zapomenuté recepty, tak jsem zvědavý. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
2: s Impulzem na fotbal.
5: Na fotbalovém šampionátu padl další rekord. Až do včerejšího večera platilo, že králem fotbalových mistrovství světa mezi gólmany je legendární Ital Walter Zenga. Ten držel v roce 1990 neprůstřelnost 517 minut v kuse. Jeho šňůru ale včera překonal Španěl Unai Simón vítězstvím v prvním kole playoff nad Rakušany 3-0. Jeho čisté konto se táhne už od posledního mistrovství světa. Na šampionátu v Kataru naposledy inkasoval v duelu proti Japonsku. Jeho neprůstřelnost má zatím 519 minut. Zengu překonal o 2 minuty.
0: Se poslouchá zajímavě, promiň, my jsme v redakci sázeli a ty a já jsme dali Španělsko, že by ano, to mohli vyhrát. No tak uvidíme, jak to dopadne. Co jsi chtěla říct, Kačko?
5: No, že je tady dopoledne s Vlastíkem Korcem, tak zůstaňte s námi.
0: Dodál je tady pátek, je za hodinu, ahoj.
5: Ahoj.
0: Ano, startuje dopolední vysílání, za chvilku bude hrát pro milionové kolegy Bob. Tak jsem zvědav, pro koho zahraje. Poslouchejte Impuls určitě.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.
1: Nosím černý brýle.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem, no a za několik málo okamžiků budeme hrát pro milionové kolegy. Ale teď to nejzásadnější. Dobré dopoledne nebo ahoj, s kým mluvím, kam volám?
2: Dobré ráno, tady Bob, já jsem ze společnosti Aim for Green a jsem v Brně, současný tým.
1: Vy jste se zaregistroval na www.impuls.cz a chcete zahrát pro své milionové kolegy, tak povídejte.
2: Přesně tak, já bych chtěl zahrát, protože mám jenom jednoho kolegu, je to pan František, nebudu ho jmenovat úplně, je to milionový člověk a chtěl bych mu zahrát těch nejlepších 7 písniček na světě, to bych hrozně rád. A jinak, co se týká vaší registrace, tak to je naprostá pecka, protože to trvalo ani ne 12 vteřin.
1: To jsem rád, že jste to takhle zvládl. Dobře, a proč ten váš kolega je milionový, ten František?
2: No, protože se na něho kdykoliv můžete spolehnout, co řekne, to platí a vždycky dodrží slovo a to se mi líbí.
1: Takových lidí je jen pár. Jaký chystáte víkend, Bobe?
2: No, budu se asi chystat na kolo, 100%, a potom ještě nějaký výlet pěšky.
1: No tak si to užijte, mějte se moc hezky, pozdravujte všechny kolem jdoucí, nezapomeňte vždycky pozdravit, jak se říká v té pohádce, a těším se na vás někdy příště.
2: Já taky moc krát děkuju Vlastíku a přeju vám krásný den a nádherný víkend.
1: Já vám taky a pozdravujte toho vašeho kolegu Františka. Nashledanou.
2: Budu, děkuju. Nashledanou.
0: Žijeme létem. Žijeme muzikou. Na rádiu Impuls.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno. Stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí. České prázdniny s rádi.

0: Sedm pecek vkusem a bez reklam, odehráno, splněno, můžu odškrtnout. Navíc kolega Bob si chtěl zahrát těchto písniček pro svého kolegu milionového, takže sedm pecek mělo jasného a přesného adresáta, konkrétně do Brna. Chcete-li vy zahrát svým skvělým kolegům, tak se registrujte na www.impuls.cz, je to prosté, jednoduché. No a já už pak v úterý budu hrát pro milionové kolegy. Další hity jsou připraveny, Miky Žbírka, David Žbírka, Nejsi sám. No a pak koukneme v rámci kalendáře na dnešní datum. Máme 3. července.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Kristy Korce.
1: Je 3. července, pojďme se podívat na výročí. Před 55 lety zemřel americký zpěvák a lídr skupiny The Doors, Jimmy Morrison. Narodil se v roce 1943. Riders on the storm. Riders on the storm. Je to také 160 let od bitvy u Hradce Králové. Dohromady neuvěřitelných 440 tisíc vojáků zde bojovalo za vítězné Prusko a rozdrcené Rakousko. Ale slavíme i výročí ryze pozitivní. 85. narozeniny má právě dnes herec Oldřich Vlach, alias rostlinář Jaromír Kunc z filmu Vesničko má středisková. Reportáž Tomáše Zemánka začíná hláškami právě z tohoto skvělého, legendárního filmu.
2: Papi, nalejte to pivo z oken, podívejte se, jak vypadá. No, předsedo, opravdu, no, to je sranda, lej pivo z oken.
3: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: To je jako na funkci rostlináře, jo.
3: No to už vůbec ne.
4: Excelentní divadelní herec Oldřich Vlach se širokému publiku představil hlavně jako tvář legendárních vedlejších rolí ve filmech, třeba Zlého chalupáře Kokeše.
5: Teďka opravuju komín. Opravuju komín, to mi nikdo nic nemůže říct. To si pište, to si užiju.
4: Proslul ale i svým vyzrálým hlasem dabéra, mnohem spíš po něm ho proto poznají i lidé narození po roce 2000.
6: Nikdy nebudeme tak starý, jako je taťka Švoula. Nikdo není tak starý.
7: Jsem starý? Udělám si bylinkový čaj, ten mě vždycky uklidní.
4: Oproti taťkovi Šmoulovi ale Vlach namluvil i vážnější role. Třeba za tuhle masového vraha Bouviera dostal cenu Františka Filipovského.
8: Ale, pane soudce, kdy ho mě zas budou pečovat? V ústavu svatého Roberta se mi líbilo. Tady se jenom otravuju.
4: Oldřich Vlach se narodil 3. července 1941 v Bezděkově u Klatov. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Zrcadlo rozbité v tomto případě znamená 7 let štěstí, to znamená, vy všichni, kdo jste teď poslouchali docela dost intenzivně, třeba jste si i broukli tuhle skvělou písničku Zrcadlo od Karla Černocha, tak to štěstí mít budete. Tady Impuls se za chvilku nabídnu dopravu kolony v obou směrech, čekejte na Chomutovské D7 před exitem na letiště.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Ahoj, ráno koukám do zrcadla, kdo tam je, umeju se, podívám se na sebe, jsem to já, řeknu si měj pěkný den a vám ho taky přeju. Mějte se krásně.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Kilometr 32, směr Praha. Asi tam na osobáku měněj kolo, dávejte na ně pozor.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
5: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistant, halo.
6: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Přes 3 kilometry mají kolony v obou směrech na Chomutovské D7 před exitem na letiště. Pomalu se pak jede po Pražském okruhu na cestě k dálnici D1 před Ořechem. Kvůli velké rekonstrukci k Belské ulice v Praze v úseku Ledňany Novopatská počítejte se silným provozem. Připomínám i uzavřené sjezdy a nájezdy od Letňan, Proseka a Kbel. Ucpává se už příjezd do Náchoda z Jaroměře. Postojíte si od Vysokova. Na výjezdu z Klatov v Soběticích na Strakonice došlo k nehodě a převážně pravý pruh zpomaluje na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od exitu 178. Z Globa Assistant, Kuba.
0: Děkuju pěkně, 605-222-007 naše číslo dopravní, nebo se zkuste ozvat přes aplikaci. Pokud ji ještě nemáte, taky stahujte zadarmo z Google Play anebo z App Store. Teď zaspívá Teta Celine a potom kluci z Olympiku.
7: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Tohle je taková pohodová skladba, pustíte si ji, koukáte se na moře, na vlny, nebo na nebe, nebo na slunce, nebo na něco, nebo na někoho moc hezkýho. Paul McCartney a Stevie Wonder, dokonalé hudební spojení právě teď na vlnách Impulzu, ale šup zpátky do reality, koukám na písmenka a ta písmenka jsou předzvěstí informací o počasí. Čekáme polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky, večer bude oblačnosti ubývat, teploty 21 až 25, jdeme na zprávy.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dovíme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Sklizeň základních obilovin klesne o 16%. Děti se rodí méně kvůli nejistotám z budoucnosti. Jubilejní filmový festival v Karlových Varech přinese novinky. Je 10 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Základních obilovin se letos sklidí v Česku méně. Podle odhadu Českého statistického úřadu necelých 6 milionů 470 tisíc tun. To je oproti loňsku o 16% méně. Odhadovaná sklizeň řepky klesne meziročně o 17%. Důvodem jsou mimořádná jarní sucha. Odhad je podle statistiků výrazně nižší i než pětileté průměry sklizně. Žně ale teprve začínají a odhady úrody se budou postupně zpřesňovat, včetně promítnutí vlivu extrémně vysokých teplot v poslední dekádě června. V Česku se loni narodilo nejméně dětí za posledních 240 let. Poklesl i průměrný počet dětí na ženu, důvodů je více. Jak ale vyplynulo z průzkumu agentury NMS, tím hlavním možná překvapivě nejsou pro rodiče finance. Tři pětiny se nejvíce obávají toho, do jakého světa by děti přivedly. Mají strach z válek nebo třeba nepříznivého ekologického vývoje. Zhruba stejný podíl dotazovaných pak uvedl, že dávají přednost volnosti a zážitkům. Finanční situace je mezi překážkami až na třetím místě. Start jubilejního 60. filmového festivalu v Karlových Varech je ve znamení novinek. Chystá se dronová show, která nahradí dřív tolik populární ohňostroj. Před hotelem Termál, tedy v centru dění, zase zaujme větší červený koberec. Festival sleduje náš reportér Dušan Valenta. Hezký den.
6: Zdravím z Varů, kde se vše točí kolem Dustina Hoffmana a dalších filmových hostů, kteří tu už jsou. Všechny čeká slavnostní zahájení a tradiční červený koberec. Letos je širší a delší, celkem má 30 metrů. Úvod festivalu přitom obstará dokument o fotbalovém zápase mezi Argentínou a Anglií z mistrovství světa z 86. V němž slavně úřadovala boží ruka Diega Maradony. Mezitím už ale poběží další zahajovací projekce s doprovodnými akcemi a dochystá se i dronová show. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: V Pákistánu se zřítil autobus do hluboké strže. Zahynulo nejméně 40 lidí, dalších 8 je zraněných. Podle agentury AP byl autobus přeplněný a jel nepřiměřenou rychlostí. Dopravní nehody jsou v Pákistánu poměrně běžné kvůli špatnému stavu silnic, nedostatečnému prosazování dopravních předpisů a riskantnímu řízení, zejména v horských oblastech.
1: S Impulzem na fotbal.
5: Fotbalové mistrovství světa je ve své druhé polovině. Většina postupujících ze skupin už má za sebou 16 finále a blíží se první vyřazovací střet dvou favoritů. To nejdůležitější shrne a zajímavosti přidá reportér Tomáš Zemánek. Dobré dopoledne, Tome.
7: Hezký den. Pečliví fanoušci za sebou zrovna mají probdělou noc. Večer si Španělé hravě poradili s Rakušany a v pozdějších hodinách se o postup do osmi finále utkali Portugalci s Chorvaty. Napínavý zápas ve prospěch Cristiana Ronalda a spol. Otočila přísná penalta a okem neviditelná offsideová teč u gólu, který by Chorvatům daroval aspoň prodloužení. Neúspěch Balkánců byl posledním zápasem ikonického záložníka Luky Modriče a šťastnější Portugalci už znají dalšího soupeře. V dosud nejzajímavějším utkání turnaje si o všechno zahrají se Španělskem, a to v pondělních 9 večer. Naopak souboj trpaslíka s Oberem začne dnes o půlnoci. Senzace turnaje po třech zápasech neporažené Kapverdy se o postup mezi 16 nejlepších utkají s Argentinou Lionela Messiho. Právě Kapverdy už dalece překročili veškerá očekávání a třeba brankář Vozíňa se podle svých slov hlavně těší, až bude dětem pyšně vyprávět o střetnutí s nejlepším fotbalistou v dějinách. Najdeme ale i spoustu opačných případů, kdy slavnější týmy hrály pod očekávání. Konkrétně 7 trenérů, včetně našeho Miroslava Koupka, to už stálo místo. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
8: 7 trenérů. Tome, ty ses vrátil z fotbalového šampionátu. Skvěle si to přenášel do rádia, za to díky moc, ale přeci jen pro tebe zážitek číslo 1. Vzpomeneš si, řekneš mi ho právě teď?
7: Zážitek číslo 1 bylo sledovat fanoušky Konga, jak zrovna remízovali s Portugalskem. Vidět tu jejich radost, to je něco, co my Češi jsme bohužel na turnaji nezažili.
8: Bohužel, děkuju moc, užívej.
7: Díky.
8: Tady dopolední vysílání Rádia Impulse s Jirkou Kolbabou se vypravíme hodně daleko. Viděl bych to na Velikonoční ostrovy.
1: Dopoledne s Dobrým Kurcem na Rádiu Impulse.

nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno u

0: Jeleni, touha a pláč právě teď na vlnách Impulsu. Za chvilku si dáme jednu takovou starší písničku, ale výbornou Beatlesáci, Obady oblada, to bude stát za to. Já se ještě předtím pustím do dopravy, krokem to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy, ale cesta Praha-Vary teď hlásí Makič, prej pohoda.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jdeme na silnice, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz sledujeme na D1 typicky na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony jedou v trhané koloně v úseku od Velké Bíteše. Kvůli zúžení zpomaluje provoz na výpadovce z Prahy na Chomutov u ruzyňského letiště. A ještě jeden postřeh. Halo, ahoj, kdo tam je?
2: Ahoj, tady agent Ládin. Mikulášovice, dole pod Mikovem, číhají na nějakou oběť, tak srejte pozor. Hezkej dole, čau.
1: Ládine, děkujeme. 605 222 007, kdyby něco, zavolejte.

0: prodloužený víkend, nevím, jak ho strávíte, ale možná už teď přemýšlíte o tom, jak udělat radost svým kolegům v práci. Můžete, je to prosté a jednoduché, pošlete jim 7 pecek v kuse a bez reklam. Co pro to musíte udělat? Zavolat na www.impuls.cz, vyplnit formulář, no a já se vám v úterý ráno ozvu a pošlu 7 pecek vašim skvělým milionovým kolegům. Je to prosté, je to jednoduché. No a za chvilku Marek Ztracený s hitem Léto 95 a s Jirkou Kolbavou se zase vypravíme na cesty.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
6: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
5: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
7: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
8: Létoplné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
12: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
15: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, hezké dopoledne, na co se dnes můžeme těšit? Já myslím, že to bude zase velká exotika, je to tak?
2: Přeji krásné dopoledne tobě, Vlasto, i posluchačům.
1: Díky.
2: Ano, tušíš správně, protože já vás vezmu na Velikonoční ostrov. To je něco, co je kouzelné, přitažlivé, je to snem mnoha lidí na světě. A možná na úvod řeknu takovou malou věc, která je ale velmi důležitá. Mnoho Čechů používá množné číslo, tak opravme si to, pokud to tak děláme. Je to jednotné číslo, je to jeden solitérní ostrov, zvaný domorodce Rapa Nui. Najdeme ho ve východní části jižní Polynésie v Pacifiku. Spravuje jej Chile, to je známá věc, a leží právě od pobřeží Chile asi 3600 km daleko. Je to nejizolovanější místo na světě, nebo ostrov na světě. Rapa Nui znamená velká země a místní lidé také někdy překládají ten název nebo mají rádi to synonymum pupek světa. A je ve tvaru trojúhelníkovém přibližně a představ si, je veliký asi jako třetina Prahy, jenom tak pro představu. A přistál zde v roce 1774 James Cook, to je to, co mě poprvé přivedlo na tento ostrov. A Nizozemec Roggeveny objevil v roce 1722. A vzpomínám si, jak jsem v roce 2022 se těšil, že se zúčastním velké oslavy 300 let objevení právě tímto Nizozemcem, ale bohužel korona to tenkrát zastavila, celý ostrov byl zavřený a já se tam nedostal, byl jsem z toho velmi smutný. Také když se řekne Velikonoční ostrov, tak si mnoho Čechů vybaví fenomenální projekt Pavla Pavla, mého kamaráda, který rozchodil jednu z těch světoznámých soch Moai a také se tam potkával s Thorem Heyerdahlem a právě o Thoru Heyerdahlovi jsem četl jako malý kluk nejčastěji ve vztahu právě k jeho objevitelským aktivitám v Pacifiku. A když já stojím potom u té sochy, tak je to vždycky nezapomenutelný zážitek.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, prosím tě, pokračuj. Jsme na Velikonočním ostrově. Na co se ještě můžeme třeba těšit?
2: Já si vzpomínám, to mě říkal právě Pavel, že když pohyboval tou sochou, tak ti domorodci volali Riva, Riva, Pavel, Pavel. Což znamená něco jako výborně, skvěle, dobře, Pavle. To je tak něco, co skutečně ti místní lidé ocenili a dodnes je tady Pavel, Pavel, náš inženýr, který rozhýbal sochu moji ve velmi vysoké úctě. A vzpomínám si také, jak jsem už tehdy, před těmi pár lety, když jsem tam byl naposledy, obdivoval to, jak archeologové stále pokračují v těch objevitelských aktivitách na různých místech ostrova. Já jsem tady podnikal takové i večerní noční výlety, fotil jsem v noci, na to nikdy nezapomenu, právě při měsíci a jednu noc vůbec měsíc nevyšel, tak jsem pak skákal před těmi sochami téměř před půlnoci a svítil jsem na ně čelovkou, byl to nezapomenutelný zážitek. Stále archeologové přichází na nová tajemství spojená tady s tímto pozoruhodným ostrovem. A ještě jeden zajímavý zážitek. Já jsem sem jednou přiletal private jet, privátním letadlem a požádali jsme věž, jestli můžeme udělat kolo kolem toho ostrova, protože to je velmi izolované místo a viděli jsme, že ve vzduchu teď není v této chvíli žádné letadlo a na ploše je dostatek prostoru. A tak nám dokonce věž na místním letišti povolila, abychom naklonili ten Boeing a já jsem si nafotil 100 fotek po obvodu celého tohoto pozoruhodného solitérního ostrova v Tichém oceánu. Všechno, co je v Tichém oceánu, tak mě vesmírně přitahuje. A Velikonoční ostrov vždycky bude reprezentant té jižní Polynésie. To je definitivní věc. Takže když jsme v Chile a máme trochu času a máme ty prostředky, nezapomeňme odletět také na Velikonoční ostrov a pár dní tady strávit. Určitě to stojí za to. Naslyšenou.
1: Jirko, děkuji za skvělé povídání. Moc se těším zase brzy, tedy v úterý.
0: Cestovatel Rádia Impuls. Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: A to je písnička, která by se hodila do toho našeho dopravního zpravodajství. To další, které pustím za minutu, bude o čem? Kolony pozorujeme mimo jiné na trase mezi Pelhřimovem a Humpolcem.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance, tedy profík.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na 38. na trase Havlíčkův Brod Jihlava za obcí Štoky komplikuje provoz nehoda dvou kamionů se zraněním. A to navíc v místě zúžení. V obou směrech počítejte s kolonami. Obousměrně se popojíždí také na silnici 34 před Humpolcem od Pelhřimova v úseku mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Před Vysokým Mýtem od Hradce Králové u sjezdu z obchvatu z D35 boudel osobák a dodávka. Kolona má přes 2 kilometry. Ucpává se trojka z Prahy na Benešov za Mirošovicemi a dále za Mračí. Boudalo se také na D10 z Prahy na Mladou Boleslav na 9. kilometru před sjezdem na Zápy. Doprava tam vázne. A s možnými komplikacemi počítejte v Praze na Kbelské ulici a v okolí kvůli rozsáhlé rekonstrukci, která probíhá v úseku Letňany Novopatská. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuju pěkně, doprava. Ta je pro tento okamžik odškrtnutá, máme splněno, všechno v pohodě. Pojďme se věnovat muzice, ale já předtím, ještě než zase pustím nějaké ty tóny, tak připomenu 605 222 007, to je naše dopravně telefonní číslo.

0: Skvělá muzika, Falco, Rock Me Amadeus. Tahle pecka taky několikrát obletěla svět a podařila se, díky tomu se Falco stal mega světovou hvězdou. Teď už nás kouká z vršku, takže pane Falco, zdravíme vás nahoru. A teď informace o počasí pro vás, co jste dole, co si ten pátek a víkend užijete. Dnes polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění teploty. To vás zajímá. 21 až Fimfonsfanciš.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dáru.

0: živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls.
1: Prahy je bez teplé vody, za Kellnerovou smrtí stojí zpoždění záchranné akce. Na Vysočině bude ptačí park. S 11. hodinou vám dobrý poslech zpráv přeje Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Část Prahy je bez teplé vody. Dodávky přerušila netěsnost na primárním potrubí vedení na rozhraní Michelské a Ohradní ulice. Porucha se dotýká podle pražských vodovodů a kanalizací 13 000 domácností v Praze 4. Obnovení dodávek společnost předpokládá ve večerních hodinách. Nepochopitelný čin se odehrál před pražským Rudolfinem. 40-letý muž tam poškodil kladivem dvě sochy. Způsobil tak škodu kolem 90 000 korun. Pachatele na místě policie zadržela. Při výslechu odmítl sdělit, proč sochy zničil. Podle policie muž tloukl do dvou kamenných soch Swing, které střeží boční schodiště Rudolfina. Jsou součástí bohaté vnější výzdoby této budovy, postavené podle plánů Josefa Zítka a Josefa Šulce. Soud ukázal na viníky Kellnerovy smrti. Porota jednomyslným verdiktem rozhodla, že k úmrtí českého miliardáře vedlo fatální zpoždění záchranné akce. Společnost TLM Čas nenasadila záložní vrtulníky ani neaktivovala svůj nouzový plán. Celkovou škodu porota podle zpravodajského portálu iNES.cz stanovila na v přepočtu 158 milionů korun. Hygienici si vzali na pašká letní tábory. V Libereckém kraji zjišťují, jak se organizátoři vyrovnali s novými letošními pravidly. Povinnosti vedoucích rozebírá Kateřina Hochmalová z krajské hygienické stanice.
2: Jsou to jednak stran zdravotní dokumentace, vybavení lékárničky, potom se díváme na to, jak pestrý jídelníček je, vybavení umývárnami, jak často se kde děti sprchují, jestli mají k dispozici teplou vodu, toalety, jak jsou vybavené.
1: Některé tábory zvládají hygienické předpisy plnit bravurně i přes polní podmínky. Kontroloři narazili například na základnu s moderně vybavenou kuchyní se sporáky, kamny, ledničkou a mrazákem nebo spíží přímo ve skále. V létě zvládají hygienici v Libereckém kraji prověřit zhruba 100 táborů. Záchranáři ve Venezuele se podíleli na zázraku. 8 dní po sérii ničivých zemětřesení vytáhli ze sutin 43-letého muže. Ten měl v době katastrofy službu v garáži. Život mu nejspíš zachránila kabina vrátnice, kterou zasypali tuny sutin z 8-patrové budovy. Podle stanice CNN ho záchranáři vyprostili po více než 70 hodin dlouhé operaci, kterou nazvali zázrak. Na Vysočině vznikne první ptačí park. Chystá se ho vyhlásit Česká společnost ornitologická. Má vzniknout u obce Jihlávka v nivě Hamerského potoka, kde jsou rašeliniště, podmáčené louky a mokřady. Kromě ptáků by se tam mělo dařit i různým druhům žab, čolků a motýlů. Na výkup přes 6 hektarů pozemků vybrala ornitologická společnost potřebných 2,5 milionu korun ve veřejné sbírce. Celkově půjde o 8. ptačí park v Česku. Šikmý kostel v Karviné po letech opět září historickými barvami. V jednom z nejvyhledávanějších moravskoslezských chrámů právě dokončili obnovu střechy a fasády. Kostel se znovu zbarvil do bílé, šedé a červené.
3: Fasáda je šedobílá, červeně září střecha. U fasády nešlo jen o její barevnost, ale také o obnovu, protože dlouhodobé naklonění kostela způsobené poddolováním stavbu poškodilo. A co se týče střechy, eternitovou krytinu z 90. let minulého století nahradili pálené střešní tašky typu bobrovka. Po celou dobu oprav probíhaly v kostele bohoslužby a jen loni chrám navštívilo víc než 16 000 lidí. Teď o letních prázdninách se tady konají každý pátek, sobotu a neděli i komentované prohlídky. Eva Panošová, Rádio Impuls Karviná.
4: Před námi ještě jedna hodina dopoledního vysílání. Zuřivý reportér Aleš Růžička nás vezme na Vysočinu a vyrazíme na motocross do Pacova.
0: Dopoledne s Dobrým Kurcem na Rádiu Impuls.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno. Stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí. České pravdy.

0: Fajnráni na Impulzu. Dobré dopoledne, pátek 3. července, 11. hodina, 15. minuta za pár vteřin. No a co za chvilku aktuální dopravní zpravodajství. Nehoda uzavřela trasu Havlíčku v Brod, Jihlava mezi Štoky a Střítěží. Dál Modern Talking anebo Václav Neckář s úžasnou letní písničkou Léto, tak se jmenuje.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více info v restauracích.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě uzavřená trasa Havlíčkův Brod Jihlava na silnici 38 mezi Štoky a Stříteží. Jezdí se po okolních cestách. Stavební práce stěžují provoz na trase mezi Pelhřimovem a Humpolcem v úseku Onšovice-Vystrkov. Kolona je v obou směrech. No a tečka za dopravou, ta bude pozitivní, z čehož mám radost. Kolona na D10 za Prahou směr Mladá Boleslav, ta se nám už rozjela.

0: Hra Halo tady Impulzově zpátky, po krátké pauze startujeme nové kolo a znovu vám budeme každé všední ráno rozdávat peníze. Co chcete víc? Jestli chcete být ve hře, tak se nezapomeňte registrovat na www.impuls.cz nebo pomocí naší prémiové SMSky na čísle 906 11 09. Zásadní stále je, musíte říct ten výherní slogan Halo tady Impulzově, když vám naše ranní rodinka zavolá. Teď ještě jedna změna, jedna novinka. Když řeknete správné heslo, vyhrajete základních 10 tisíc. Pak se ale můžete dobrovolně rozhodnout, jestli budete riskovat. Naši ranní moderátoři vám totiž můžou položit i bonusovou otázku z našich českých prázdnin. Když odpovíte správně, výhra se zdvojnásobí na 20 tisíc. Když ne, neodnesete si nic. První volání proběhne už úterý 7. července, tak se zaregistrujte už teď. A čím víc registrací, tím větší šance, že se vám ozveme. No a hrajte s námi, já si myslím, že to rozhodně stojí za to. Opět Radeček, Mária Čírová, Vloupám se, už po chvilce u nás na vlnách Rádia Impuls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activii jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: 74-75 do Connors a za chvilku zhořivý reportér, ten nás zavede na Vysočinu a budou u toho burácet motory, což já osobně mám moc rád. My totiž jedeme na motocross do Pacova.
1: Dobře.
2: Tohle burácení je motokrosový trénink v automotoklubu Pacov. Tam se 11. července pojede velká specialita sprint motocross.
1: Aleš Fara
2: a závodník se svojí 450 Ruda Plch. Rudo, ahoj, dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno.
2: Pojďme ještě jednou vysvětlit všem, co to znamená ten sprint motocross.
3: Absolutně nový formát, který v Česku na téhle úrovni nemá obdoby a vlastně pojede se 20 krátkých rozjížděk na dvě kola a v každý jízdě budou 4 závodníci, takže opravdu to bude o té výbušnosti a rychlosti, co ty kluci mají. Nebude to o vytrvalosti, ale fakt o tom, kdo to tam pošle.
2: Prostě 4 závodníci naplný do těch zatáček, na ty skoky tady, na ty tobogány a prostě přijet a být za ty dvě kola prostě co nejlepší.
3: Přesně tak, bude to o té rychlosti a o tom, kdo to tam pošle, jak se říká, na srdíčku.
2: Takže Automotoklub Pacov, mistrovství České republiky ve sprint motokrosu. Příští týden, 11.7. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic krabičky. Rádio Impuls. Žijeme létem. Žijeme muzikou. Na Rádio Impuls.

Anubise. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lísty. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu

0: Léto je léto a den patří snílkům a noc ještě větším. Impulzovic krabička Helena Vondráčková. Za chvilku se přesuneme na silnice, ale jen na okamžik. Po tragické nehodě je zavřená trasa Havlíčkův Brod Jihlava mezi Štoky a Stříteží. Dejte si prosím pozor na cestách, zvláště na těch pátečních, ať se nikomu nic nestane. Za chvilku kapela Scorpions.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka z důvodu tragické nehody. Zůstává přerušený provoz na trase Havlíčku v Brotyhlava mezi Štoky a Stříteží. Náhradní trasy vedou po okolních cestách přes Střítež nebo přes Petrovice. A teď se ozývá Kuba Tilšar.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Pozor na plzeňské D5 u Rudné na příjezdu do Prahy na 4. kilometru, kde boudala 4 auta. Blokují levý pruh, kolona má zhruba 3 kilometry. Na 7. na obchvatu Slaného v obou směrech na trase Chomutov Praha před sjezdem na silnici 16 došlo také k nehodě. V obou směrech čekejte zhruba 2-kilometrové fronty. V Praze na Kbelské ulici je kvůli rekonstrukci vozovky výrazně omezený provoz. V obou směrech v úseku Letňany Novopatská. Na cestě od Ústí nad Labem u Čakovic se proto tvoří kolona. Ucpává se trojka mezi Mračí a Benešovem na cestě z Prahy. Místy zpomaluje pravý pruh na dálnici D1 mezi Velkou Bíteší a Brnem na cestě z Prahy a zhruba v úseku 3 km popojíždí řidiči v obou směrech na trase Pelhřimov Humpolec před dopravním omezením u Záhoří. Z Globásy stán z Kuba.
1: Doprava kompletní, volejte na 605 222 007. A co chystá odpolední proud vysílání Rádia Impuls Honzy Benešovského?
3: Dobrý den, jihočeská dobrota nás čeká další. Rožmberský med okusil reportér Tomáš Kabát a podělí se minimálně o zážitek. V Karlových Varech začíná 60. mezinárodní filmový festival, významná kulturní to akce, takže i to se odrazí v našem vysílání, Vlastíku.
1: Nudit se nebudeme.
3: Určitě.
4: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Ladíte Impuls, blíží se závěr dnešního dopoledního vysílání a opět rád připomenu, že radost ze života tu můžete najít i v drobnostech. Mezi posluchače Impulzu vyráží napříč naší zemí experti na radost. Dnes mezi vás vyrazila Martina Kroá, která se zajímala o to, které zvíře vás nejvíc potěší.
1: Které zvíře vám dokáže udělat největší radost?
2: To je jasná věc, to jsou ty veverky, neuvěřitelně šťastná zvířata, trošku hyperaktivní, ale velmi veselý, je to na nich vidět.
3: Vždycky mi dokážou udělat radost psy, protože psy jsou hrozně radostný stvoření, který mají vlastně jenom z toho, když vás vidí, tak mají oni radost a to pak dělá radost mě.
1: Které zvíře vám dokáže udělat největší radost?
4: Samozřejmě to moje, mám 12letou Fenku, která mě vždycky ráda vidí a já jí.
0: K tomu se musím taky vyjádřit, náš rodinný pes, naše radost chlupaté, zlato retrievří, se jmenuje Finn. Je to dědoušek, je mu 13 let, ale prosím vás, je to nejlepší pes na světě. Hezký víkend.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Rytmus před celou. Za chvilku zprávy, díváme se na počasí. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, na severozápadě přechodně až zataženo, večer na severu déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 24, na Moravě od 24 do 28 stupňů.
1: Hrdinové všedního dne na Rádio Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Ty jo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
3: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
2: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
3: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Hradecká policie hledá podvodné natěrače střech. Dopravu na Havlíčkobrodsku komplikuje havárie. Lidi dobré vůle se scházejí na Moravě. U poledních zpráv vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Královéhradecká policie pátrá po čtveřici podvodníků. Muži okrádají hlavně starší lidi podvodnou nabídkou nátěru střechy. Kriminalisté vyšetřují případ z května, kdy se čtveřice mužů se seniorem dohodla na částce. Po dokončení práce si ale řekla mnohonásobně víc. Na seniora vyvinuli psychický nátlak a přiměli ho k výběru hotovosti v bance, kam ho odvezli. Následně se ukázalo, že práce na střeše byla odbytá a neodborná. Podezřelými 20 až 45 let jsou střední postavy, působili organizovaně, tři z nich pracovali na střeše, jeden zůstával dole a bavil se s majiteli. Muži podle policie mluvili se slovenským přízvukem, jezdili osobním Hyundai modré barvy se slovenskou SPZ-kou. Podvedených může být víc, policie proto vyzvala případné další poškozené, aby se jí ozvali. Tragická havárie na Havlíčkobrodsku zavřela silnici 38 u obce Štoky. Čelně se tu srazily dvě nákladní auta, po nehodě vzplály. Oba řidiči zemřeli, požár je v tuto chvíli zlikvidovaný. Zásah na místě ale stále probíhá. Silnice je neprůjezdná, policie odklání dopravu. Uzavírka potrvá několik hodin. Policie doporučuje na cestu mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem volit jinou trasu. České automobilky zažívají nejlepší léta. Loni měli druhý nejsilnější rok v počtu vyrobených osobních aut, o něco slabší než předloni. Absolutní rekord v minulém roce ale trhla tuzemská výroba autobusů.
6: Z našich výrobních linek sjelo přes 5,5 tisíce autobusů a téměř 1,5 milionu funglových osobáků. Automobilový průmysl dává práci zhruba 500 000 Čechů. Předseda divize dodavatelů a účelových organizací Miroslav Dvořák pro Impuls důrazně odmítl, že bychom byli montovna.
7: Jsme dodavatelé. Škodovka má veliký vývoj, Bosch má vývoj. I když máme slevárny, tak ty věci musíme vyvinout tak, abychom ho vyrobili, abychom ho odlili.
6: Našim továrnám se daří prosazovat i v zahraničí. Nejvíc aut posíláme do Německa. Podle prezidenta Sdružení automobilového průmyslu Martina Jána se nám daří, přestože právě u našich sousedů se výroba spíš utlumuje.
8: Ono se říká, že když Německo kýchne, tak Česká republika chytí rýmu. Tady se ukazuje, že export Evropy nám pořád svědčí.
6: Dobrý rok tuzemských automobilek nezhatil ani 60% propad výdělku ve slezském závodě Hyundai v Nošovicích. Tamní fabrika se prý připravuje na chystané výzvy v technologiích a zákonech, což musí dělat i všichni ostatní. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: První červencový víkend patří nám na Moravě dnům lidí dobré vůle. Jako vždy míří na Velehrad tisíce lidí.
9: Sobota patří na Velehradě jako už tradičně bohatému kulturnímu programu, samozřejmě nejenom jemu. Mimo jiné zpestří DLDV, neboli Dny lidí dobré vůle, sourozenci Ulrichovi. Ti zdobí naši hudební scénu už docela dost přes půl století. Neděle to je pak hlavní pouť a tisíce poutníků. Letos, co se počasí týče, velmi v pohodě. Být to o týden dříve, měli by zdravotníci u slovutné baziliky práce asi jako ještě nikdy. Jan Čada, Rádio Impuls, Velehrad.
5: Na trávě v londýnském All England Clubu dnes zabojují tři české tenistky o postup do osmifinále. Karolína Muchová se utká se soupeřkou z Thajska. V souboji krajanek proti sobě nastoupí Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Obě uzavřou program na kurtu číslo 18. Průběh utkání pro vás na Impulzu budeme sledovat.
0: Posloucháte Rádio Impuls, dál ochutnáváme jižní Čechy. V našem prázdninovém cestovatelském speciálu Tomáš Kabát okusil rožmberský med. Připojí se do vysílání za půl hodinky a teď posíláme skvělou muziku. Začínají mandraže.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Tom Abba nebo Petr Muk, Honza Benešovský u mikrofonu. Krásné poledne.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno. Stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí. České prázdniny s rádi.

0: Posloucháte Radio Impuls, Petr Muk. Děkujeme, za chvilku česká klasika od kapely Turbo, ovšem teď zkontrolujeme dopravu. Po nehodě zůstává stále zavřená trasa Jihlava Havlíčkův Brod, upřesníme za 2 minuty, jeďte opatrně a klidně se ještě připojte přes žlutou rádiovou aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
8: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Dopoledne nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po vážné nehodě zůstává uzavřená trasa Jihlava Havlíčkův Brod mezi Střítěží a Štoky. Srazily se tady 2 kamiony, oba schořily. Uzavírka potrvá několik hodin. Kamiony to můžou vzít oklikou po silnici 131 přes Petrovice a po D1. Další nehodu sledujeme na plzeňské D5 u Rudné na příjezdu do Prahy. Tady má kolona přibližně 3 kilometry. Krokem to jede na trase z Prahy do Tábora na silnici číslo 3 v úseku Mrač Benešov. A několika kilometrové kolony jsou na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kdybyste nás chtěli upřesnit nebo doplnit, budeme rádi. Ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolejte 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Hrajeme českou muzikou. Rádio Impuls. Úterý po svátcích, chcete-li po prodlouženém víkendu se naplno vrátit do programu Hra Halo tady Impulzovi. To znamená denně ráno volání, tak jak jste zvyklí mezi 5. a 9. Od vás chceme slyšet výherní pozdrav Halo tady Impulzovi, to je naprostý základ. Zase bude šance výhru zdvojnásobit přes bonusovou otázku. A teď pozor, ty otázky budeme tahat taky z našeho prázdninového speciálu České prázdniny. Takže dávejte pozor, poslouchejte bdělé, Tomáš Kabát už za chvilku bude mluvit o rožmberském medu a ano. I to je téma, ze kterého můžeme čerpat, které se může potom promítnout do Halo tady Impulzovi. Z muziky ještě předtím skvělá novinka Eva Farna a Miraj a teď Vlastík s Fórem.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Haló, dobrý den, prosím vás, je to Policie České republiky?
3: Ano, tady je Policie České republiky.
2: Prosím vás, soused prodává marihuanu.
3: Cože, marihuanu a za kolik?
2: 50 korun za gram.
3: Ale co ne v pořádku, kde je problém?
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
9: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
8: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
10: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
11: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
12: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
11: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
12: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
13: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
14: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Vědku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: játra. Posloucháte Radio Impuls, za chvilku česká klasika, z Impulzovec krabičky Hana Zagorová, Petr Kotwald a Stanislav Ložek.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Ano, dvouměsíční prázdninový speciál Rádia Impuls objíždí i lokální producenty různých výrobků a dnes se v rámci českých prázdnin podíváme do panenské přírody u Rožmberka nad Vltavou. Právě tam vzniká legendární rožmberský med. V regionu ho tam zná každý a teď jeho chuť i příběh poznává reportér Tomáš Kabát. Ahoj.
2: Pěkné odpoledne z malé včelí farmy, která má za sebou velkou historii. Jak jsem se dočetl na internetu, tak zdejší historie sahá až do roku 1955, ale nebudu tady do vysílání číst věci z internetu, když mám vedle sebe přímo zdejší včelářku paní Jitku. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: To včelaření se tedy předává v rodině?
3: Včelařil děda, když se sem přiženil, začal roku 55 a doteďka tady stojí jeho starý včelínek. Včelařil až do, dá se říct, posledního dne svého života.
2: Jak dlouho to děláte vy?
3: Já to dělám od roku 2008. Moje tchyně, ta jsem byla vlastně nadstěhovaná místo odsunu a tchán, včelář, se sem za ní přiženil. No a já osobně jsem tady byla poprvé, když mi bylo 14 let. Jela jsem tady tou cestou, co jste jel šel vy nahoru a musím říct, že to místo mě učarovalo. Pak teda náhoda, v 19 letech jsem se sem vdala, ale o včely teda jsem neměla ani náhodou zájem.
2: No a co bylo v těch začátcích nejtěžší?
3: To, že já jsem sice miluju výzvy, zkoušela jsem vždycky všechno, co bylo neobvyklé, ale tohle to teda výzva nebyla, nikdy jsem to dělat nechtěla, ale najednou jsem byla postavená před hotovou věc. No, děda šel do nemocnice, byl květen a jediný, co jsem věděla od kamarádů, přidávej rámečky.
2: Je něco, s čím bojujete dodnes?
3: Vždycky trošku nervozita před každým vytáčením, trošku strach, smelicitózy. Zežehadel asi ne, to už prostě je daný.
2: No, když jste tohle téma začala, tak co podle vaší zkušenosti nejlépe pomáhá tlumit bolest po žihadle?
3: Suchá hlína a pořádně rozmasírovat to místo.
2: S hlínou.
3: Hlínou, suchou hlínou. Někdy jsem to někde četla, slyšela, vyzkoušela, funguje to.
2: No a budete to tu předávat dále?
3: No první rok mi letos pomáhá dcera. Zaplať pambu za to, že už je tam takový malinký projev toho zájmu, má první svoje včelstvo, chodí si tam pracovat za pomoci, takže doufám, že to bude k dobru.
2: S paní Jitkou jsme určitě neprobrali všechno, takže se vám přihlásíme zase za hodinu. Ahoj!
1: Všude dobře? U nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls, dobré odpoledne. Míříme do provozu, po nehodě je stále uzavřená trasa Jihlava Havlíčku v Brod mezi Stříteží a Štoky. Podrobnosti zpracováváme, dopravu vysíláme za minutu a potom další muzika, Dalibor Janda bude zpívat například.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
2: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
1: Je vynalézavý.
3: Obědně dohromady do pusy, jako. Fouka, a ono to netahat. Potom udělá víc ptáčků, že jo?
1: Je nezastavitelný.
4: Cesta na Svatou hory, poutní místo do Příbramí. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravíme za volanty a přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Teď jmenovitě Martina Podleská.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na trase z Havlíčkova Brodu na Jihlavu mezi Štoky a Střítěží je silnice uzavřená po tragické nehodě dvou kamionů. Na D1 je kolona směrem z Prahy na Brno mezi 18. a 23. kilometrem. Dál se připravte na popojíždění v úseku od 9 křížů od 165. kilometru až k omezení u Brna na 196. kilometru. Kvůli opravám v Praze na Kbelské čekejte silný provoz na Cínovecké a také na Novopatské. V Ostravě Vítkovicích na Rudné ulici na úrovni Hornbachu bouralo osobní auto s nákladním. Blokovaný je jeden pruh směrem na Havířov, zdržíte se v kratší koloně. A na Šumpersku mezi Králíky a Hanušovicemi poblíž Malomoravské hospody šetří policie nehodu dvou osobních aut. Dlouhé kolony jsou tam z obou směrů. Z Global Assistance Martina.
1: Kvůli zúžení se vleče doprava na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Na silnici 34 před Záhořím kolona je tady z obou stran. Tak se z ní třeba ozvěte, budeme rádi, 605 222 007, chcete-li to postaru, tedy klasickým telefonátem, a nebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci, pokud ještě nemáte v mobilu, stáhněte si zdarma z App Store nebo z Google Play. Šťastnou cestu, Impuls!

0: Posloucháte Radio Impuls, jsme tady, vysíláme za chvilku nejnovější zprávy. Teď předpověď počasí na zítřek. Má být skoro jasno až polojasno, během dne oblačno. Od severozápadu přechodně až zataženo, večer na severu déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 24, na Moravě 24 až 28 stupňů.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
3: Halo, tady Impulzory.
2: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
4: Rodina Martinka vyhrála soud s pojišťovnou. Sucho přidělává farmářům vrásky na čele. Americké národní parky lákají na digitální detox. U zprávy v jednu vás zdraví Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Soud rozhodl v případu Martinka, chlapečka, kterému Češi vybrali na léčbu. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna tak dál musí řešit, jestli léčbu chlapce ze Šumperska zaplatí. Jak informoval iDNES.cz, Ostravský krajský soud tak rozhodl včera. Martínek trpěl vzácným genetickým syndromem. Ten zastavil jeho vývoj na úrovni několika měsíčního kojence. Chlapec léčbu za 100 milionů korun podstoupil před 2 lety ve Francii. Díky penězům z veřejné sbírky stav chlapečka se zlepšuje natolik, že na podzim by měl jít do školky. Podle rodičů už Martínek netrpí bolestí, rehabilituje, výrazně se u něj zlepšil příjem potravy i nápojů a zlepšují se jeho motorické dovednosti. Učí se mluvit. Do školky by ho doprovázel asistent. Jihlavská policie obvinila žháře. 24-letý muž podle detektivů založil 12 požárů. Zadrželi ho minulý týden v Třešti na koupališti. Požáry muž zakládal od loňského jara. Podle vyšetřovatelů způsobil mnoha milionové škody. Hrozí mu až 8leté vězení. Stíhaný je na svobodě. Muž podle policie oheň rád sledoval, byl pro něj zdrojem adrenalinu. Nakonec ho i sám pomáhal hasit. Mimořádné jarní sucho se promítne do úrody. Ukazuje to odhad Českého statistického úřadu. Sklizeň základních obilovin v meziročním srovnání klesne o necelých 16% na zhruba 6,5 tuny. Statistička Renata Vodičková říká, že počasí ani letos farmářům nepřeje.
5: Vzhledem k mimořádnému jarnímu suchu očekávají letos zemědělci podprůměrnou úrodu obilovin. Žně však teprve začínají a odhady úrody se budou postupně zpřesňovat. Včetně promítnutí vlivu extrémně vysokých teplot v poslední dekádě června.
4: Podle zemědělských organizací je na hodnocení sklizně brzy. Sami ale očekávají, že sucho a horko bude mít na výnosy dopad. V části Moravy kvůli dlouhotrvajícímu suchu hrozí požáry. Dnes na to upozornil Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí po zbytek dnešního dne a po celý zítřek. To teploty na střední a jižní Moravě mohou dosáhnout 28 stupňů a vítr bude mít v nárazech rychlost až 55 km za hodinu. Lidé žijící v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji by proto neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem, ani používat přenosné vařiče. Právě ve zmíněné části Moravy budou dnes a zítra zřejmě nejvyšší teploty v Česku a také jasné a větrné počasí. Americké národní parky lákají na nový trend. Turisté do nich vyrážejí za takzvaným digitálním detoxem. Lidé záměrně vyhledávají místa bez signálu. Soukromé chaty v divočině jim dokonce nabízejí speciální boxy, kam můžou své telefony zamknout.
6: Turisté v USA vyhledávají odlehlé oblasti parku jako Grand Canyon nebo Death Valley, kde není mobilní signál. Na tento trend reagují soukromí provozovatelé ubytování v okolí divočiny. Ti do svých lesních chat instalují uzamykatelné boxy. Hosty motivují k tomu, aby do nich telefony během pobytu schovali. Místo mobilů pak nabídnou klasické papírové mapy a společenské hry. Digitální detox je sice hitem, většina Američanů se bez telefonu ale stejně neobejde. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: My máme ale české prázdniny Rádia Impuls. Tento týden vlastně jeho české můžeme říkat. Právě v tomto regionu jsme začali, vrátíme se do něj na romantickou Včelnici, kde vzniká rožmberský med. Za půl hodinky s reportérem Tomášem Kabátem.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
0: Impuls. Teď skvělá muzika. Kapela Činasky, potom Xindle X.

nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno u Impulsu.

0: posloucháte Rádio Impuls. I když hrajou písničky, tak stále makáme na zpravodajství. To jenom, abyste věděli, že se jako nepoflakujeme. Za 2 minuty další vydání dopravy 007. Budeme upřesňovat situaci na trase Jihlava Havlíčkův Brod po nehodě mezi Stříteží a Štoky. A Meky Žbirka bude zpívat 22 dní.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Radio.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? impuls.cz Radio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Stále je uzavřená trasa Jihlava Havlíčkův Brod. Na silnici 38 mezi Stříteží a Štoky hasiči tedy likvidují následky vážné dopolední nehody dvou kamionů. Jezdí se odklonem přes Dobronín nebo přes Petrovice. Nová havárka komplikuje provoz na D1 u exitu 153 směr Praha. Další kolony sledujeme v protisměru na příjezdu do Brna od Prahy a přibližně 3 kilometry teď měří fronta na trase z Liberce do Turnova mezi Jaro, Jeřmanicemi a Hodkovicemi. Tak se nám ozvěte, můžete to upřesnit, doplnit. Rádi vás uslyšíme, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: posloucháte Rádio Impuls, odpolední vysílání. Za chvilku si dáme tuhle píseň. Richard Miller a Emma Smetana. Mimochodem Richard Miller, pán Richard Miller, vystoupí na letošní Benátské. Slavný festival v Liberci od 23. do 26. července. Spolu s ním taky No Name, Miraj, Činasky, Lucie, MIG 21. Jojo. A jako zahraniční superhvězdy Roxette. Není to všechno. Bude víc. Hvězdná sestava festivalu Benátská s Impulzem. Jestli u toho chcete být, máme pro vás vynikající zprávu. Už příští týden budeme v odpoledním vysílání rozdávat celofestivalové vstupenky. Vždycky po 15. hodině u Petra a Renaty. Tak si to nechte ujít, Benátská s Impulzem se rychle blíží.
1: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
2: Daj fuku!
1: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
7: My dva jsme v přesýpacích hodinách

se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrejmeš jména na skláp.

0: posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku tady bude Škvor a píseň Síla starých vín, i když teď míříme za medem.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp. Celý tento týden v rámci našeho českého letního speciálu vysíláme z Jihočeského kraje. Reportér Tomáš Kabát je teď na návštěvě včelí farmy u Rožumberku nad Vltavou, kde před hodinkou zkoumali historie a teď se na tu farmu vracíme. Tome.
2: Krásné odpoledne, Honzo, tady z panenské přírody. Mám tady vedle sebe stále paní Jitku, zdejší včelařku. Vítejte zpátky ve vysílání.
3: Dobrý den, já vás vítám na naší farmě.
2: Ta příroda okolo, jaký dopad má na chuť toho medu?
3: V každém případě žádná chemikálie, žádný smog, žádný prach, kytičky, stromy.
2: Srovnáváte třeba ty vaše výrobky s nějakými jinými?
3: Ne, vůbec.
2: Vůbec neskoušíte med jiných
3: Když
2: čelařů?
3: Dostanu od někoho, nebo když si přivezu třeba ciziny, levandulovej, tak ochutnám jako rozdíl, ale v životě bych nešla do obchodu koupit. Hmm.
2: A je to jenom med, co tady vyrábíte, nebo třeba i nějaké svíčky?
3: No, svíčky, na které mám licenci, takže dělám jenom motaný z těch mezistěnek, spíš jako dárky. Pro sebe si děláme medovinu, víčkovici, ale to je jenom pro kamarády.
2: Kam všude se váš med dostává?
3: No, nejdál byl asi v Irsku. Já vozím akorát do Rožmberka, do prodejny, když ty místní prostě chtějí, aby nemuseli zajíždět sem nahoru, jinak si sem každý z těch místní jezdí sám a jsem ráda, že sem jezdí, že ty místní o něj mají zájem. Med je teda samozřejmě k dispozici jako prodej ze dvora a je to možný i samoslužný prodej, když nejsme doma.
2: A nějaké jarmarky a takovéhle?
3: Jarmarky v Rožmberku a jinak jsem mývala ráda ty regionální akce, no, Aigen, Jelení vrchy, Šumava, ty byly vždycky povedený.
2: Vy jste zmiňovala v tom prvním vstupu, že míváte občas obavy z těch nemocí, které včely mívají. Už se někdy nějaká objevila?
3: Určitě. Měla jsem tady minimální nález před x lety na včelí mor. Varroáza, viróza od varroy je tady pořád, to se prostě musí hlídat, léčit a to neovlivníte jako.
2: Říká včelařka paní Jitka, děkuji vám za rozhovor.
3: Děkuji, nashledanou.
2: A z té krásné přírody okolo Rožmberka se loučí Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nej.

0: Posloucháte Rádio Impuls, míříme do provozu. Po nehodě je stále uzavřená silnice 38 mezi Jihlavou a Štoky. Podrobnosti dáváme dohromady. Za minutu vysíláme dopravu 007 a z muziky třeba Madonna.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 je kolona mezi 10. a 16. kilometrem směrem od Prahy na Brno. Další zpomalení je hned u Mirošovic. Před Brnem se popojíždí v nesouvislé koloně od Ostrovačic. Na D1 na 154. kilometru ve směru na Prahu brzdí provoz nehoda. Kolona má 4,5 kilometru. Na D5 je před Prahou směrem od Plzně kolona od Rudné a pokračuje až k Ořechu na Pražský okruh. Na trase z Havlíčkova Brodu na Jihlavu mezi Štoky a Střítež je silnice stále uzavřená. Odklízí se tam následky tragické nehody dvou kamionů. A 5-kilometrová kolona vás aktuálně čeká před Mikulovem směrem z Rakouska. Global Assistance, Martina.
1: Děkujeme. Stavební práce zdržují provoz na trase mezi Pelhřimovem a Humpolcem před Záhořím. Stejně jako na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou, i tady je kolona z obou stran. Cokoliv dalšího můžete doplnit, ozvěte se prosím do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta? Carvago.com.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli si dáme zprávy ve dvě. Začneme u počasí. Zítra má být skoro jasno až polojasno. Během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo, večer na severu déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 24 na Moravě a ve Slezsku 24 až 28 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řekl by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.
4: Do varů se už po 60. sjíždějí filmové hvězdy. Doprava na Jihlavsku bude stát ještě hodiny. Robotický tahač letí zachránit teleskop NASA. U zpráv ve dvě vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Dnešní start filmového festivalu v Karlových Varech je ve znamení novinek. Například místo ohňostroje se chystá dronová show. Před hotelem Thermal, tedy v centru dění, zase zaujme větší červený koberec. Jubilejní 60. festival sleduje náš reportér Dušan Valenta. Hezký den.
5: Zdravím z Varů, kde se vše točí kolem Dustina Hoffmana a dalších filmových hostů, kteří tu už jsou. Všechny čeká slavnostní zahájení a tradiční červený koberec. Letos je širší a delší, celkem má 30 metrů. Úvod festivalu přitom obstará dokument o fotbalovém zápase mezi Argentínou a Anglií z mistrovství světa z 86. V němž slavně úřadovala boží ruka Diega Maradony. Mezitím už ale poběží další zahajovací projekce s doprovodnými akcemi a dochystá se i dronová show. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Kellnerova rodina se dočká odškodnění. Americký soud ukázal na viníky smrti českého podnikatele. Porota Fenkoreč na Aljašce jednomyslně rozhodla, že k úmrtí českého miliardáře vedlo fatální zpoždění záchranné akce. Společnost včas neaktivovala nouzový plán. Pozůstalým po českém miliardáři má proto vyplatit v přepočtu 158 milionů korun. Uvedl to zpravodajský web iDnes.cz. Částka zahrnuje odškodné za prožité utrpení a za finanční ztráty, které pozůstalým vznikly. Významný podíl na nehodě měla další společnost, která podle soudu nese plnou odpovědnost za selhání pilota vrtulníku. Ta už se s pozůstalými Kellnera vyrovnala mimosoudně začátkem letošního roku. Podnikatel a finančník Kellner tragicky zahynul v 56 letech v březnu před 5 roky. Tragická nehoda mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem si vyžádá další hodiny dopravní uzávěry. O život přišli dva řidiči obou kamionů, které se čelně srazily na silnici 38 u obce Štoky. Policejní mluvčí Jana Kroutilová informuje, že v místě musí šoféři počítat s dopravními komplikacemi.
6: Policisté odklánějí dopravu jak od Havlíčkova Brodu, tak od Jihlavy. Lze předpokládat, že uzavírka bude trvat několik hodin, tudíž žádáme řidiče, aby se úseku, kdy došlo dopravní nehodě, vyhnuli. Příčinu dopravní nehody a veškeré související okolnosti dále prověřujeme.
4: Aktuální informace o nehodě mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem už za čtvrt hodiny nabídne naše doprava 007. K Zemi se nebezpečně blíží teleskop NASA. Experti proto do vesmíru vyslali trojramené robotické kosmické plavidlo, aby dalekohled zachránilo dřív, než schoří v zemské atmosféře. Observatoř SWIFT je ve vesmíru od roku 2004. V důsledku slunečních bouří se ale blíží k Zemi rychleji, než se čekalo. Podle agentury AP má robotický tahač dalekohled zachytit a vynést výš. Do kosmu plavidlo vyslala nosná raketa vypuštěná ze speciálně upraveného letadla nad Marshallovými ostrovy v Tichém oceánu. Ke kosmické observatoři by robotický tahač měl dorazit zhruba za měsíc. SWIFT váží téměř 1,5 tuny a teď krouží ve výšce 360 kilometrů nad zemí. Cílem akce je teleskop dopravit o 240 kilometrů výš, tedy na jeho původní dráhu. Pokud se mi se podaří, mohl by Swift už v září opět zkoumat vesmír.
0: Posloucháte Radio Impuls, otevřeme taky zdravotní téma, a sice chronický zánět, jak vzniká, jak mu čelit a tak dále, krátce po půl třetí. No a teď hudební terapie, posíláme Jeleny s Janou Kirchner nebo Bonnie M.
1: Radio Impuls, radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jana Kirchner. V cudzom městě Modrá. Prostě písničky, které máme rádi. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls.
1: Za chvilku další muzika, třeba Holky nebo Alphavil. My budeme rádi, když nás podpoříte v dopravním zpravodajství, které připravujeme vlastně neustále. Je to nekončící proces. Za moment nabídneme mimo jiné další informace z trasy Jihlava-Havlíčkův-Brod, kde jsou problémy po nehodě. Jestli jste v terénu, ozvěte se do naší dopravní centrály přes žlutou rádiovou aplikaci Impuls.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba. Cestovatel Rádia Impuls. Jirko, existuje místo, kam se chceš pořád vracet?
7: Domů, do Brna Slatiny, a nebo potom kamkoliv, ale mám svoje favorizované oblasti a tou první bude Antarktida, tou druhou bude Island, tou třetí bude třeba Havaj nebo ostrov Bali a pak bych mohl jmenovat 100 dalších oblastí na světě, protože jsem tam zažíval zatím jenom pozitivní zážitky, situace, setkání a podobně.
4: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě se hromadí auta na D1. Směr Praha mezi sjezdy 162 a 153. Porouchané nákladní auto zdržuje provoz na D1 na 15. kilometru směr Brno. Zhruba 24 kilometrů měří kolona kamionu na D1 před Brnem směrem z Prahy. Po vážné nehodě je stále uzavřený tah mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. V úseku Střítež Štoky jezdí se přes Dobronín nebo druhou stranou přes Petrovice. 7-kilometrová šňůra aut se posunuje na tahu z Hradce Králové do Svitav mezi Hrušovou a Litomyšlí a další kolony vidíme před Hodkovicemi na tahu Liberec-Turnov. Budeme rádi, když nás doplníte. Ozvěte se prosím klidně teď hned přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo zůstává možnost klasického telefonátu na číslo 605 222 007. Rádio Impuls přejeme šťastnou cestu v pátek odpoledne.

0: Legendární hraje zpátky, první volání čekejte v úterý po blížícím se, já bych dokonce řekl nastupujícím, prodlouženém víkendu. Nezapomeňte se zaregistrovat, protože zase platí, čím víc máte registrací, tím je větší šance na ranní zavolání. Vstupte u nás na webu www.impuls.cz, ve žluté rádiové aplikaci nebo prostřednictvím prémiové SMSky za 9 korun na čísle 906 1109. No a když vám ráno zazvoní telefon, tak je potřeba, abyste do něj bez zaváhání zřetelně řekli jediné správné a platné výherní heslo, to znamená halo, tady Impulzovi. Tím okamžikem máte základních 10 000 korun a pak se můžete rozhodnout, jestli budete riskovat. Bonusovou otázku. Když ano a odpovíte správně, výhra se zdvojnásobí na 20 000, když ne, smolík za nula. Taková jsou pravidla, držíme palce. Halo, tady Impulzovi, za chvilku zpívá Lucie Vondráčková.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Posloucháte Radio Impuls, šuplíku už taháme českou klasiku za moment z impulzové krabičky kapela Olympic.
1: Svět kolem nás.
0: Příčinou stárnutí je i chronický zánět. Někdy se mu přezdívá tichá časovaná bomba. Chronický zánět totiž bývá často bez příznaků. Píše o tom aktuální vydání týdeníku Téma. Problematika zaujala i naši reportérku Martinu Kroa. Pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Lékař a vědec v oblasti prevence a dlouhověkosti Pavel Borský v rozhovoru pro časopis Téma vysvětluje, že k tomu poškozujícímu zánětu vede chronický dlouhodobý stres a může podle něj vznikat i z pošramocených sociálních vazeb. Jako příklad uvádí třeba sociální sítě, kde máme pocit, že se všem ostatním daří líp než nám, nebo když jsme třeba nespokojení v práci nebo v partnerském životě. A takový dlouhodobý stres podporuje ten chronický zánět a urychluje proces stárnutí.
0: Chronický zánět je často ale bez příznaků. Tak jaké jsou ty rizikové faktory?
2: Jsou to třeba obezita, cukr v krvi nebo vysoký tlak. A lékař dlouhověkosti Borský říká, že vyšší biologický věk naměří také třeba u lidí, kteří pijí hodně alkoholu.
0: Jak lze prevencí prodloužit délku života?
2: Správným životním stylem a co možná nejlepší.

Posloucháte Radio Impuls, česká klasika, za chvilku další písničky Petra Janů bude zpívat, ale teď se díváme do provozu, několik kolon vidíme na D1 mezi Prahou a Brnem. Podrobnosti přineseme za minutu v dopravě 007.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská začne z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na D1 na 16. kilometru ve směru z Prahy na Brno brzdí provoz porouchané vozidlo. Kolona je od 9. kilometru. Před Brnem se na D1 popojíždí v nesouvislé koloně od Ostrovačic. Na 154. kilometru D1 ve směru na Prahu brzdí provoz hromadná nehoda. Kolona má 8,5 kilometru a ucpaná je i objížďka přes Velkou Bíteš. 3-kilometrová kolona je na silnici z Liberce na Turnov před Vysemi nad Mohelkou. Pomalý provoz je tam i v protisměru. Na trase z Pelhřimova na Humpolec se zdržíte mezi Onšovicemi a Vystrkovem v obou směrech kvůli omezení. A na trase z Havlíčkova Brodu na Jihlavu mezi Štoky a Střítěží je silnice stále uzavřená po tragické nehodě dvou kamionů. Global Assistance, Martina.
1: Děkuju, potvrzujete problémy na tahu z Brna do Prahy u Velké Bíteše.
3: Na 160. kilometru dálnice D1 tak je kolona přibližně půlhodinová.
1: Děkujeme moc. 6-kilometrová fronta po pojíždí před Litomyšlí na trase z Hradce Králové do Svitav. A kvůli rekonstrukci Pražské Kbelské ulice se ucpává výjezd i příjezd do Prahy a z Prahy směrem od Ústí nad Labem. Tak děkujeme za případné upřesnění, ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci nebo na 605 222 007. Jedeme dál, Petr a Renata, odpolední program Impulzu, ahoj.
4: Krásné odpoledne, ahoj.
5: Hezké odpoledne, já teda začnu, dnes začni. Budeme vzpomínat na rok 1991, tak jsme zvědaví, co si naše posluchači s tímhletím rokem vybaví a budeme rádi, když nám budou psát vaše svoje vzpomínky a příběhy na 91. rok.
4: A pozor, velká věc, už dneska rozdáme ty dva MacBooky, wow. Jeden modrý, jeden růžový. A Renča má růžové, není tričko, jak se mu říká tomu, co máš
5: ve sobě. Počkej, tričko, já mám i růžový boty a přišla jsem s růžovou kabelkou, abych to jako vyladila jo, k tomu jo. Růžovýmu notebooku.
4: Já mám sice černý tričko, ale mám modrý boty, takže...
1: Takže je to komplet a krásně to ladí.
4: Je to zkompletovaný, po 16. hodině, poslouchejte.
1: Můžeme říct jablečné odpoledne. Rádio Impuls, mějte se krásně, ahoj.
5: Ahoj.

0: minuta před 15. hodinou Jiřinka Součková připravila zprávy. Táborníci a hygienici se teď budou často potkávat. Víc ve zprávách Eva Farná, Boky jako skříně, další česká muzika hned pak. A venku...
1: Tak zítra přes den může foukat, večer v severních Čechách i pršet, ale teploty, řekla bych na pohodu, 19 až 24 na jižní a střední Moravě a na východě Slezska 24 až 28 stupňů.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Víkend s rádiem Impuls.
4: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině, bez elektřiny nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi. Klidně z lesa.
3: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
5: Žalobce viní z pádu lanovky na ještět České dráhy. Hygienici objíždějí letní tábory. Artis kývl na nabídku nahradit Karvinou. U zpráv ve tři vás vítá Jiřina Součková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Kvůli pádu lanovky na Ještěd padla obvinění. Státní zástupce obžaloval tři lidi a právnickou osobu. Tou jsou České dráhy, které lanovku v době havárie vlastnily. Obvinění jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Tragická nehoda se na vysuté lanovce v Liberci stala v říjnu 2021. Při pádu jedné z kabin zemřel průvočí. 13 cestujícím v druhé kabině se nestalo nic díky jejich průvočímu. Ten aktivoval ručně záchrannou brzdu a zastavil kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici. Kabina zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí. Cestující museli vyprostit hasiči. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Hygienici prověřují letní tábory. V Libereckém kraji zjišťují, jak se organizátoři vyrovnali s novými letošními pravidly. Povinnosti vedoucích rozebírá Kateřina Hochmalová z krajské hygienické stanice.
6: Jsou to jednak stran zdravotní dokumentace, vybavení lékárničky, potom se díváme na to, jak pestrý jídelníček je, vybavení umývárnami, jak často se kde děti sprchují, jestli mají k dispozici teplou vodu, toalety, jak jsou vybavené.
5: Doplním, že v létě zvládají hygienici v Libereckém kraji prověřit zhruba 100 táborů. Vína z Moravy patří ke světové elitě. Uspěli na mezinárodní soutěži v Portugalsku Portugal Wine Trophy, kde získali 32 zlatých a 5 stříbrných medailí. Soutěže se účastnilo přes 2200 vín z 29 zemí. Ve výsledkové listině na první pohled září Bohemia Sekt se 7 zlatými medailemi. Úspěch měl i novosedelský Vinofol bratrů Foltínových. Vinaři z Česka poslali do soutěže 78 vín. Kromě 37 oceněných medailemi splnilo limit pro stříbrnou medaili dalších 35 vín. České prázdniny s rádiem Impuls pomalu uzavírají putování po jižních Čechách. Během našeho letního speciálu mapujeme také gastronomickou scénu jednotlivých regionů. Do role hlavního ochutnávače jsme pasovali reportéra Tomáše Kabáta. Hezké odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Nejčastěji jsem jedl asi v Českém Krumlově, což není úplně město, ve kterém bych dokázal doporučit místo s dobrým poměrem ceny a kvality. Většina restaurací je předražena. V Krumlově řada z nich nepřijímá platební kartu a Pokojil mě tam i trend, že za velké pivo na mnoha místech považují jenom 4 deci. Jedna z pizzerií nabízí pizzu s názvem Gorgonzola a přitom na ní tento sýr vůbec není, místo toho tam dávají nivu. Co bych naopak vyzdvihl, to je koktejlový bar Apotéka, skvělý servis i nápadité drinky. Doporučil bych taky kulajdu v restauraci Špajs v Bechyni. Překvapila a byla výborná. Dnes jsem ještě zvědavý na jídlo v hostinci u Jiskrů. Tomáš Kabát, Radio Impuls, jižní Čechy.
5: Artis Brno bude v příští sezóně kopat první ligu. Klub přijal nabídku Ligové fotbalové asociace. Nahradí tak Karvinou vyloučenou kvůli korupci. Asociace podle soutěžního řádu nabídla místo nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně. To ale možnost postupu včera odmítlo. První fotbalová liga se po doplnění Artisem Brno nebude losovat znovu. Nováček nejvyšší soutěže převezme v termínové listině pozici vyloučené Karviné. Artis bude mezi elitou startovat premiérově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si tak návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech.
0: 4 minuty po 15. jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou. Vrátí se za hodinu s vámi od teď Petr Brzy.
8: Renata Kukomá, pojďte s námi vzpomínat. Bude to rok 1991, už za chvíli.
0: A teď skvělá Eva Farná, Bok jako skříň, pojďme se zpívat, dobré odpoledne.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Pulse a taky dneska nás čeká těsně před víkendem výlet do jednoho roku.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: A dnes je to rok 1991, na který budeme vzpomínat. Bylo vám v tom roce 18 víc nebo míň, nebo máte nějakou vzpomínku na ten konkrétní 91. rok? Co jste dělali, co vaše lásky nebo kamarádství z té doby trvají dodnes? Dejte nám o tom vědět na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: My se do toho roku společně vydáme i v událostech. V roce 1991 u nás vznikla Občanská demokratická strana. Jím předsedou se stal Václav Klaus.
2: No a taky zpěvák a frontman kapely Queen Freddie Mercury v tom roce zemřel na AIDS. Jenom den potom, co přiznal nákazu virem HIV.
0: A v roce 1991 tehdejší Československo opustili poslední vojáci sovětských okupačních vojsk, který k nám přišli v roce 1968.
3: 19. červen 1991. Je středa poledne a na třetí koleji Milovického nádraží se připravuje k odjezdu vlak, který ukončí odjezd 113 420 sovětských vojáků a jejich rodinných příslušníků z Československa. Po 22 letech tím skončí pobyt nezvaných hostů v České a Slovenské federativní republice.
0: Tak, to byla éra poměrně temná, ale my si rok 1991 připomeneme i skvělou muzikou.
2: Jasně, to máme na Impulzu rádi, českou, slovenskou, a to je jedna z nich, Pavol Habera, Děvča Amerika.
0: Bezvadná věc, Army of Lovers přišli v 91. s touhle peckou, na kterou jsme tančili na diskotékách.
2: My jsme se nepotkali, taky jsem na to tančila na diskotéce, akorát že já v Brně. No a Lucie, to byl obrovský hit, Skamenělý dítě, tohle když přišlo, tak pořád hrálo všude.
4: Skamenělý dítě, osmi připraví tě, splašený pliš.
0: Bezvadná věc, Lucie, ta rytmika, jak tam jde, to prostě bylo super, úžasný.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Už jste myšlenkami v tom roce 1991, do kterého jsme vás teď vzali. Ať vám bylo 18, nebo pokud máte jakoukoliv konkrétní vzpomínku nebo příběh na ten rok, co se vám přihodilo, jak jste žili, napište nebo namluvte nám to na náš WhatsApp 605 222 007 a Petr vám k tomu zahraje nějaký tehdejší hit. No
0: my se
2: jo.
0: V tom roce 91 přidržíme další muzikou, protože R.E.M. ve spolupráci s Kate Pearson přišli s touhle peckou Shiny Happy People. Teď je připravená, užívejte.

0: Odpolední impuls. Za chvíli podpoříme letní víkendové myšlenky. Hana Zagorová s Petrem Kotwaldem. Ahoj léto, tak se můžete připravit zpěvníčky a dát se do toho. No, do zpěvu není na silnicích leckde. Kvůli nehodě je zasekaná D1, ta druhá půlka spíš k Brnu, a taky klasický problém před odjezdem na víkend mezi kilometry 10 a 15. Doprava 007 je tady za necelé 3 minuty.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá. Ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Pracovnici 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A právě teď je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě je zasekaná D1 na tahu Brno-Praha mezi exity 162 a 153. Kolona u Velké Býteše má více jak 8 kilometrů. Další kolony na D1 vidíme mezi kilometry 10 a 15 směr Brno. Krokem to jede taky před Brnem směrem z Prahy na Vyškov. 5-kilometrový dopravní štrůdl se teď vyne před Litomyšlí na trase z Hradce Králové do Svitav. Zdržíte se i na výpadovce z Pardubic na Chrudim, na silnici 37, hořelo tam auto. Práce silničářů komplikují provoz na silnici 35 v Liberci směrem na Chrastavu a nebo taky u Hodkovec nad Mohelkou mezi Libercem a Turnovem. Tady je kolona z obou stran. Další šňůry aut vidíme na příjezdech do Prahy směrem od Plzně a současně od Ústí nad Labem. Tradiční zácpu máme na Pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směrem od Ruzyně na Modletice. Tak pevné nervy do pátečního provozu a odjezdu na prodloužený víkend pro někoho i na celou dovolenou. Ať se v pořádku všichni dostanete. Zapojte se taky, buď zavolejte 605 222 007, anebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
0: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu Impuls.
1: No pojďme se do toho pustit, stočit okýnka, můžete nahlas pívat, nebo i v kanceláři, je to jedno, před námi prodloužený víkend, někomu začíná dovolená. Ahoj léto, právě teď.

0: Saxou. Ahoj leto. A Radio Impuls 3. července 15.22 aktuální čas, jdeme pokračovat ve vzpomínání.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na Radio Impuls.
2: Dnes se vracíme do roku 1991, nejenom s vámi, kterým bylo 18 a byli jste plnoletí, ale i s vámi, kteří si cokoliv pamatujete. Napsala nám Jana z Brna, která tehdy pracovala v malé videopůjčovně. Píše, tehdy k nám přišlo hodně amerických filmů a lidi na videokazety stály fronty.
0: No to zase Marek z Ostravy bydlel kousek od kasáren a odjezd sovětské armády přísledoval v podstatě z balkónu. Byl to pořádný rachot, ta vojenská technika.
2: My jsme na to vzpomínali, že právě odjezd sovětských vojáků se pojel s rokem 91, odjeli úplně poslední. Ozval se taky Leo ze Štenberka, v roce 91 jsem se vyučil zedníkem a byly to ty nejkrásnější 3 roky, byli jsme tam totiž ta nejlepší parta.
1: Když nám bylo 18, na Radio Impuls.
0: No v tom roce 1991, na který dneska vzpomínáme, se u nás do kina chodilo nejvíc na Tankový prapor. Film režiséra Víta Olmera byl natočený podle literární předlohy Josefa Škvoreckého a v hlavních rolích skvělý Lukáš Vaculík, Mirek Donutil anebo Roman Skabene.
3: Budu si na vás stěžovat.
4: Vy chcete zneužívat vymožeností a práv naší lidově demokratické armády, abyste ji rozvracal! Já s váma zatočím! Po bolševicku!
5: Myslíte si, že to máte za pár, co? Abych vám to neprodloužil. Abyste se naučil navazovat spojení ještě jeden rok navíc.
0: No, já zrovna na tohle, byť teda to byl obrázek drsné doby tehdejší, jo, ale já na tohle můžu koukat pořád. Skvělé herecké výkony, atmosféra, všechno kolem, super film.
2: To je takový chlapský film, protože mě to jako nic moc jako nevojákovi nebo někým, kdo neprošel vojnu, vlastně nic moc neříká. Tam se akorát pořád křičelo, mě přišlo a tak.
0: Zas ne. Tak, jestli se vám s rokem 1991 nějaké příhody, vzpomínky, zážitky spojily, teď zrovna vytanuli na mysl, tak se nám ozvěte na náš WhatsApp 605 222 007, buď to napište, anebo přidržte ten mikrofonek a namluvte to jako hlasovou zprávu. Za chvíli se k tomu vrátíme.
1: Když

0: dopoledním půlce, 2 minuty před 15:30. Za chvíli s vámi dokončíme vzpomínání na rok 1991. No a bude i bezvadná muzika, třeba Black Wonderful Life. A Markovi modlitby byly vyslyšeny. Bude Marek ztracený, modlitba za pátek, už je za okamžik. No a páteček je tady před prodlouženým víkendem, tak si to užívejte.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: No a pojďme dokončit vaše vzpomínání.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes jsme se ve vzpomínkách vrátili do roku 1991, napsala nám Eva z Plzně, která byla čerstvě po škole. Každý chtěl podnikat, tak jsem si i já otevřela malý stánek s oblečením. Pak ale přišli děti a bylo po podnikání.
0: No, na 91. vzpomíná i Lenka. Zítra to bude přesně 35 let, co se nám narodila dcera. Bez jakéhokoliv varování si o 14 dnů dříve pospíšila. V poledne to na mě přišlo, do porodnice 15 kilometrů. Sanitka, tenkrát takzvaní maktézáci, houkala jak hasiči, za 45 minut jsem byla před porodnicí, okamžitě nasál a za 9 minut byla malá na světě.
2: Jo, tak to je rekordní čas, dobře, tak zdravíme a přejeme všechno nejlepší dceři k narozeninám. Vracíme se do roku 91. Já i jeden spolužák z vedlejší třídy jsme tehdy maturovali. Rok na to jsme se náhodně sešli na vodě a od té doby spolu trávíme nejen dovolené, na další z nich právě jedeme. Zdravíme z naší cesty Simona a Petr.
0: No jo, tak vodácké ahoj teda, jestli jedete na vodu. Pavel z Prahy tehdy studoval na filozofické fakultě. Se spolužáky jsme chodili vést chytré řeči do kavárny Slavia. Tehdy jsme řešili, jestli se Československo rozpadne nebo ne.
2: No, rozpadlo.
0: Rozpadlo.
2: Na WhatsApp se ozvala taky Lenka, které tehdy v tom roce 1991 bylo 11, ale vzpomínku má opravdu, no já bych řekla, hodně živou.
3: Pěkné odpoledne, Renčo a Petěho přeji. A i všem impulzákům. Byla to doba, kdy ještě běželi videopřehrávače a samozřejmě VHS kazety s dětským karatem. A já jsem se na to ráda dívala. No, když jsme jednou čekali takhle ve škole, chodila jsem do 6, tak za mnou stál spolužák a pořád mi žduchal do batohu. Po třetí jsem se otočila, vykopla jsem nohu, no bohužel jsem ho trefila přímo na trojúhelník. Já z toho měla, bohužel,

0: Plus, za chvíli třeba tým Krátké lásky, sůtě najdlhšie. No a dlouhou 9-kilometrovou kolonu máme na D1, protože na 153. kilometru překáží nehoda. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. A v příští hodině přijde velikánská věc, protože my dneškem dokončíme tu velikánskou soutěž o nové MacBooky Neo. Modrého máme pro muže a růžového pro ženu.
1: Jasně, my od pondělí kompletujeme výherní větu, dnes se do ní ještě nějaké slovíčko dodáme a až potom budeme chtít znát celou tu výherní větu v celé své kráse. Vyhraje 10. v pořadí ať muž, 10. pořadí

0: taky žena. Oběma dvěma budeme potom volat a oslavíme to tady společně, takový velký dárek.
1: My už jsme i za vás tady napnutý jako špagáti. Těšíme se, jestli jste pozbírali všechna slůvka, jestli tu větu napíšete úplně správně. Tak po 16. hodině u nás na Impulzu.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. 9-kilometrovou kolonu čekejte na tahu Brno-Praha za exitem 162 u Velké Bíteše. Na 153. kilometru totiž překáží nehoda. Další dlouhé kolony na D1 vidíme mezi kilometry 9 a 15 a potom ještě na příjezdu do Brna od Prahy. Tradičně se to štosuje na tahu Brno-Svitavy mezi Českou a Lipůvkou a krokem to jede i před Litomyšlí na trase z Hradce Králové do Mohelnice. Další kolony hlásí profíce z Global Assistance, a to konkrétně na konci hradecké D11 u Jaroměře směr Náchod anebo na protahu Libercem směrem na Hrádek nad Nisou. Silnice číslo 35 je zašpuntovaná rovněž u Hodkovic nad Mohelkou směrem na Liberec i na Turnov. Skoro 2 kilometry měří kolona na D6 za exitem 16 směrem z Prahy na Karlovy Vary. 3-kilometrovou šňůr aut vidíme i na Pražském okruhu u Rozvadovské spojky směrem od D5, kde je jednice. A tady se hlásí Renča o slovo, tak uvidíme.
2: No, protože na WhatsApp se nám přihlásil Přemek, píše do Mažlice, Plzeň, obec Holíšov. Začíná tam festival a je tam kilometrová kolona.
1: Pevné nervy, ozvěte se taky do naší dopravy 007, buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a...
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: odpoledním, plus minuta před 16. hodinou. Ještě stihneme v této hodině dokončit vlastně vzpomínání na ten 91. S krásným příběhem se ozval Lukáš.
1: Rok 1991, usmívám se v nostalgii, to je první láska, ztráta panenství, úraz na lyžích, moc se toho dělo, bylo mi 16, život byl přede mnou, byl to krásný rok. Díky vám. Teď jedu s úsměvem a vzpomínám na rok 1991. Ahoj, Lukáš.
2: Je, Lukáš, je to hezký. To máme rádi, tady takový ty úsměvný, pozitivní lidi. Jo, který se ještě zapojí do vysílání. Krásný.
0: Super, tak Jiřinka Součková připravuje zprávy, jsou tady za okamžik. Ve sněmovně si dál budou moct přihnout. Potom nás čeká Lucie Bílá, Vokurky, další bezvadná česká muzika a venku.
2: Zítra se nám bude v noci dobře spát, protože bude 14 stupňů, 10 v údolích a na západě dokonce jenom 8. Přes den 19 až 24 na jižní a střední Moravě a na východě Slezska polezou teploty mezi 24 až 28 stupňů.
3: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
4: Halo, tady Imbuzory.
3: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Poslanci odmítli střízlivost ve sněmovně. Na Moravě kvůli suchu a větru hrozí požáry. Dukla se kvůli Artisu obrátí na soud. U zpráv ve 4 vás vítá Jiřina Součková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Vládní poslanci odmítli jít příkladem. Protialkoholní opatření smetla sněmovna ze stolu. Opoziční hnutí STAN chtělo zavést povinnost účasti na jednáních ve střízlivém stavu. Zastánci návrhu zvaném Lex střízlivost poukazovali mimo jiné na to, že poslanci mají jít příkladem. Proti ale byli vládní zákonodárci. Návrh označovali za populistický s tím, že by ustanovení nebylo možné vymáhat. Vyloženě proti byl pak třeba poslanec hnutí ANO Pavel Růžička. Ve své řeči od sněmovního pultíku mířil na opoziční kolegy.
7: Vás poslouchat ve střízlivém stavu to nejde, jo. Prostě to potřebuji mít minimálně 1,5 promile, abych takovýhle esa, jako jste vy, tady vůbec byl schopný schroupnout. Podle zákoníku práce, prosím vás, co to tady povídáte? My žádný zákoník práce podle něj nejedeme.
6: Proti zákazu pití alkoholu ve sněmovně byl třeba i ministr sportu Boris Šťastný. U pultíku poslanec motoristů tvrdil, že alkohol je dostupný na všech pracovištích a to tak, že si ho každý může koupit a na pracoviště donést. Pro omezení alkoholu ve sněmovně hlasovalo pouze 47 ze 131 přítomných poslanců. Stejný počet byl proti a zbytek se hlasování zdržel. Paliva na prodloužený víkend podraží. Stát určil, že maximální ceny pohonných hmot o víkendu opět vzrostou. Benzin oproti dnešku zdraží o 17 haléřů na 41 korun 10 za litr. Litr nafty pak budou smět benzinky prodávat nejvýš za 37 korun 16. To je o 15 haléřů víc než dnes. Jde o maximální ceny pro víkend a pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Morava je pod meteorologickou výstrahou. Pro Jihomoravský kraj a některé části Olomouckého a Zlínského kraje platí varování před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Lidé by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo používat přenosné vařiče. Meteorolog Štefan Hanžák říká, že výstrahu pro Moravu vydali kvůli dlouhotrvajícímu suchu.
8: A mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km. Hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine.
6: Právě na jihu Moravy jsou v posledních dnech vyšší teploty než ve zbytku republiky. Jasné počasí tam má vydržet i zítra. Naopak v Čechách už se začne zatahovat a objeví se déšť. Fotbalová Dukla se bouří. Majitel pražského klubu Matěj Turek potvrdil ČTK, že neakceptuje rozhodnutí Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy o Artis Brno. Obrátí se proto na soud. Turek je po konzultaci s právníky i nadále přesvědčený, že Dukla po vyloučení Karviné měla jako tým sestupující z nejvyšší soutěže dostat přednost před náhradníky z druhé ligy. Fotbalová asociace rozhodnutí vysvětluje novelou řádu. Nabídku asociace na náhradu Karviné v první lize dnes přijal právě brněnský Artis, který ve druhé lize skončil třetí.
0: No a když mám těch čísel, tak 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy. Součkovou s vámi Petr Brožík.
2: Renata Kuková a před námi je taky prodloužený víkend. Těšíme se.
0: Výborná zpráva. Lucie Bílá a Vokurky, další česká muzika. Teď na Impulzu.
3: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: puls z houpavých letních rytmů zase k české muzice, ale taky bude hezká houpavá zpěvna. Naši milí Radečci, tedy skupina Opět a Radeček, všechno je v pořádku. Už za chvilku tady na Impulzu, ne tak na silnicích je úplně všechno v pořádku, i když částečně dobrá zpráva přichází z D1 z kilometru 153, tam se to po nehodě rozjíždí trošku ucpané, je to těsně za Prahou. Doprava 007 je tady už za 3 minuty. No a pozor, přichází to velikánské vyvrcholení, nebo přijde, protože vy můžete vyhrát nový MacBook Neo od Planea. Krásný notebook od Apple za necelých 17 000, doplňující portfolio počítačů s nakousnutým jablkem. Už teď si prohlídněte celou nabídku produktů Apple na www.planeo.cz.
1: My vám tady říkám, že Apple může být krásný a levný a koupit ho můžete v Planeo, ale vyhrát taky u nás, protože ve hře dnes jsou dva tyhle ty MacBooky Neo od Planea. Růžový pro dámy, modrý pro pány a dnes opravdu tu celotýdenní cestu za těmito notebooky uzavřeme, pokud jste ale s námi hráli už od pondělí, protože každý den jsme vám naservírovali část výherní věty. Dnes řekneme poslední část a potom ji budeme chtít znát celou. Tu nám potom napíšete na náš WhatsApp, který znáte 605 222 007 a každá desátá odpověď od dámy nebo od pána bude ta výherní.
0: Už zanedlouho jdeme na to dál, poslouchejte Impuls.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 4:05 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a dopravní okénko teď otevíráme pozitivní novinkou z D1. Kolony na tahu Brno-Praha po nehodě na 153. kilometru se konečně rozjíždějí. Pořád se to ale štosuje na cestě z Prahy do Brna mezi kilometry 9 a 15 D1 a potom ještě v úseku Ostrovačice Brno. Trasa Jihlava Havlíčkův Brod je po vážné nehodě už tok, už průjezdná na střídačku jedním pruhem, aspoň něco. Dvoukilometrová šňůra aut popojíždí na trase z Liberce do Turnova u Hodkovec nad Mohelkou. Důvodem je tady zúžení. Práce silničářů komplikují provoz taky na trase mezi Humpolcem a Pelřimovem na silnici 34 u Záhoří. Kolona je tady z obou stran. A další zácpu máme hlášenou z Pražského okruhu z úseku Zličín Ořech směr Modletice. Krokem to jede taky na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem a to kvůli rekonstrukci k Belské ulice. Vy přidejte cokoliv dalšího, když s námi budete vysílat dopravu, budeme rádi, stejně jako další kolegyně a kolegové za volantem. Buď zavolejte 605 222 007, anebo to namluvte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou zajisté už máte všichni ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.

nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno u Impulsu.

0: 6 minut před 16:30 česká muzika zase za chvíli. A tu bude servírovat David Kuller. Nic není nastálo. A teď pomaličku a jistě přichází ta velká věc. Vyhrajte nový MacBook Neo od Planea. Krásný notebook od Apple za necelých 17 tisíc, doplňující portfolio počítačů s nakousnutým jablkem. Prohlídněte si už teď celou nabídku produktů Apple na www.planeo.cz.
1: Tyhle ty notebooky máme dva. Žena vyhraje růžový, muž vyhraje modrý MacBook Neo. Musíte znát ale celou tu výherní větu. Začali jsme s ní v pondělí, v úterý jsme přidali, ve středu, ve čtvrtek a dnes přidáme poslední slovo do výherní věty. Až bude ta věta celá, tedy až řekneme to dnešní slovo, tak nám potom odpovědi pište na náš WhatsApp 605 222 007. Já to tady eviduju. Budeme počítat 10. správnou odpověď od ženy. Do toho napočítáme 10. správnou odpověď i od muže, protože ty notebooky, jak jsem říkala, jsou dva.
0: Pak vás tedy obvoláme. Takhle, je tady taková věc, že ty notebooky jsou dva a impulzáků jsou statisíce, miliony. Takže, kdybyste ho chtěli, protože Apple může být krásný a taky levný, tak si ho můžete koupit přímo v Planeo, kdyby to nevyšlo. No a před námi je ten poslední krok z toho celého týdne a to poslední slůvko nebo dvě, které teď přidáme do té skládačky a hned pak pište na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Tak, nebudem vás napínat, už jste si snad připravili propisky, mobily, papírky, kam jste si psali tu větu. My teď s Petrem neřekneme nic jiného, než to poslední dnešní slovo, kterým ta věta končí. Jakmile ho uslyšíte, zkompletujete větu a v tu chvíli nám ji celou napíšete. Dnešní slovo je
0: dárek.
2: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
3: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
2: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
4: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více info v restauracích.
9: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: dopolední impuls, 15.35, za chvíli impulzuje Krabička, tam Lenka Filipová, ať žije show. A první část té naší show s notebooky je na řadě právě teď. Celý týden jste skládali větičku po jednotlivých slovech. My jsme dneska dali úplně poslední slovo. A tak pro vás máme jeden notebook MacBook Neo od Planea. V tomhle případě růžový, jako první telefonát dostane přednost žena.
1: Jo, mně se to líbí, dámy mají dostávat přednost, protože vy chlapi jste galantní, děkujeme, ale muži, kteří jste soutěžili a odpovídali na WhatsApp, nebojte se, všechny WhatsAppové zprávy tady máme, i tu desátou, už vedeme v patrnosti, desátá se správnou odpovědí je tady i od jedné dámy, která tu větu napsala správně, my jsme to s Petrem kontrolovali, musím říct, že některým sem tam některé slovíčko vypadlo z té výherní
0: nebo
1: věty.
0: Nebo se to popletlo, nebo zaměnili slovíčko, no, to se stane.
1: Byli jsme přísní, chtěli jsme přesně tu větu tak, jak měla znít a teď poprosíme Natálii ze Zlína, jestli nám vydržela na telefonu. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, zdravím vás.
0: Natálko, dobrý den, vy jste poctivě skládala celý týden větu, která zněla Planeo a Impuls pro vás mají skvělý dárek.
1: Kdo ji skládal? Slyšela jste to vždycky vy nebo se podílela celá rodina?
2: Podílela se moje maminka s babičkou. Tak spolu jsme to dali dohromady.
1: A máte tím pádem růžový MacBook Neo, co tomu říkáte?
2: No jsem moc nadšená, bude se moc hodit určitě.
1: Kam se bude hodit?
0: Úžasný, gratulujeme, no na co se bude hodit?
2: No do školy.
1: Do které třídy chodíte, co studujete?
2: Studuju pedagogickou školu v Bojkovicích a do druháku chodím.
0: Tak to se bude hodit velmi a nějakou radost, Natálko. Co?
2: Ano, velkou.
0: Hurá.
1: Hurá, my máme větší radost. My jsme byli hrozně nervózní, jestli někdo bude odpovídat a tolik WhatsAppových zpráv a odpovědí se nám za celé naše odpovědní soutěžení ještě nesešlo i jako teď tady na MacBooky Neo od Planea. Tak Natálko.
2: No to vám věřím.
1: Gratulujeme moc, jsme rádi, že nás posloucháte takhle celá rodina, pozdravujte maminku a babičku a když budou potřeba něco vyřídit na notebooku, tak jim to prostě vyřídíte, protože se trošku podíleli, jo?
2: Ano, přesně tak.
0: A hlavně teda, jak se bude hodit do té školy, až z vás jednou bude pančelka, tak musíte všem říkat, že jenom a díky pouze impulzovat tomu notebooku od Planea, jo?
2: Ano, děkuju moc.
0: Skvělý, gratulujeme, mějte se báječně a za chvíli voláme chlapa.
2: Ano, mějte se hezky, naschledanou.
0: Naslyšenou.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: podniku. Za chvilku turbo, láska z pasáží, sledujeme i dopravu, ale my musíme teď dokončit tu naší MacBookovou, notebookovou show.
1: My už jsme rozdali v předchozím vstupu ten růžový notebook, vyhrála Natálka ze Zlína, ale ve hře byl ještě jeden modrý. Větu napsal správně a byla desátá v pořadí od muže, protože jsme ten modrý věnovali mužům. Tak tu nám napsal Ondřej, je na telefonu. Hezké odpoledne, Ondro.
2: Dobrý den, zdravím všechny, jsem na telefonu.
0: Ondřej, dobrý den. Takže Planeo a Impuls pro vás mají skvělý dárek. Vy jste to napsal taky správně, jako desítky, stovky z vás. A ještě navíc, vy jste měl taky tu kliku, stejně jako předtím Natálie, že ta zpráva na WhatsApp od vás přišla jako desátá.
2: Tak, já mám obrovskou radost.
0: My pro vás máme ten modrý MacBook Neo od Planea, Ondro.
1: Já
2: jsem strašně moc rád, že jsem to vyhrál, velmi nám to doma pomůže, takže jsem opravdu šťastný.
1: Super, já jenom přečtu, aby bylo jasno, tu Ondru WhatsAppku Plano a Impuls pro vás mají skvělý dárek, takhle to mělo znít. Tak Ondro, komu se bude hodit nejvíc ten notebook?
2: Já bych ten notebook daroval svojí neteři, která nastupuje v září do školy. Takže se jí to určitě bude hodit.
1: Ajajaj, sakryš, no tak takhle, je to hezký gesto, ale my jsme ho věnovali chlapovi, vy ho vlastně vyhráváte a posíláte ho dál dámě. No krásný gesto.
2: Já myslím, že to je správná věc, že se to vždycky každá pomoc hodí, takže ona bude na intru studovat mimo Prahu, tak si myslím, že je to dobrý pomocník do školy.
1: Tak takovýhodle strejdu bych taky
0: tak
1: chtěla mít, krása.
0: To je grandiozní, když daruješ dárek, no to je... To jsou dvě radosti.
1: Od toho, kdo ho dostane, už to ví. Vaše neteř tuší to, že kdybyste vyhrál, že byste jí ho dal?
2: Ještě bohužel ne, ale obeznámím jí po tomto telefonátu.
1: Super. Tak to jsme rádi.
0: Ondro, gratulujeme, ať slouží neteřince, mějte se krásně, zachovejte nám přízeň a třeba někdy příště zase.
2: My vás velmi rádi všichni posloucháme i v práci, takže já moc krát děkuji za výhru.
1: A odkud jste, Ondro? Natálka byla ze Zlína, vy jste odkud?
2: Z Prahy.
1: Vy jste z Prahy, tak to nepůjde daleko.
0: To je to
1: daleko.
0: Krásně rozkročené po té republice. Super, Ondro, gratulujeme, mějte se báječně. MacBook Neo od Planea, ať slouží a příště třeba naslyšenou, jo?
2: Děkujeme, díky moc.
0: Tak, to drama je za námi, MacBooky rozdány.
1: Ulevilo se mi, jsem takový jako nervózní z toho, jak to dopadne, jestli lidi zachytili každý den tu větu, podařilo se.
0: Skvělý, gratulujeme a i na příští dny pro vás něco chystáme, takže poslouchejte Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: 16.45 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz čekejte na tahu z Prahy do Veškova mezi kilometry 9 a 22 a potom ještě mezi Ostrovačicemi a Brnem. Krokem to jede na průtahu Libercem směrem od Tur-

Nová na Chrastavu. Pracují tady silničáři a o kus dál se navíc bouralo. Po vážné dopolední nehodě se jezdí kyvadlově mezi Jihlavou a Štoky na silnici číslo 38. Hromadná nehoda překáží na trase Chrudim Ždírec nad Doubravou mezi Výsonínem a na Savrky. Vážná nehoda zavřela silnici číslo 11 mezi Týmíštěm nad Odlicí a Častolovicemi. Tady určitě to bude o pevné nervy. Skoro 2 kilometry má kolona mezi Jiřmanicemi a Hodkovicemi na trase z Liberce do Turnova. U Hodkovic se pracuje ve velkém. A profesionálové z Global Assistance hlásí obousměrnou kolonu na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem před Záhořím. I tady se pracuje. Takže na prodloužený víkend v klidu, v pohodě, hlavně s úsměvem. Když se zapojíte z těchto míst nebo i další, jestli o něčem víte, tak budeme rádi. Buď volejte 605 222 007, anebo se ozvěte a velice pohodlně to namluvte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Radio Impuls v pátek odpoledne 2 minuty před 17. hodinou. Jiřinka Součková připravila zprávy, no a jedna bude i nedobrá, protože se bude něco zdražovat. Víc za chvilku. Holky, si senzační, to je česká muzika hnedka po zprávách a počasí venku bude senzační zítra.
1: Děkuji, já myslím, že říkáš nám dvěma s Jiřinkou, že jsme senzační.
0: No, vy jste senzační, to je o tom,
1: tady
0: no, bez debat, o tom bez debat.
1: Počasí bude taky v pohodě, vyspíme se rozhodně, protože v noci bude 8 až 14 stupňů maximálně. Přes den teploměr ukáže 19 až 24. Na jižní a střední Moravě a na východě Slezska tam se ohřejí ještě víc, 24 až 28.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
4: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle to tě dovíme.
3: Celé léto. Celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
6: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
7: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
6: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
7: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
8: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
9: ČEZ po prázdninách podraží. Kvůli pádu lanovky na ještět už padla obvinění. Fotbalové mistrovství se přehouplo do druhé půle.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: ČEZ od konce srpna zvýší ceny. Podraží některé fixované ceníky elektřiny i plynu. Energetická společnost reaguje na růst cen energií na světových trzích. Elektřina například u dvouletých tarifů zdraží zhruba o 6%, plyn o přibližně 17%. V souhrnu jde o desítky až nízké stovky korun za spotřebovanou megawatt hodinu. Úprava se nyní podle ČEZu dotkne několika procent zákazníků, kterým končí fixace. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech zdražovaly i další dodavatele. Po havárii na Havlíčkobrodsku se jezdí jedním pruhem. Na silnici 38 u obce Štoky dnes 9:45 dopoledne havarovala 2 nákladní auta. Po nehodě začala hořet. Oba řidiči zemřeli. Silnice byla přes 5 hodin neprůjezdná, než se provoz povedlo obnovit alespoň jedním pruhem. Provoz je řízený semafory. Dál probíhá vyprošťování nákladního auta, které zůstalo po havárii v přilehlém poli. V případu pády lanovky na Ještěd padlo obvinění. Obžalobě čelí 3 lidi a právnická osoba. Jde o České dráhy, které lanovku dříve vlastnily. Tragická nehoda s úmrtím průvodčího se v Liberci odehrála v říjnu před 5 lety. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. ČTK to potvrdil náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
10: 5. června jsem podal obžalbu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti.
9: České dráhy už dřív opakovaně obvinění odmítly s tím, že jsou připravené se bránit. Od tragické nehody je lanovka na Ještěd mimo provoz. Od státního podniku ji odkoupilo město Liberec. Americké národní parky lákají na digitální detox. Lidé záměrně vyhledávají místa bez signálu. Soukromé chaty v divočině jim dokonce nabízejí speciální boxy, kam můžou své telefony zamknout.
11: Turisté v USA vyhledávají odlehlé oblasti parku jako Grand Canyon nebo Death Valley, kde není mobilní signál. Na tento trend reagují soukromí provozovatelé ubytování v okolí divočiny. Ti do svých lesních chat instalují uzamykatelné boxy. Hosty motivují k tomu, aby do nich telefony během pobytu schovali. Místo mobilů pak nabídnou klasické papírové mapy a společenské hry. Digitální detox je sice hitem, většina Američanů se bez telefonu ale stejně neobejde. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
3: S Impulzem na fotbal.
9: Fotbalové mistrovství světa se přehouplo do druhé poloviny. Po neúspěchu na fotbalovém šampionátu skončilo na dlažbě už 7 trenérů, včetně kouče české fotbalové reprezentace Miroslava Koubka. Jinak v noci na dnešek našeho času si Španělé poradili s Rakušany a později v boji o postup do osmifinále zvítězili Portugalci v boji s Chorvaty. Vyřazovací střet těchto dvou favoritů se odehraje v pondělí večer. Dnes o půlnoci se pak pozornost fotbalových fanoušků soustředí na zápas Argentiny s Kapverdami. Tým afrického ostrovního státu patří k senzacím turnaje. Po třech zápasech zůstávají Kapverdy neporažené.
0: No a 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Zoučkovou. S vámi i nadále Petr Brožík.
1: A Renata Kuková. Jiřinka říkala, že 7 trenérů už bylo vyhozených a my hledáme nového českého.
0: Jsi senzační, o tom budou zpívat holky právě teď na Impulzu.
3: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: půl v pátek odpoledne, 4 minuty před 4:15. Za chvilku Eláňa a Kočka, další muzika bude slovenská. Sledujeme také aktuální dopravu. Požár auta uzavřel dálnici D46 mezi exity 16 a 12. Doprava 007 je tady už za 3,5 minuty, ale teď pojďme na veselější věci, no veselější, tak jako
1: jo, to
0: na
1: bude
0: sportovní
1: srandy.
0: Věci, no tak z těch silnic jsem si říkal, že to bude jako veselější, ale asi úplně ne teda.
1: No úplně ne, protože se hledá trenér fotbalové reprezentace a to nikdy nebyla veliká sranda. Jak víme, Miroslav Koubek po mistrovství světa u národního týmu skončila. Zatím se žádné nové jméno trenéra pro naši reprezentaci neobjevilo, i když neobjevilo. Teď vyšlo najevo, že ještě před Koubkem byl generální manažer Pavel Nedvěd v kontaktu s Jürgenem Klinsmannem, což byl bývalý skvělý bundesligový hráč, později taky trenér. A jak píše i dnes, německý kouč byl údajně ochotný tehdy přijmout i nižší plat, protože se pak jednalo vlastně o peníze. Nakonec k dohodě nedošlo, těžko říct, co bylo důvodem. Podle serveru Fotbal se fotbalová asociace nakonec vydá jinou cestou, hledá prý především progresivní, ambiciozní a komunikativní osobnost. Na iDNESu předseda fotbalové asociace David Trunda řekl, že by se na lavičce nebránil cizinci, současně ale taky říkal, že chce primárně profíka, ne nutně velké jméno. Já musím říct, že těžko říct, jaký je Jürgen Klinsmann profík. Takhle, skvělý hráč to byl, to bezesporu, je mu 62, je to bývalý útočník, on vedl i národní německý tým jako kapitán. Jako kouč si udělal jméno na lavičce německé reprezentace, když ji vedl, ale to bylo v roce 2004. O 2 roky později je dokonce dovedl k bronzu na mistrovství světa. Takže to je velikánský úspěch, ale pak už tam měl angažmá, která tak moc úspěšná nebyla. Takže těžko říct, které to jméno bude to pravé.
0: Možná no? Jürgen Klinsmann měl jako štěstí na hráče a na ten tým. Jinak nejsem žádný odborník na tuhle problematiku, ale tak vím, že vždycky není úplně rovnítko mezi tím, když jsi skvělý hráč, tak že potom budeš skvělý kouč.
1: To rozhodně ne.
0: To rozhodně určitě není. Ne. A další věc, já mám rád, když se věci dělají jednoduše, nemám rád hledání složitostí tam, kde nejsou. A v případě toho hledání kouče české reprezentace fotbalové, ale já bych se rozhlídl po hospodách, jo. Protože vím si, bylo mistrovství světa v hokeji, to jsou hospody plné trenérů národního týmu. Teď v případě toho fotbalu je to též.
1: Já rozumím ti.
0: Národ jako trenérů.
1: Ale hele, takhle, my hledáme jako jednoho a my jich máme tisíce. Přece ta jedenáctka fotbalová nemůže jí přece koučovat třeba, já nevím, 60 chlapů z naší hospody nebo z vaší hospody.
0: No, tak prostě udělal bych nějakou adresu, kam by se přihlásili e-mailem, udělali jsme lístečky, velký osudí a někdo se vylosuje a je to.
1: Já mám nápad, na WhatsApp nám pište, kdo chce být fotbalový trenér, pište, jo. My pak 10. odpověď vylosujeme a půjde tak nároďáku.
0: Povinně.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: I teď pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Požár auta uzavřel dálnici D46 mezi exity 16 a 12 směrem od Olomouce na Vyškov. Jedná se o úsek Vranovice-Kelčice, Brodek u Prostějova. Vážná nehoda taky blokuje provoz na trase Hradec Králové-Vamberk mezi Týništěm a Častolovicemi. Další havárka překáží na trase Chrudim-Ždírec nad Doubravou před Nasavrky. Kvůli zúžení se vleče doprava na silnici 35, a to na průtahu Libercem směrem od Turnova na Chrastavu, anebo taky před Hodkovicemi směr od Liberce na Turnov. A nehoda navíc i teď komplikuje provoz na D7 u letiště Václava Havla. Kolona je tady v obou směrech. Pevné páteční nervy, nebojte se, určitě se všichni dostaneme na prodloužený víkend, hlavně ať se nesemele nic dalšího. Vy se můžete ozvat taky buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Rádiem Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jana Kirchner. V cudzom městě Modrá. Prostě písničky, které máme rádi. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Focus, za chvilku zase česká muzika v podání Miraj. Vedle tebe usínáme. No a taky dneska byli fakci naši radostní velvyslanci v podání konkrétně Martiny Kroa, která se zajímala o zvířátka, přesně řečeno o to, která vás nejvíc potěší.
1: No tak, zbytečná otázka.
0: Tebe jsem se neptal. Tebe jsem se neptal a ptát nebudu, protože zase bychom skončili u toho psa.
1: No jasně, u mýho psa, no nejlepší pes, Gips. Zdravím tě, Gipsy, za chvíli jsem nová.
0: Tak a co impulzáci, tak to se dozvíte za pár minut v našem vysílání.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
3: Daj fuku!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: páteční odpoledne před prodlouženým víkendem. Impulzovic krabička připravená k rozbalení. Bude tam Helena Vondráčková. Čas je proti nám. A to už za chviličku.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.
2: Domácím mazlíčkům se mazlíčci říká, protože se s ním můžeme pomazlit. Jo? Proto je blbost dětem koupit rybičky, jako jsme to udělali my, protože s těma se fakt nepomazlíš.
0: Ale zase můžeš koupit i hada, nebo já nevím, chameleona. Jsou taky mazlivý ten z těch štěři.
2: Ježiš, no, nejlepší je koupit něco chlupatýho, s tím se mazlí hezky, ale mám zakázeno mluvit o mým psovi, takže to nebudu říkat a dáme slovo raději naší expertce na radost Martině Kroa, která šla mezi vás impulzáky a zajímalo ji, které zvíře právě vás nejvíc dokáže potěšit.
3: Které zvíře vám dokáže udělat největší radost?
4: To je jasná věc, to jsou ty veverky, neuvěřitelně šťastná zvířata, trošku hyperaktivní, ale velmi veselý, je to nich vidět.
5: Vždycky mi dokážou udělat radost psy, protože psy jsou hrozně radostný stvoření, který mají vlastně jenom z toho, když vás vidí, tak mají oni radost a to pak dělá radost mě.
3: Které zvíře vám dokáže udělat největší radost?
6: Samozřejmě to moje, mám 12-letou fenku, která mě vždycky ráda vidí a já jí.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

dopolední impuls, za chvíli další česká muzika, Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. Vysledujeme i silnice, po požáru auta je uzavřená D46 a z důvodu vážné nehody je taky přerušený provoz na tou Hradec Králové Vamberk. Doprava 007 je tady za minutu a půl.

0: Žijem muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je 17.45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po požáru auta je uzavřená D46 mezi exity 16 a 12 směrem od Olomouce na Vyškov. Jezdí se po souběžné silnici. Z důvodu vážné nehody je přerušený provoz na tahu Hradec Králové Vamberk mezi Týništěm a Častolovicemi. Další havárka překáží na trase Chrudim Ždírec nad Doubravou mezi Výsonínem a na Savrky. Jedná se o silnici číslo 37. Profíci z Global Asistant hlásí kyvadlový provoz na silnici 38 po nehodě mezi Jihlavou a Štoky. Dopravu tady navíc komplikují stavební práce. Pomalu to momentálně jede i na D1, kousek za Prahou mezi kilometry 15 a 23 ve směru Praha-Brno. A kvůli zúžení je obousměrně ucpaný příjezd do Bíliny po silnici 13 mezi Teplicemi a Mostem. V pohodě se dostaňte, jezděte s úsměvem, když tak se zapojte do dopravy 007 taky, buď zavoláním na 605 222 007 a nebo nahráním vašeho postřehu velice jednoduše do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu na prodloužený víkend s Impulzem.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: No a dneska od nás všechno. Loučí se Petr s Renatou a přichází i dnes velice dobře naladěný s úsměvem, jako vždycky, Ludvík Pospíšil.
1: Jo, to jsem přesně já. Ahoj. Vy jste dneska rozdávali... Vybírali výherce, jak to proběhlo, velká radost.
0: No, byla to záplava neuvěřitelných množství zpráv, takže nás až překvapilo, že všichni vlastně tu větičku v průběhu celého týdne pozbírali a to, co se odehrálo poté, když jsme řekli to poslední slovo, tak to bylo neuvěřitelné.
2: Já jsem doteď nevěděla, jak WhatsApp rychle dokáže reagovat, protože to bylo trrr, já jsem se to snažila počítat, ale to byly stránka. Neuvěřitelný, jako zajímavá věc, že opravdu asi tohle funguje, protože když jsme pak zjistili, že výhercům se vlastně jako studentům se ty notebooky hodily, tak i tohle vlastně hrálo roli, jo? Že to nebylo, že chce ho mít doma nebo dávají ho zadarmo,
1: potřebuju
2: ale
1: ho.
2: Přesně potřebuju ho.
1: A my hezký. Víme, kterým směrem pošleme výhru.
0: Ano,
2: jeden do Zlína, růžový.
0: Slečně do druháku, myslím.
2: Ano,
0: že?
2: Na pajdáku.
0: A
2: jeden do Prahy, ale vlastně nevíme, kde nakonec skončí, protože ho ten výherce věnuje své neteři, která jde taky do školy a jde někam na inter.
0: Tak.
1: Takže blahopřejeme ještě jednou.
0: Bylo super. To fantastický, gratulujeme ještě jednou.
1: Co pro vás chystám já? My se odpíchneme od věty, na funkci to nebude mít vliv. Vesnička má středisková. Budeme přát k narozeninám herci Oldřichu Vlachovi.
2: Super. Je krásný. Kolik má? To
1: no,
2: se může
1: nech se
2: říct?
1: Překvapit, může, jsou to půlku latiny.
2: Půlku latiny, no tak... Všechno nejlepší, mám ho ráda. Vím, který to byl. I do divadla jsem na něj chodila někdy.
1: A já ho miluji, jeho hlas třeba v dokumentech.
2: No, vidíš, takže každý si užijeme něco. Těšíme se.
0: To naděláš dobře, Jaromíre, s těma sirkama.
1: To se ti vymstí.
0: Pokračuje Ludvík. Hezký prodloužený víkend.
2: Přesně
0: přejeme.
2: Tak. A v pondělí můžeme jít nakoupit, chtěla jsem vám říct, jo? Obchody mají otevřeno.
1: To můžu jít dneska, ne? Nebo...
2: To taky.
0: V neděli.
2: Tak jo.
1: Pořád, každý den.
2: Jasně.
1: Ahoj.
2: Tak, ahoj.

0: Už za chvíli je 18. hodina, posloucháte Radio Impuls, přejeme vám krásný pátek. Zítra bude foukat, během dne se navíc bude zatahovat, to bude sobota. A na sever večer přijde déšť. Teploty do 24, na jižní a střední Moravě bude kolem 26 stupňů.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině, bez elektřiny nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Karlovy Vary ožívají festivalem. Současné sucho trápí farmáře. Tři české tenisky čeká wimbledonské osmifinále. U zpráv 6 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Karlovy Vary už jsou ve Varu. V západočeském městě právě začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Příjezd filmových osobností sledují u červeného koberce stovky fanoušků. Mezi prvními přijeli výkonný ředitel Krištof Mucha, následovaný mimo jiné herečkami Terezou Rambou, Ester Geislerovou nebo Janou Švandovou. Letošní festival mimo jiné připomene Václava Havla. Zahájení se zúčastní jeho největší hvězda, legendární herec a dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na bezpečnost všech zúčastněných dohlíží policie, hlídá veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě i majetek. V centru Varů pak budou policisté i s dlouhými zbraněmi. Mezinárodní filmový festival potrvá do příští soboty 11. července. Mimořádné jarní sucho se na úrodě projeví. Ukazuje to odhad Českého statistického úřadu. Sklizeň základních obilovin v meziročním srovnání podle něho klesne o necelých 16% na zhruba 6,5 tuny. Statistička Renata Vodíčková říká, že počasí letos farmářům nepřeje.
4: Vzhledem k mimořádnému jarnímu suchu očekávají letos zemědělci podprůměrnou úrodu obilovin. Žně však teprve začínají a odhady úrody se budou postupně zpřesňovat, včetně promítnutí vlivu extrémně vysokých teplot v poslední dekádě června.
3: Podle zemědělských organizací je na hodnocení sklizně brzy. Sami ale předpokládají, že sucho a horko bude mít na výnosy dopad. Macinkův poradce se omluvil novinářce Vitovské Zaleš Oní. Uvedla to Česká televize. Poradce ministra zahraničí Petra Macinky Pavel Šik zveřejnil omluvu potom, co nejprve sdílel příspěvek, podle kterého Vitovská s partnerem a poradcem prezidenta Petrem Kolářem byli na koncertě se soudcem ústavního soudu Pavlem Šámalem a že jsou přátelé. Všichni tři jakékoliv spojení odmítli. Macinkův poradce k omluvě uvedl, že automaticky předpokládal, že se novinářka se soudcem zná. České prázdniny s Rádiem Impuls pokračují. Reportér Tomáš Kabát se v rámci speciálního vysílání vydal do hostince na jihu Čech, kde oživují zapomenuté recepty. Šéfkuchař Martin Jiskra ve svém podniku u obce Kbelnice na Strakonicku využívá zkušenosti z vysoké gastronomie po celém světě.
5: Dělal jsem celý život pajšle s okurkama a tady na jihu docela to vůbec nikdo nezná, tak jsem se ponořil do těch kuchařek a zjistil jsem, že to je vídeňský saloní pajšel, kam se dává dokonce i kapry ančovička.
6: Ještě nějaký další recept, který jsme zapomněli?
5: Mám jeden unikát z hotelu Šroubek z Prahy. Tam je recept na telecí vemínko, takže jsem pátral, jak je možný, že to může být telecí vemínko, smažený bíčí žlázy a takovýhle věci, které se už běžně nedělají, tak to oživuju a 50% lidí by to v životě do pusy nestrčili a 50% lidí jsou plzeňáci, který mám od nich příkaz, až zase budu mít bíčí žlázy a tím napíšu, že určitě přijedu až z té Plzně.
6: Šéfkuchař Martin Jiskra.
5: Naschledanou.
6: Ze Strakonicka se loučí i Tomáš Kabát.
3: Díky a ještě rychlý pohled do Londýna. V All England Clubu dnes zabojuje trio českých tenistek o osmifinále. Karolína Muchová se utká se soupeřkou z Thajska a v souboji krajanek proti sobě nastoupí Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Utkání by měly každou chvíli začít. Jejich průběh pro vás budeme na Impulzu sledovat.
0: A protože mám volné oči, tak to doplním. Bartuňková a Krejčíková se do toho právě dali a Muchová začne hrát v 18 hodin a 20 minut. minut. Jsem Ludvík Pospíšil, mám pro vás Krištofa, tak nějak málo tančím. Hezký večer.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno u

0: Prázdninový program Rádia Impuls, před námi je prodloužený víkend a tak pomalu na ně jedeme a to máme zavřenou D46. Podrobnosti řekneme za 2 minuty.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
11: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pořád je zavřená D46 směrem od Olomouce na Vyškov mezi výjezdy na 16. a 20. kilometru. Schořelo tam osobní auto, jezdí se přes Vranovice Kelčice. Po vážné nehodě je zastavený provoz na silnici číslo 11 mezi Týništěm nad Orlicí a Častolovicemi. Další nehoda zaměstnává hasiče na spojnici Chrudimi a na Savrk na silnici číslo 37 u Libáně. Doprava drhne v obou směrech. A silný provoz čekejte na D1 mezi kilometry 14 a 23 směrem z Prahy na Brno. Teď máte veškeré informace, přejeme vám šťastnou cestu, dobře dojeďte na ten prodloužený víkend a taky se ozvěte, jak se vám jede do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Jako další v našem hudebním programu Marek Ztracený, originál, a to hned po 6:30. Ještě předtím vtip Vlasty Korce a taky naše hra Halo tady Impulzovi, která se vrací. Poprvé budeme volat v úterý, tedy po prodlouženém víkendu, v úterý 7. července, ráno mezi 5. a 9. u Impulzových. Pozor, je tu nové kolo hry Halo tady Impulzovi, vyžaduje to novou registraci. Takže pokud ještě nehrajete s námi, tak se přihlásíte na webu impuls.cz nebo v naší žluté aplikaci a nebo prémiovou textovkou na čísle 906 11 09.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Haló, dobrý den, prosím vás, je to Policie České republiky?
3: Ano, tady je Policie České republiky.
2: Prosím vás, soused prodává marihuanu.
3: Cože, marihuanu a za kolik?
2: 50 korun za gram.
3: Ale co ne v pořádku, kde je problém?
4: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
5: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
4: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
5: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český.

0: Tady je prázdninový impuls, máme to pátek 3. července, 85. narozeniny slaví herec Oldřich Vlach, alias rostlinář Kunc z filmu Vesničkoma středisková. Reportéž Tomáše Zamánka začíná hláškami právě z tohohle legendárního filmu.
1: Papi, nalejte to pivo z oken, podívejte se, jak vypadá. Předsedo, opravdu, no, to je sranda, lej pivo z oken.
2: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
3: To je jako na funkci rostlináře, jo.
2: No to už vůbec ne.
4: Excelentní divadelní herec Oldřich Vlach se širokému publiku představil hlavně jako tvář legendárních vedlejších rolí ve filmech, třeba zlého chalupáře Kokeše.
5: Teďka opravuju komín. Opravuju komín, to mi nikdo nic nemůže říct. To si pište, to si užiju.
4: Proslul ale i svým vyzrálým hlasem dabéra, mnohem spíš po něm ho proto poznají i lidé narození po roce 2000.
6: Nikdy nebudeme tak starý, jako je taťka Švoula. Nikdo není tak starý.
7: Jsem starý? Udělám si bylinkový čaj, ten mě vždycky uklidní.
4: Oproti taťkovi Šmoulovi ale Vlach namluvil i vážnější role. Třeba za tuhle masového vraha Bouviera dostal cenu Františka Filipovského.
8: Ale, pane soudce, kdy ho mě zas budou pečovat? V ústavu svatého Roberta se mi líbilo. Tady se jenom otravuju.
4: Oldřich Vlach se narodil 3. července 1941 v Bezděkově u Klatov. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
9: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Olympika Želva, žijeme českou muzikou tady na Impulzu. Dobrá zpráva. Hlavní tah Olomouc-Vyškov je po požáru auta u Brodku už průjezdný. Podrobnosti řekneme za minutu na Impulzu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
2: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malý kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
1: Je srdečný.
3: Těšíme se na vás. Takhle z Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
1: Je talentovaný.
4: Ty jo, to je moje první hra na fujaru.
5: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: I o prázdninách pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a Martinu Podleskou. Ahoj Martino.
2: Ahoj Ludvíku, hezký večer. Na D46 směrem z Olomouce na Vyškov na 13. kilometru hasiči likvidují následky požáru osobního auta. Projíždí se už levým pruhem a kolona se tam rozjela. Na D1 čekejte kolonu mezi 15. a 23. kilometrem ve směru z Prahy na Brno. U Brna před omezením na 196. kilometru je zhruba 3-kilometrová kolona směrem z Prahy. Mezi Třebíčí a Brnem u Okárce zasahují záchranné složky u nehody osobního auta, počítejte s omezením. A 5 kilometrů dlouhá kolona vás čeká za Kotklířovem směrem z Litomyšle na Moravskou Třebovou. Global asistent Martina.
1: A já Martinu ještě doplním. Hasiči likvidují následky vážné nehody na trase Hradec Králové Vamberk mezi Týništěm a Častolovicemi. Cesta je v tuhle chvíli uzavřena. Přejeme vám pohodovou cestu, dobrý dojezd na prodloužený víkend a taky se ozvěte do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Krásný večer, za chvíli to bude 19. hodina, zítra bude foukat, navíc se bude zatahovat, večer přijde déšť na sever Čech a teploty do 24 stupňů Celsia.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna. Se zárukou 20 let. Vekra. A máte klid.
2: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
3: Halo, tady Impulzory.
2: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
4: Policie chystá během Karlovarského festivalu mimořádná opatření. Ukrajina navrhla urovnat vztahy s Polskem a hokejový brankář Rittich se upsal New Jersey. Je 19 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Karlovarský festival zaměstná i policii. Strážci zákona chystají po celou dobu konání filmové přehlídky mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet budou na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku i plynulost v silničním provozu. V centru města budou mimo jiné policisté s dlouhými zbraněmi a při zahájení a ukončení bude fungovat antidronová ochrana. Stejně jako v předchozích letech policie připravila i mobilní komunikační a informační centrum. Mezinárodní filmový festival začíná dnes a potrvá do 11. července. Doplním, že na slavnostní zahájení už dorazil i dvojnásobný držitel Oscara, americký herec Dustin Hoffman. A z Karlových Varů ještě jednou. Ministr kultury Otto Klempíř se nezúčastní dnešního slavnostního zahájení filmového festivalu. Uvedl to na síti X. Neúčast zdůvodnil tím, že dnešní večer má patřit filmům a organizátorům festivalu a ne politickým sporům nebo konfliktu. Připomenu, že ministr minulý víkend promluvil k účastníkům folklorního festivalu Strážnice. Lidé v publiku na něj ale bučeli a pískali. Turnovské nádraží dostane nový kabát. Železniční uzel na Semilsku by měl získat vedle nových nástupišť i podchod. Mluvčí zprávy železnic David Kabele vysvětluje, že opravy uvítají i ti, kteří stanicí Turnov jen projíždějí.
5: Úpravy kolejiště a moderní zabezpečovací zařízení zrychlí průjezd vlaků. Zjednoduší se také příjezd od Jičína. Soupravy už nebudou muset měnit směr jízdy.
4: Železničáři chtějí do nádraží v Turnově kopnout začátkem příštího roku. Zatím vypsali tender na dodavatele. Firmy můžou posílat své nabídky do 4. srpna. Majitelé stromů s fialovým zlatem volají SOS. Švestky se v čase zrání dostávají na východě Moravy do ohrožení. Sucho plodům nedělá ani trochu dobře.
6: Právě švestky překonaly dubnové mrazy docela v pohodě, pak zase jako výjimečně odolné peckoviny prošly téměř bez ztrát i následným suchem. Jenže to současné, poslední v kombinaci s obřími teplotami, tak to už je na pováženou. A tak i tam, kde se rýsuje pěkná úrada, na Slovácku nebo na Valašsku mají na nás pěstitelé vrásky. To proto, že pěkně se vyvíjejí. Plody začínají ve velkém zasíchat. Vláha prostě vítána více než kdy jindy. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
4: Ukrajina navrhla kroky k normalizaci vztahů s Polskem, a to včetně konzultací o sporných historických otázkách. Píše o tom agentura Reuters s odkazem na sociální síť X, kde ukrajinský ministr zahraničí Sibiha informoval o svém dnešním setkání se svým polským protějškem Sikorským ve Varšavě. Obě země mimo jiné vedou spor o rozhodnutí Kyjeva pojmenovat ukrajinskou vojenskou jednotku po armádě, která se za druhé světové války podílela na vraždění Poláků. David Rittich opět mění štaci. Českého hokejového brankáře čeká už 7. angažmá v NHL. 33-letý rodák z Jihlavy podepsal roční smlouvu z New Jersey na 1 milion dolarů. Oznámil to generální manažer Devils Sunny Mehta. Uplynulou sezónu odchytal Rittich v New York Islanders, kde v roli náhradníka zasáhl do 30 utkání. Předtím působil v Los Angeles, Winnipegu, Nashvilleu, Torontu a Calgary. Ze zpráv je to všechno a slovo si opět bere Ludvík Pospíšil.
0: Krásný večer, se mnou ještě bleskový pohled na Wimbledon. Bartuňková zatím nestačí na Krejčíkovou, prohrála první set. No ale jsem tu hlavně od muziky. Anaka, vždycky se budeme znát.
2: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno, stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí. České práce.

0: Léto s tebou vás čeká už za chvíli na Impulzu, zpívat bude Jiří Schellinger, ještě předtím Fancy. No a pokud nás posloucháte na D1, tak hrozí, že vyjedete do úseku, kde to jede krokem. Podrobnosti řekneme za půl minuty.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na D1 směrem z Prahy na Brno mezi 16. a 22. kilometrem. Zdržíte se ale jenom několik minut. Nakonec dopravy jedno malé odlehčení, silnice číslo 38 je po nehodě mezi Jihlavou a Štoky už volně průjezdná. A každou chvílí se otevře i silnice číslo 11 po havárii mezi Častolovicemi a Týništěm nad Orlicí. Teď vám přejeme šťastnou cestu. A taky se ozvěte, jak se vám jede. Do naší mobilní aplikace nebo je vám k dispozici naše dopravní linka 605 222 007.

0: Krásný prázdninový večer, tady je Radio Impuls, jak dobře víte, tak žijeme muzikou. No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MIG 21, Lucie a Roxette. Tak to je jenom část letošní hvězdné sestavy festivalu Benátská s Impulsem. Jestli chcete být u toho, máme pro vás dobrou zprávu. Už příští týden budeme v odpoledním vysílání rozdávat celofestivalové vstupenky. No a jak je získat, tak to si necháme jako překvapení. Napovíme jenom tolik, že bude potřeba pozorně poslouchat Petra s Renatou. Tak si nalaďte Radio Impuls každý všední den od 3 do 6 a určitě se uvidíme na Benátské.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: prázdninový impuls, letní speciál je v plném proudu, objevujeme i regionální gastronomickou scénu. Reportér Tomáš Kabát se na závěr celotýdenního putování po jižních Čechách vydal do zájezdního hostince u Jiskru. Předávám tedy slovo do obce Kbelnice na Strakonicku.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Tomáši, ahoj.
2: Dobrý večer přímo z nádherných retro prostor hostince Strávníci. Tady můžou díky velkému oknu ve zdi pozorovat i tu činnost v kuchyni. A vedle mě je šéf kuchař Martin Jiskra. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Když tak na vás lidé koukají, díváte nervózní.
3: Zvykli jsme si na to, vůbec hosty nevnímáme. Koukají na nás a jsme rádi, protože to je naprosto transparentní všechna činnost, co tam děláme. A myslím si, že i kuchaři se musí chovat trošičku jinak než standardně, když na ně není vidět. Zvykli jsme si na to.
2: My tady sedíme u stolu, za vámi je spousta ocenění, diplomů, fotografií, medailí.
3: Ta celá zeď, ta by šla nazvat zeď nářků, ale já vždycky říkám, to je jedna věc, ty medaile a ocenění, ale ukázaná platí a nejlepší ukázaná je narvaná hospoda.
2: Jak došlo k tomu, že jste převzal tyto prostory?
3: Tyto prostory ty jsem převzal před 8 lety. Já nevím, jestli seniorním, nebo je to moje derniéra, nebo celý život jsem si to přál. Celý život jsem pracoval v krásných 5hvězdičkových barákách. Celý život byla škoda opustit tu nejvyšší gastronomii, ale děti nám vyrostly, tak jsme hledali samotu u lesa a jsme si koupili hostinec u Silnice, který od roku 2018 provozujeme.
2: Jak se dají zužitkovat zkušenosti z celého světa v tuzemské kuchyni?
3: Všude ve světě se člověk něco přiučí. Cestoval jsem úplně po celém světě. Jediný kontinent, který jsme nezvládli, tak byla Austrálie. A všude bylo něco zajímavého. Já jako český kuchař jsem nikdy ve světě neměl pocit, že bych byl druhý. Vždycky jsem prostě, protože jsem byl gruntovně vychovaný, jo, vycepovaný v tom řemesle a vždycky jsem pracoval tak nejlíp, jak jsem mohl a přidával jsem všechny ty finesy, ať už to bylo Japonsko, ať už to byla Amerika, ať už to byl Kuwait, tak všude něco vidět. A

0: Still Got, na Impulzu, za chvíli Michal David, největší znalezů a ztrát. Řidiči, pozor, pomalu to jede na D1 u Mirošovic směrem z Prahy na Brno.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.

0: neděli na Impulzu.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Telefonuje Martina Podleská. Martino, posloucháme.
3: Ahoj, Ludvíku, hezký večer. Na D1 před omezením na 23. kilometru ve směru z Prahy na Brno počítejte se zdržením úseku zhruba 4 kilometrů. Na trase mezi Břeclaví a Hodonínem na úrovni Moravské Nové Vsi došlo ke střetu osobního auta s motorkářem. S opatrností kolem projedete. Na trase z České Lípy na Mělník čekejte kvůli omezení zdržení mezi Medonosy a Chudolazy a pak ještě mezi Tupadly a Želízy. Jezdí se tam kyvadlově na semafory. Global asistent Martina.
1: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Pátek 3. července, za chvíli 20. hodina, přijdou zprávy, před námi je celý dokonce prodloužený víkend, no a s počasím to na zítra zatím nevypadá nejrůžověji, bude foukat, během dne se navíc bude zatahovat a na sever večer přijde déšť. Teploty do 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů Celsia. Já jsem Ludvík Pospíšil, naschledanou.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině, bez elektřiny, nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi. Klidně z lesa.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: V Karlových Varech začíná Mezinárodní filmový festival. Policie zadržela desítky lidí kvůli podvodnému call centru a v části Moravy hrozí podle meteorologů požáry. Je 20 hodin a zprávy má Šimon Klausek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: A začneme čerstvou zprávou z tenisu. Barbora Krejčíková vyhrála na Wimbledonu český souboj. Ve třetím kole turnaje porazila Nikolu Bartuňkovou 6-3 a 7-5. V Karlových Varech odstartoval 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Příjezdy hostů na slavnostní zahájení v hotelu Thermal uzavřel americký herec Dustin Hoffman. Dvojnásobný držitel Oscara během večera převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos. Čekající fanoušky pozdravili na červeném koberci i další hosté. Ze zahraničních hvězd jako první dorazil Harvey Keitel. Nedlouho po něm pak přijeli divadelní a filmový herec Jesse Eisenberg a režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Festival v Karlových Varech potrvá do 11. července a uvede celkem 137 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Čeští policisté hlásí úspěšný zátah. Společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se údajně podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojená s téměř 12 stovkami podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 553 milionů korun. Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Operátoři call centra se vydávali za policisty, pracovníky České národní banky nebo bankovní poradce. Pod psychologickým tlakem přesvědčovali poškozené, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty, aby si sjednali úvěry nebo předali hotovost. Morava je pod meteorologickou výstrahou. Pro Jihomoravský kraj a některé části Olomouckého a Zlínského kraje platí varování před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Lidé by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo používat přenosné vařiče. Meteorolog Štefan Hanžák říká, že výstrahu pro Moravu vydali kvůli dlouhotrvajícímu suchu.
4: A mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine.
3: Právě na jihu Moravy jsou v posledních dnech vyšší teploty než ve zbytku republiky. Jasné počasí tam má vydržet také zítra. Naopak v Čechách se už začne zatahovat a objeví se přehánky nebo déšť. V Dolní Lutyni na Karvinsku se znovu rozjíždí debata o plánované průmyslové zóně. Ministerstvo zveřejnilo oznámení o vlivu stavby na životní prostředí. Lidé, obce i spolky teď můžou ke strategickému podnikatelskému parku posílat své připomínky. Čas mají do 27. července.
5: Plánovaná zóna má zabrat téměř 371 hektarů, samotný průmyslový areál má mít 278 hektarů. Dokument zatím neřeší konkrétní továrnu, ale přípravu území pro budoucí strategickou investici, například pro výrobu baterií, polovodičů nebo technologií pro obnovitelné zdroje. Oznámení počítá mimo jiné s kácením více než 31 hektarů zeleně a s odstraněním 6 prvorepublikových řopíků. Odpůrci záměru už oznámili, že se do řízení zapojí. Pro Radio Impuls, Darek Štolmach, Mladá fronta Dnes, Ostrava.
3: Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. Čtyřnásobný vítěz Tour de France závodil naposledy loni v srpnu, pak se ale vážně zranil při pádu v tréninku. 41-letý britský jezdec před zítřejším startem Tour v Barceloně potvrdil agentuře AFP, že už se v pelotonu nepředstaví. Ze zpráv je to všechno, já přeji krásný večer s Impulzem.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Dnes už viem, že iný ťa získal. A to zrážem na kolenách.

0: Dobrá muzika, ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V zaplněném velkém sále hotelu Thermal ho zahájili výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. V úvodu slavnostního večera převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii americký herec Dustin Hoffman. Ještě před ním si pro cenu prezidenta festivalu přišla režisérka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Festival potrvá do 11. července a uvede celkem 137 celovečerních hraných a dokumentárních filmů. V případu pádu lanovky na Ještěd padlo obvinění. Obžalobě čelí tři lidi a právnická osoba. Jde o České dráhy, které lanovku dříve vlastnily. Tragická nehoda s úmrtím průvodčího se odehrála v říjnu 2021. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. ČTK to potvrdil náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
2: 10. června jsem podal obžalbu k okresnímu soudu v Liberci na tři fyzické osoby a jednu právnickou osobu pro přečin obecného ohrožení zanedbalosti.
1: České dráhy už dříve opakovaně obvinění odmítly s tím, že jsou připravené se proti němu bránit. Od tragické nehody je lanovka na Ještěd mimo provoz. Od státního podniku ji odkoupilo město Liberec. Frýdecko-Místecko vyhlíží dopravní komplikace. V úterý se začne opravovat zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek frekventované silnice mezi obcí Ostravice a vodní nádrží Šance. Jde o jeden z hlavních tahů na Slovensko. Řidiči tam musí počítat s omezením. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl dodává, že rekonstrukce potrvá necelý měsíc.
3: Během zúžení řidiči projedou jedním jízdním pruhem Kyvadlově. O zakázku usilovalo celkem 8 dodavatelů. Vybírali jsme podle nejnižší cenové nabídky, ale zároveň i nejkratšího času uvedení stavby zpět do plnohodnotného provozu.
1: Nutnost opravy silnice v Beskydech potvrdil nezávislý diagnostický průzkum, který ukázal řadu vad jako trhliny, výtluky nebo hrboly. Estonsko plánuje zákaz nákupu nemovitostí ruskými a běloruskými občany, a to v případě, že nemají v zemi povolení k dlouhodobému pobytu. Novela příslušného zákona se mimo jiné týká i společností z Ruska a Běloruska. Napsala to dnes estonská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice ERR na svém webu. Cílem je podle vlády snížit riziko, že by nepřátelské státy mohly využívat majetek v Estonsku pro zpravodajské a vlivové operace, plánování sabotáží nebo budování strategicky důležitých základen. Letošní Wimbledon bude mít mezi osmičkou nejlepších hráček nejméně jednu Češku. V nedělním osmifinále se totiž utkají Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Prvně jmenovaná zdolala ve třetím kole travnatého grandslamu krajanku Nikolu Bartuňkovou 6-3 a 7-5. Druhá pak vyřadila thajskou kvalifikantku Mananchayu Savankevovou 6-2 a 7-6. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne má mraku přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi, v krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím, dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Protialkoholní opatření smetla sněmovna ze stolu. Opoziční hnutí STAN chtělo zavést povinnost účasti na jednáních ve střízlivém stavu. Zastánci návrhu zvaném Lex střízlivost poukazovali mimo jiné na to, že poslanci mají jít příkladem. Proti ale byli vládní zákonodárci. Návrh označovali za populistický s tím, že by ustanovení nebylo možné vymáhat. Vyloženě pobouřil třeba poslance hnutí ANO Pavla Růžičku. Ve své řeči od sněmovního pultíku mířil na opoziční kolegy.
2: Vás poslouchat ve střízlivém stavu to nejde, jo. Prostě to potřebuju mít minimálně 1,5 promile, abych takovýhle esa, jako jste vy, tady vůbec byl schopný schroupnout. Podle zákoníku práce, prosím vás, co to tady povídáte? My žádný zákoník práce podle něj nejedem.
1: Pro omezení alkoholu ve sněmovně hlasovalo pouze 47 ze 131 přítomných poslanců. Proti jich bylo 48 a 36 zákonodárců se zdrželo. K tragické nehodě došlo na Havlíčkobrodsku. Na silnici číslo 38 u obce Štoky se dnes dopoledne čelně srazily dva kamiony, které následně začaly hořet. Podle mluvčí krajských hasičů Petry Musilové oba řidiči zemřeli. Silnice byla po nehodě přes 5 hodin neprůjezdná. Jedním pruhem se provoz podařilo obnovit krátce před 16:00 odpoledne. Plně průjezdná ale byla silnice až po 7:30 večer. V Plzni se vyostřuje spor o dlažbu na náměstí. Národní památkový ústav nakládání s dlažbou ze žulových desek při rekonstrukci tvrdě kritizuje. Město pochybení odmítá.
3: Neobhajitelné ničení jedné z kulturně historických a památkových hodnot městské památkové rezervace. Tak označilo ve svém stanovisku nakládání s dlažbou při rekonstrukci náměstí Republiky územní pracoviště Národního památkového ústavu v Plzni. Je to další kritika a upozorňování na to, že historická dlažba se řeže, brousí nebo zkracuje a pod ní se lije beton. Nový podklad. Město pochybení odmítá a odvolává se na architektonickou soutěž i vyjádření odvolacího úřadu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Soud v Londýně poslal do vězení dvojici Rumunů. Muži údajně před 2 lety pobodali předního novináře iránské exilové televizní stanice před jeho domem v britské metropoli. Krátce na to uprchli ze země. Tehdy 36-letý Puria Zerati skončil v nemocnici a útok nakonec přežil. Případ vyšetřovala britská protiteroristická policie a v prosinci téhož roku se povedlo oba podezřelé zatknout v Rumunsku. Podle britských prokurátorů muži svůj čin provedli ve prospěch iránské vlády. Samotný Irán ale už dříve jakoukoliv účast na útoku popřel. Fotbalisté Plzně hlásí další posilu. K západu Čechům přestoupil z Karviné Filip Prepsl. 23-letý stoper podepsal s 3. týmem uplynulé ligové sezóny 4-letou smlouvu. Viktoria o tom informovala na svém webu. Už včera přitom Plzeň získala z Karviné záložníka Samuela Boháče. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne má mraků přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos.

0: telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
1: Haló, tady Impulzory.
0: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Otto Klempíř na dnešním zahájení filmového festivalu v Karlových Varech chyběl. Ministr kultury o své neúčasti informoval na síti X. Absenci zdůvodnil tím, že slavnostní večer má patřit filmům a organizátorům, a ne politickým sporům nebo konfliktu. Festivalu nicméně popřál, aby se vydařil, a účastníkům pak co nejvíc příjemných filmových zážitků. Připomenu, že Klempíř minulý víkend promluvil k účastníkům folklorního festivalu Strážnice. Lidé v publiku na něj ale bučeli a pískali. Tragickou dopravní nehodu hlásí Kroměřížsko. 52-letý motorkář zemřel dnes odpoledne u Hulína poté, co sjel z dosud nezjištěných příčin z dálnice a havaroval do příkopu. Cestující ve vozidle jedoucí za ním zavolali záchranáře, kterým se ale i přes veškerou snahu nepovedlo muže oživit. Vozovka byla po havárii průjezdná Kyvadlově. Okolnosti nehody zjišťují dopravní policisté z Kroměříže. Turnovské nádraží dostane nový kabát. Železniční uzel na Semilsku by měl získat vedle nových nástupišť i podchod. Mluvčí zprávy železnic David Kabele vysvětluje, že opravy uvítají i ti, kteří stanicí Turnov jen projíždějí.
3: Úpravy kolejiště a moderní zabezpečovací zařízení zrychlí průjezd vlaků. Zjednoduší se také příjezd od Jičína. Soupravy už nebudou muset měnit směr jízdy.
2: Železničáři chtějí do nádraží v Turnově kopnout začátkem příštího roku. Zatím vypsali tender na dodavatele. Firmy můžou posílat své nabídky do 4. srpna. Slovensko zvažuje zákaz tělesných trestů dětí. Zakomponovat ho chce do právního řádu. Vládou schválený plán obsahuje také záměr přeložit vybrané zákony do dětské řeči nebo vybudovat domov komplexní pomoci pro dětské oběti a dětské pachatele.
4: Slovensko prehodnotí legislatívu v oblasti telesných trestov detí. Chce zlepšiť ich ochranu pred domácim násilím. V právnom poriadku chce jasne zadefinovať, že akákoľvek forma násilia voči deťom je neprípustná, bez výnimiek a bez ohľadu na intenzitu či deklarovaný výchovný zámer. Vznikol už aj akčný plán komplexnej pomoci pre detské obete a detských páchateľov. Zahŕňa i preklad troch kľúčových trestných zákonov do tzv. Detskej reči. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Čeští basketbalisté si vezou ze Stockholmu porážku. V kvalifikaci mistrovství světa prohráli s domácím Švédskem 76-87 a promarnili šanci zajistit si před závěrečným kolem skupiny H postup do další fáze. Po úvodních dvou výhrách si svěřenci kouče Luboše Bartoně připsali třetí porážku za sebou. Češi uzavřou skupinu v pondělí v Brně zápasem proti Estonsku. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne má mraku přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Milujeme českou muzikou. Ve dne v noci.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, zblívají naše

Pívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší nežli dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš vzeli prázdnotou. Neměli bychom Shine o opeře a válčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se Vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory,

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině bez elektřiny nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Karlovarský festival zaměstná i policii. Strážci zákona chystají po celou dobu konání filmové přehlídky mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet budou na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku i plynulost v silničním provozu. V centru města budou mimo jiné policisté s dlouhými zbraněmi a při ukončení akce bude fungovat antidronová ochrana. Stejně jako v předchozích letech policie připravila i mobilní komunikační a informační centrum. Mezinárodní filmový festival začal v pátek a potrvá do 11. července. Morava je pod meteorologickou výstrahou. Pro Jihomoravský kraj a některé části Olomouckého a Zlínského kraje platí varování před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Lidé by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo používat přenosné vařiče. Meteorolog Štefan Hanžák říká, že výstrahu pro Moravu vydali kvůli dlouhotrvajícímu suchu.
3: A mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine.
2: Právě na jihu Moravy jsou v posledních dnech vyšší teploty než ve zbytku republiky. Jasné počasí tam má vydržet také v sobotu. Naopak v Čechách se už začne zatahovat a objeví se přehánky nebo déšť. V Dolní Lutyni na Karvinsku se znovu rozjíždí debata o plánované průmyslové zóně. Ministerstvo zveřejnilo oznámení o vlivu stavby na životní prostředí. Lidé, obce i spolky teď můžou ke strategickému podnikatelskému parku posílat své připomínky. Čas mají do 27. července.
4: Plánovaná zóna má zabrat téměř 371 hektarů, samotný průmyslový areál má mít 278 hektarů. Dokument zatím neřeší konkrétní továrnu, ale přípravu území pro budoucí strategickou investici, například pro výrobu baterií, polovodičů nebo technologií pro obnovitelné zdroje. Oznámení počítá mimo jiné s kácením více než 31 hektarů zeleně a s odstraněním 6 prvorepublikových řopíků. Odpůrci záměru už oznámili, že se do řízení zapojí. Pro Radio Impuls, Darek Štolmach, Mladá fronta dnes, Ostrava.
2: Estonsko plánuje zákaz nákupu nemovitostí ruskými a běloruskými občany, a to v případě, že nemají v zemi povolení k dlouhodobému pobytu. Novela příslušného zákona se mimo jiné týká i společností z Ruska a Běloruska. V pátek o tom informovala estonská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice ERR na svém webu. Cílem je podle vlády snížit riziko, že by nepřátelské státy mohly využívat majetek v Estonsku pro zpravodajské a vlivové operace, plánování sabotáží nebo budování strategicky důležitých základen. Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. Čtyřnásobný vítěz Tour de France závodil naposledy loni v srpnu, pak se ale vážně zranil při pádu v tréninku. 41-letý britský jezdec před sobotním startem Tour v Barceloně potvrdil agentuře AFP, že už se v pelotonu nepředstaví. V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne má mraků přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině bez elektřiny nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: V Karlových Varech začal v pátek 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V zaplněném velkém sále hotelu Thermal ho zahájili výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. V úvodu slavnostního večera převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii americký herec Dustin Hoffman. Ještě před ním si pro cenu prezidenta festivalu přišla režisérka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Festival potrvá do 11. července a uvede celkem 137 celovečerních hraných a dokumentárních filmů. Frýdecko-Místecko vyhlíží dopravní komplikace. V úterý se začne opravovat zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek frekventované silnice mezi obcí Ostravice a vodní nádrží Šance. Jde o jeden z hlavních tahů na Slovensko. Řidiči tam musí počítat s omezením. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl dodává, že rekonstrukce potrvá necelý měsíc.
3: Během zúžení řidiči projedou jedním jízdním pruhem Kyvadlově. O zakázku usilovalo celkem 8 dodavatelů. Vybírali jsme podle nejnižší cenové nabídky, ale zároveň i nejkratšího času uvedení stavby zpět do plnohodnotného provozu.
2: Nutnost opravy silnice v Beskydech potvrdil nezávislý diagnostický průzkum, který ukázal řadu vad jako trhliny, výtluky nebo hrboly. Majitelé stromů s fialovým zlatem volají SOS. Švestky se v čase zrání dostávají na východě Moravy do ohrožení. Sucho plodům nedělá ani trochu dobře.
4: Právě švestky překonaly dubnové mrazy docela v pohodě, pak zase jako výjimečně odolné peckoviny prošly téměř beze ztrát i následným suchem. Jenže to současné, poslední v kombinaci s obřími teplotami, tak to už je na pováženou. A tak i tam, kde se rýsuje pěkná úrada, na Slovácku nebo na Valašsku mají na nás pěstitelé vrásky. To proto, že pěkně se vyvíjející plody začínají ve velkém zasíchat. Vláha prostě vítána více než kdy jindy. Impuls z Zlínský kraj.
2: Ukrajina navrhla kroky k normalizaci vztahů s Polskem, a to včetně konzultací o sporných historických otázkách. Píše o tom agentura Reuters odkazem na sociální síť X, kde ukrajinský ministr zahraničí Sibiha informoval o svém pátečním setkání s polským protějškem Sikorským ve Varšavě. Obě země mimo jiné vedou spor o rozhodnutí Kyjeva pojmenovat ukrajinskou vojenskou jednotku po armádě, která se za druhé světové války podílela na vraždění Poláků. Letošní Wimbledon bude mít mezi osmičkou nejlepších hráček nejméně jednu Češku. V nedělním osmifinále se totiž utkají Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Prvně jmenovaná zdolala ve třetím kole travnatého grandslamu krajanku Nikolu Bartuňkovou 6-3 a 7-5, druhá pak vyřadila thajskou kvalifikantku Manančaju Savankevovou 6-2 a 7-6. V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne má mraku přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

hoří pro víru člověka za lidskou duši.

0: telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
1: Halo, tady Impulzory.
0: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Karlovarský festival zaměstná i policii. Strážci zákona chystají po celou dobu konání filmové přehlídky mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet budou na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku i plynulost v silničním provozu. V centru města budou mimo jiné policisté s dlouhými zbraněmi a při ukončení akce bude fungovat antidronová ochrana. Stejně jako v předchozích letech policie připravila i mobilní komunikační a informační centrum. Mezinárodní filmový festival začal v pátek a potrvá do 11. července. Morava je pod meteorologickou výstrahou. Pro Jihomoravský kraj a některé části Olomouckého a Zlínského kraje platí varování před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Lidé by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo používat přenosné vařiče. Meteorolog Štefan Hanžák říká, že výstrahu pro Moravu vydali kvůli dlouhotrvajícímu suchu.
3: A mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine.
2: Právě na jihu Moravy jsou v posledních dnech vyšší teploty než ve zbytku republiky. Jasné počasí tam má vydržet také v sobotu. Naopak v Čechách se už začne zatahovat a objeví se přehánky nebo déšť. V Dolní Lutyni na Karvinsku se znovu rozjíždí debata o plánované průmyslové zóně. Ministerstvo zveřejnilo oznámení o vlivu stavby na životní prostředí. Lidé, obce i spolky teď můžou ke strategickému podnikatelskému parku posílat své připomínky. Čas mají do 27. července.
4: Plánovaná zóna má zabrat téměř 371 hektarů, samotný průmyslový areál